0: Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žiraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě. Navíc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíce v Karlových Varech, Rybářích, začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
1: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat. To znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
0: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí. Z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: A ve středu ještě jsem tam trochu slunce, ale spíš to bude vypadat na konec babího léta. Bude hodně mraků, ráno v Čechách pozor na mlhy. No a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve středních Čechách vznikl nový pluk armády. Bude zajišťovat přesuny vojáků, jídlo a ubytování. První česká přehrada úplně vyschla, jedna z těch jihočeských. A nedožité 90. prvního porevolučního československého a českého prezidenta si ve velkém připomněli na severu Čech. Ve studiu Láďa Jakub. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Je nutné daně zvýšit, alespoň některé. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop. Podle něj je potřeba, aby se deficit státního rozpočtu ještě dramatičtěji nezvyšoval.
2: Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práce, ale ty věci, které jsou chytřejší daně, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové určení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části a ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
1: Celý presklub najdete už teď na webu frekvence1.cz. Housenecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodu pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla z Mostu či stát se hrdcem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
3: V knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel a ta potrvá až do 27. listopadu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Středa 7. října bude už hodně oblačná, zatažená, slunce bude o hodně méně než doteď, ale teploty ještě babí, léto natahují, bude 19 až 23 stupňů Celsia, na horách i 17.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s dalšími informacemi Láďa Jakub. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu. Na západě Čech začaly kontroly výbušnin Hořlavina Žravin, hlavně na D5C u Plzně. A brzy se zavře muzeum v Terezíně na Litoměřicku. Máme pro vás podrobnosti. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žiraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě. Navíc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíc v Karlových Varech rybářích začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude Nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
2: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat. To znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
1: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve středu ještě jsem tam trochu slunce, ale spíš to bude vypadat na konec babího léta. Bude hodně mraků, ráno v Čechách pozor na mlhy. No a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

sacro kem den

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve středních Čechách vznikl nový pluk armády. Bude zajišťovat přesuny vojáků, jídlo a ubytování. První česká přehrada úplně vyschla, jedna z těch jihočeských. A nedožité 90. prvního porevolučního československého a českého prezidenta si ve velkém připomněli na severu Čech. Ve studiu Láďa Jakub. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Je nutné daně zvýšit, alespoň některé. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop. Podle něj je potřeba, aby se deficit státního rozpočtu ještě dramatičtěji nezvyšoval.
2: Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práce, ale ty věci, které jsou chytřejší daně, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové určení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části, a ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
1: Celý presklub najdete už teď na webu frekvence1.cz. Housenecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla z Mostu či stát se hercem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
3: V knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel, a ta potrvá až do 27. listopadu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Středa 7. října bude už hodně oblačná, zatažená, slunce bude o hodně méně než doteď, ale teploty ještě baví, léto natahují, bude 19 až 23 stupňů Celsia, na horách i 17.

0: to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. Už zase skončí.

u sebe nesi to sama. Žiješ na kolích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

se to sama. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti. 6 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: 6 hodin, my vám přejeme hezké ráno na Frekvenci 1.
6: Krásné ráno, je středa 7. října.
5: Není hezké.
7: Mám nervy.
5: Já taky úplně, protože počítač má, teďka mi tam naskočil nápis, už to skoro bude.
7: Já už to mám. Já už to naštěstí mám.
5: No tak vítečně, vyhrála si. Pojďme na zprávy.
7: Tak nakonec dobré ráno. Maximální cena nafty dnes klesne, u benzínu to bude naopak. Hypotéky jsou teď nejdražší od ledna 2024. D8 na Německu uzavřela nehoda. Cenové stropy paliv mají podle rozhodnutí vlády platit zatím do konce října. Dnes maximální prodejní cena nafty klesne o 1,40 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Naopak cenový strop pro benzín bude vyšší o desetník a řidiči ho natankují za více než 640 korun za litr. V ekonomice většinou tento krok udělá víc škody než užitku. Pokud ale platí jen dočasně, může pomoct, řekl Frekvenci 1 hlavní ekonom Deloitte David Marek.
8: Mohou pomoci alespoň v tom, že zabrání určitým extrémním cenovým výkyvům na trhu, zejména u čerpacích stanic, kde je ta citlivost řidičů snížená, to znamená v úmoru na dálnicích a ve velkých městech. Takže ano, tento pozitivní efekt pozorovat můžeme, ale myslím si, že čím dříve bude možné od regulace ustoupit, tím rychleji by to vláda měla udělat.
7: Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14:00 odpoledne poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Dnešním dnem také končí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Volič průkaz odevzdá volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Hypotéky jsou teď nejdražší od ledna roku 2024. Průměrná sazba hypoték totiž na začátku října podle hypoindexu stoupla na 5,79%. Oproti září tak stoupla o 28 bodů. Část vakcín proti chřipce letos dorazí se zpožděním. Výrobci pracovali déle na úpravě očkovacích látek, aby odpovídali aktuálním variantám viru. Ordinace teď mají přes 500 000 dávek. Zbytek bude k dispozici do listopadu. Letos je objednávka vakcín o 15% vyšší. O něco později letos dle epidemiologů nastoupí i samotná chřipková sezona. Té loňské podlehlo 3,5 tisíce lidí, převážně seniorů. Na 450 tisíc lidí se včera podle organizátorů zúčastnilo masových studentských demonstrací ve Francii, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Zadrženo bylo na 500 účastníků protestů. Podle zdrojů médií bude o demonstracích dnes večer jednat s několika ministry francouzský prezident Macron. Premiér oznámil, že střední školy do konce týdne zruší část vyučování. Studenti požadují od vlády více peněz na vzdělávání, méně žáků ve třídách, více učitelů, zkrácení vyučovacího dne a změny v podmínkách přijímání na vysoké školy. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství, ve kterém si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval kapitán Harry Kane.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Teď po ránu, hlavně v Čechách, opět pozor na mlhy. Teploty odpoledne mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 16.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: A D8 na Německu zavřela nehoda.
9: Dálnice D8 je uzavřená na 80. kilometru ve směru na Německo z důvodu dopravní nehody dvou osobních vozidel. Kolona se tvoří od 76. kilometru, vozidla objíždí přes exit 80 Knínice. Obousměrná kolona vozidel se také tvoří na Pražském okruhu u Ořechu. Z důvodu dopravního omezení zdržení je 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: A i
5: A i pos... A
7: vy jste tady předtím nebyli. Jako asi jste tady i ve středu, ale takže i ve středu je tu máte. A začíná ráno na frekvenci 1, máte tu Míru i Lupu.
5: Než si udělat kávu, ano?
7: Mám na nich chutíš půl hodiny.
5: Hezké ráno, my vás moc zdravíme, středa s datem 7. října. Co já dneska viděl cestou do práce?
6: Co rovno jsi viděl?
5: Takhle sostra. Stojím na křižovatce a vycouvává dodávka. No. Jako od obchodu, kde něco zásoboval a měl otevřený jedny zadní dveře, tak jsem si říkal, jen si tak vycouvá, srovná se nebo něco, a nebo mu tam kouká z toho nějaká tyč, kterou teď nevidím. A on si chudák zapomněl zavřít ty jedny dveře zadní.
6: Co vezl?
5: A vezl tam nějaký přepravky, podle mě s jídlem, s masem, možná to vypadalo. A teď se rozjel na té křižovatce veliký tady v Praze a teď z něj začaly padat ty přepravky na tu silnici ven a rozsypávalo se z toho ten...
6: Ty vogo.
5: A on si toho nevšim a jel dál, takže rozsypaný prostě kotlety tam po celé.
6: On ho asi někdo zastaví, ale...
5: A jak?
6: No normálně na něj budou troubit, že jo?
5: No ale odkud, když jsou vysypaný ty přepravky na té silnici, kudy on jel, takže to zjistí třeba za kilometr. Říkal jsem si, to je start, který o 5:30 ráno chceš do toho pracovního dne. Teda
6: no já teda doufám, že to jídlo bylo syrový, protože představ si, že vezl třeba obědy do nějaký firmy, kde dneska budou lidi bez oběda.
5: Já si myslím, že to bylo řeznictví teda. Tak. Jestli si to pamatuju dobře, co je tady na rohu dole. No nic, tak jak vám dneska začal, přátelé.
6: Dejte nám vědět, 736-300-444.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížek.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné středeční ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Justýna a Justin. Gratulujeme. Dnešní vesmírné aspekty zesilují pocitové vjemy. Vše, co se ve vás bude odehrávat, začne probouzet nové naděje a podaří se vám objasnit některá nedorozumění. Správný tah na branku může vyústit v krásný vztah či nová přátelství. Co čeká váhy? Tvořivá síla vám nabízí dostatek nápadů. Citlivější reakce se dají předpokládat v okamžiku, kdy vám někdo znemožní věnovat se obvyklým zvykům. Štíři, zřejmě budete bilancovat, co se vám podařilo a co ne. Úskalí může být připínání sil a nároky, které na sebe kladete. Střelci, radujte se z toho, že konečně někdo ocení vaše kvality. Fandí vám lev, pany, váhy a vodnáři. Kozorozi, toužíte po klidu a harmonii, ale prudší reakce partnera vám to zřejmě neumožní. Dnešek vyžaduje maximální trpělivost. Vodnáři, stmívání vám přinese zajímavou SMSku. Kdo si vás někam pozve? Využijte přízeň hvězd. Ryby, citlivější zažívání vám zřejmě neodpustí gastronomické experimenty. Nezaškodil by vám jednodenní půst. Berani, zatímco den bude trochu náročný, večer si budete užívat. Sejdete se s přáteli na pokec. Víci, nejspíš se budete nacházet pod větším tlakem. Pokud něco řešíte, nenechte se unášet hněvem. Blíženci, podle postavení planet to vypadá, že jste ve skvělé formě. Daří se, na co sáhnete. Radci, potřebujete společnost, tedy spíše radu. Rozžavte mobil a zavolejte příteli, vše s vámi probere a dobře poradí. Lvi, včera vám bylo hej, dnes to může být naopak. Držte se a nezlobte. Pany, tento čas se pro vás může stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed. Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla. Milí přátelé, dobré i méně dobré chvíle vás budou provázet po celý den. Pevnost vztahu se ukáže, když dojde na společnou řeč. Pokud jste s někým na kordy, dnešek je jako stvořený k usmíření, ale musíte začít vy. Přeji úspěšný den. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: hezké ráno.
1: Krásné středeční ráno. Krá.
0: No, co tam?
1: Včera jsem se tak opil, že jsem si musel vzít domů taxíka. Mhm. Dneska ho jdu vrátit.
0: Tak to mi lehce připomíná spoustu mých mejdanů, zaslouží si to potlesk.
1: To jsou takový ty hlášky, ne? Včera jsem měl domů tramvají, ty vole, já jsem nevěděl, jak složitý je to řídit.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové...
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
9: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Dnes bude už jenom tak trošku asi pololéto.
1: No, je takový jako poslední závan babího léta.
0: A pak jsem viděl, že to má pokazit a pak se to má zase vrátit.
1: Tak v podstatě si řekl všecko.
0: Jo, tak jo. Ale teďka ty konkrétní čísla.
1: Ano, dneska ty nejvyšší odpolední teploty mezi 18 a 23, na horách pouze kolem 16. A jinak i dneska ráno nás potrápí mlhy, a to hlavně v Čechách.
2: Značkové slevy. Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš.

0: tehdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. Oba vinu odmítají. Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný 27-letý muž na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to oznámila na webu. Podle policistů hledaný muž není nebezpečný. Ve vězení skončil za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svět si připomíná třetí výročí teroristického útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Očekávají se pětní akce i pro palestinské demonstrace, které se mají konat například v Německu, Británii anebo Austrálii. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství, ve kterém si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté dvakrát skoroval kapitán Harry Kane.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Dálnice D8 je uzavřená na 80. kilometru ve směru na Německo z důvodu dopravní nehody dvou osobních vozidel. Kolona se tvoří od 78. kilometru. Vozidla objíždí přes exit 80 Knínice. Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na dálnici D8 na 5,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s pomalejším provozem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: A Míra s Lubkou s vámi, hezké středeční ráno. Řešili jsme, jak začal váš dnešní den po mé ranní historce, kdy řidič přede mnou vysypal půl dodávky na silnici, protože si nezavřel zadní dveře. Píše nám Martina, dobré ráno, 2 dny zpátky, hlavní cesta ve Zlíně, třída Bati.
4: Tomáše Bati,
3: kdo si tady vysypal valník s kukuřicí, 20 metrů dlouhá čára, chudák řidič tam stál bezradně s lopatou. Tak to nechceš.
4: To nechceš.
3: No, jak začal váš dnešní den, to je otázka.
4: Tak, samozřejmě. Další zpráva. Ty jsi měl Martinu a já mám Martina, ale Svíteče. Já mám Martina z Úštěku a píše, dnešní ráno začalo hned ve 2 v noci, když mi na okno klepal můj černý kocour, musel jsem mu dát slíbenou kapsičku se sosíkem.
3: No jo.
4: Přeji krásné ráno na frekvenci 1.
3: Kocouři tohle umí teda?
4: Kocouři tohle umí, ale oni jsou prostě jako dokonalí, já je miluju.
3: Každopádně mi to připomnělo historku, když zmiňuješ ten Úštěk, kde jsem projížděl s bratrem, mimo on vůbec nepije alkohol, úplně nepolíbený alkohol, vůbec tomu nerozumí nic. Máme vyvážený a projížděli jsme kolem Úštěka takhle a ty tam byla cedule Úštěcká pivotéka a já mu říkám, ty vado, to vůbec nevím, že v Úštěku, já jsem strašně dlouho nebyl, budu tam muset někdy zajet a projížděli jsme mezi těma chmelnicema ohromnýma, které tam jsou v tomhle kraji a on říká, tady pivotéka, jo, to je trošku blbý, ne? A říkám, proč? Nic jsou tady všude vinice? A on říkám, ty, to je chmel? A on, tohle? Říkám, teď to má 4 metry na vejšku. A on, já jsem si myslel, ale tam jezdí celkem často. A říkám, já jsem si myslel celou dobu, že to,
4: takže tvoj, jako, že to je víno. Tak jako úplně nepolíbený.
3: Ale úplně teda.
4: A na starce na chmelu už je mladej, viď?
3: Velmi.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Konec levného rouše z balónku. Brusel zakáže volný prodej rajského plynu. Co vy na to?
2: Já myslím, že možná Brusel zakáže úplně všechno, ale možná se nám předtím povede zakázat Bruselu všechno zakazovat. Brusel už se jako vychýlil hodně. Oni jsou zaostalí mentálně i jaksi inteligenčně, intelektuálně. Opravdu jo, ta komise, ty rozhodnutí. Teďko řekne ta paní Lein, že podporujeme jadernou energii, před 5 lety vyhazovali všechno do povětří. Jako tam vidíte, že tam je určitý intelektuální rozkmit, který ukazuje na nezdravost a oni jsou tam nějak, já nevím, asi nevětrají tam v těch barácích nebo co. Takže oni tam zblbli za ty roky a je třeba je vyvést mezi lidi prostě z toho zvěřince mezi živý zvířata, aby viděli, jak se vlastně žije a tam by měl přijít někdo, kdo bude při smyslech. A já myslím, že se to přirozenou cestou vlastně odehraje.
3: Je takhle.
2: Jo, tak oni ty postupně ty volební procesy tam přivedou lidi s úplně protichůdnýma názorama, protože ta akce budí vždycky takovou reakci, takže ono se to, ale v současné době je to opravdu na pováženou. Vy chtějí, že byste se přihlasovala na internet občankou nebo co takový, jsou takový záchvěvy. Já tomu nevěnuju pozornost, protože jsou neověřený ty zprávy, ale je pravda, že vidíte tu aspiraci a touhu v řadě oblastí. Je to ta nadřazenost těch liberálů, který oni si jaksi přivlastnili, že oni jako lepší lidi nás povedou do ráje. Ale to komunista byl úplně stejný.
3: Zase jako tady je vidět, že pracujou. Víte, že
2: to není, řekla, to se
3: tak, co bychom dneska zakázali?
2: To se nedá tak říct, to je napadne někde v bruselském pití bruselských drinků, když si tak mezi sebou bruselujou.
3: A předávají si ten rajský plyn.
2: Oni místo, aby si mozky brousili, tak si je brusilují.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: krásné středeční ráno. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio. Dneska takový docela jako netradiční výročí. Přesně před 35 lety proběhla poslední svatba herečky Elizabeth Taylorové.
1: No, poslední svatba, jo?
0: Poslední svatba. Ano? A tak se tě ptám, kolikrát? Kolikrát tahle, a teď nechci říkat oblékla bílé, ale rozumíme si.
1: Rozumíme si.
0: Možná ne všechny ty svatby byly v bílém.
1: Ježíš.
0: No.
1: Šestkrát.
0: Říkáš šestkrát?
1: Šestkrát, já si to nebojím, šestkrát. Tyhle hvězdy to umí.
0: Co si myslíte vy, kolikrát se vdávala Liz Taylorová? Dejte nám vědět na 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.

0: para.
1: Tak, řešíme tady svatbu a Liz Taylorové. Dneska je to, jak jsi to říkala, že je to dlouho?
2: 35 let, co se naposledy vdávala.
1: Co se vdávala naposledy, nicméně párkrát za život se jí to povedlo. Ty jsi mě ptala, kolikrát?
2: Ty jsi říkal šestkrát. Píše nám tady Helena, ta si myslí, že devětkrát.
1: Devětkrát?
2: Tomáš se toho nebojí, ten píše 14krát.
1: To nejde už snad, ani.
2: Proč by to nešlo?
1: Je to neomezený, myslíš ten počet?
2: Já si myslím, že to je neomezený. Včera jsem zrovna někde četla titulek, že ženské tělo je schopné porodit 30 dětí.
1: Jo, to jsem viděl. Takže 30 svadeb. Pojďme to do toho zarovnat. Takže tak. Kolikrát?
2: Ty jsi říkal 6krát?
1: 6krát.
2: Byla vdaná 8krát.
1: No.
2: Za 7 mužů.
1: Jednou, dvakrát?
2: Jo.
1: Dvakrát do jedné
2: řeky. Richarda Bartna si
1: vzala. To se stává celkem často. Kolik mezi tím bylo manželů? To by mě docela zajímalo. To asi nezjistíme, že jo?
2: To zjistíme, počkej. Jo? Tak počkej. No hele, ona se s ním v 74. rozvedla a v 75. si ho znovu vzala.
1: A pak se rozvedla?
2: V 76.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné,
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Znáš ten zvuk? Šustnutí pitlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my. Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
9: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
12: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
9: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.

0: Justín a Justína dneska slaví svůj svátek, to znamená i Justín Timberlake.
1: A Justín Bieber.
0: Tak, hrajeme o prachy v příští hodině, hezké ráno.
2: Tati. Pál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Nachystala je Lucie Černá. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
4: Dobré ráno. Maximální cena nafty dnes klesne. U benzínu to bude naopak. Soud dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání Pirka a Netuky. D8 na Německo zůstává po nehodě zavřená. Denní určování maximálních cen paliv má po rozhodnutí vlády platit zatím do konce října. Dnes za litr nafty ušetříme 1,40 haléřů a natankujeme ji za 47 korun a 97 haléřů. Litr benzinu naopak stoupne o desetník. Řidiči ho tak natankují za více než 640 korun za litr. Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek k rozhodnutí vlády Frekvenci 1 řekl.
5: V první řadě vládní regulace marží snížila rozdíly v cenách pohonných hmot mezi dálnicemi, velkými městy a venkovem. Ten hlavní problém ovšem leží ve velkoobchodních cenách a tam zatím vlastně na tento článek řetězce žádná regulace přímo nemíří. Hodně ovšem pomohlo snížení spotřební daně u nafty, takže ta její cena jednoznačně poklesla.
4: Obvodní soud pro Prahu dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z IKEMu. Obžaloba z něj viní bývalého náměstka ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. Tvrdí, že někdejší vedení IKEMu vyhrožovalo lékařům kompromitujícími materiály s cílem přimět je, aby přestali ohrožovat jeho pozice. Malý i Raška vinu odmítají. Hypotéky jsou teď nejdražší od ledna roku 2024. Rostou už 7. měsíc v řadě. Na začátku října průměrná nabídková sazba hypoték vzrostla na 5,79%. Od března tak sazba poskočila o 0,9% bodu. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let tak musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Kupování voličů penězi je spíš znakem celostátní politiky, ne té regionální. Tam hraje roli osobní znalost voliče a politika a lokální problémy, které chce vyřešit. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop.
6: Oni asi dopadnou dost jinak v různých částech republiky. V těch malých obcích tam už teďka jako nejsilnější jsou ty nezávislí kandidáti. Takže tam to rozhoduje jako znalost těch, osobní znalost těch lidí, kteří kandidují. No a potom jako zajímavější je to v těch velkých městech, kde opravdu to je za nějaké referendum o vládě, takže to ukáže, nakolik už jsou lidé nespokojení s tou vládou ANO, motoristů a SPD. No a potom jsou tam nějaká lokální témata, jako třeba v Praze, v Brně, bydlení, doprava a věci, které opravdu trápí jako ty obyvatele těch velkoměst.
4: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Američanka Christa Pikeová, která minulý týden přežila popravu smrtící injekcí a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. Podle agentury AP to uvedli její právníci. 50-letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Guvernér Tennessee byl Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě. Šéf věznice v Tennessee Frank Strada pak minulý týden oznámil, že odstupuje z funkce. Český útočník Tomáš Hertl dnes v noci v NHL zářil. V duelu proti Seattlu dal 2 branky a na další 2 nahrál a pomohl Vegas k výhře 6-2. Na startu sezóny NHL je Hertl nejproduktivnějším Čechem.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska bude oblačno až polujasno, místy přechodně až zataženo. Teď po ránu hlavně v Čechách opět pozor na mlhy. Nejvyšší teploty odpoledne mezi 18 a 23 stupni, nahora kolem 16.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A D8 zůstává zavřená.
7: Dálnice D8 je stále uzavřená na 80. kilometru ve směru na Německo z důvodu dopravní nehody 2 osobních vozidel. Kolona se tvoří od 78. kilometru. Vozidla objíždí přes exit 80 k Nínice. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D5 od 5. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 15 minut, důvodem je dopravní omezení. dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: A i po zprávách 7 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: Přejeme vám hezké ráno, teď je 4 minuty po 7 hodině a středa s datem 7. října a jedna zásadní informace, která přichází ze zahraničí teda, což mě překvapuje, musím říct, čekal bych jí spíš u nás.
4: Já bych jí taky čekala spíš u nás, ale ty víš, jak mě jako dostat do neklidu, že jo? Já jsem právě, přátelé, prošvihla mistrovství světa v houbaření.
0: Mistrovství světa v houbaření. Že něco takového existuje, mě vůbec nenapadlo. A viděl jsem velmi virální video na Instagramu z toho startu. A já jsem nejdřív myslel, že to je nějaký turistický závod důchodců. Ale jsem si stál,
4: a tam je hromada mladých lidí.
0: Je tam hromada mladých lidí, ale samozřejmě ty zkušenosti se sbírají celý život, takže je jasný, že pokud chce někdo vyhrát, tak už asi má něco nazbíráno. No takže tam vidíte hromadu těch lidí s baťuškama, s holema a s různýma klackama a tak.
4: Ono totiž, to jsem si všimla, to jsou totiž batohy na houby, já nevím, si z toho
0: to jsou úplně batohy na houby.
4: To jsou batohy, které jsou vystužený. Já jsem na to právě koukala, mě to taky zaujalo.
0: Aha.
4: To jsou takový v podstatě, řekla bych, moderní nůše, které jsou uzavíratelný.
0: Tak mě to vůbec nenapadlo vlastně, proto mě to připadalo jako turistický závod nejdřív. No. A to jsou speciální.
4: Já jsem se fakt na to musela podívat jako opravdu zblízka.
0: Tak to budu hledat zatím. Počkej,
4: přiblížila jsem si to. Je to v podstatě taková nůše, která je teda potažená nějakou textilií. Nahoře má zip, ale je to fakt vystužený koš na záda.
0: No fakt jo, baťoch na houby.
4: No.
0: V akci ho mají teďka za 2,5.
4: To je hustý. Jako je tam pár lidí s košíkama, ale strašně moc těch houbařů. Asi ono, když chceš vyhrát, tak je dobrý to mít na zádech, ale zase to furt jakoby sundáváš a nasazuješ. Ale po 12. Itálie hostila mistrovství světa v houbaření.
0: Mm-hmm.
4: Oni všichni mají ty holé. Já jsem přemýšlela, jestli jako nehledají třeba i laný, že jo? Protože...
0: No, oni to mají podle mě tak jako, že odsouvají různě listí a tak.
4: A zbytečně se nezdržují tím, že by si předřepávali.
0: A já vlastně nevím, jako kdo vyhraje, jestli ten, co nazbírá nejvíc,
4: ten,
0: nebo nejzajímavější druh.
4: Ten, co ve zkráceném čase toho nazbírá podle mě nejvíc.
0: Aha.
4: To je podle mě výhra.
0: Ale jako baťuch na houby, to teda mě vůbec nenapadlo.
4: Přátelé, chodíte s košíkem nebo s batohem?
0: Nebo mám
4: teda kamaráda, co chodí neustále přesně. S igelitkou. XY let.
0: Pokud najdeš takové houby, vrátíš se za 2 dny.
4: Přesně.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1 středa, takže Music Studio Live. Dneska takový spíš komorní setkání. Poetika a hlas kapely Ondra Brejška s námi. Ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Kde se vlastně cítíš líp, když je to takhle mezi čtyřma očima, anebo když je fakt jako někde hodně lidí?
1: Tak jak kdy, no, mám radši klid, teda popravdě, protože toho šrumu kolem kapely je dost na to, abych si užíval i právě ty klidnější a tiší chvíle, ať už je to třeba při rozhovoru mezi čtyřma očima nebo doma, když jsem ať už úplně sám, že si ty samoty jako užívám víc. Na druhou stranu potom víc vyhledávám samozřejmě to na těch koncertech, nebo když lidi za náma chodí na podpisovce se podepisovat nebo fotit, kdy je to jedna tvář za druhou, jakoby nový, takže oboje si myslím, že určitě nějaký balans je dobrý.
0: A víš co, tak mi řekni, posloucháš doma nějakou muziku, anebo fakt máš doma to ticho, ten klid, jako aby vlastně ten muzikantský mozek vypnul?
1: Já hudbu vůbec skoro neposlouchám, třeba poslední si myslím rok, dva, tak si myslím, že jsem si snad nepustil jako písničku žádnou doma, což je možná napováženou, abych čerpal nějakou inspiraci pro novou tvorbu, ale nějak to nevyhledávám, takže si tam pouštím různý podcasty, různý streamery, aby tam prostě jenom něco mluvil, takže vyloženě to ticho jako nemám rád, protože to mi přijde takový smutný už. Mm-hmm. Slyším, jak vrní mrazák a tak, a to už mě moc jako nebaví, ale když tam něco jako v pozadí mluví, co třeba občas trochu vnímám, trochu nevnímám, že to je takový jako, že fakt background, tak to mám vlastně puštěný pořád. Třeba nedokážu se najíst, vlastně jsem nedávno probíral s přítelkyní, že se nedokážu najíst při tichu a za světla. Takže já si potřebuji zatáhnout záclony, abych neviděl na to, co jim, a musím mít něco puštěného, ať už je to třeba nějaký policejní záznamy z těch kamer v Americe, jak to bývá, jsou si říká kopslop na YouTubeku, tak si to pouštím, aby aspoň něco hrálo, že nemůžu být při tichu a za světle, že abych se asi nenajedl, že jsem byl nějakou autistický vlastně zákoutí v mý hlavě.
0: Takže kavárna po tmě pro tebe ideální.
1: Ano, to jo, přesně. Ale aby tam něco hrálo, někdo mluvil, a to by bylo úplně super. No.
0: Tak pojďme hrát taky tady. Kapela Poetika dneska s námi. Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Chraplák v těch nahrávkách není.
1: Frekvence 1. Poslední slovo.
2: A ne, řekněte to za celebritu.
3: Kapela Poetika s námi dnes ve studiu, ale k tomu se vrátíme za chvilku. Teď pojďme hrát o peníze.
4: Ano, u Robina včera jsme překonali hranici 30 tisíc, přehodil na 30. A to znamená jedno jediné. My dneska ráno hrajeme o 30 tisíc a 500 k tomu.
3: Tak, 257 403 devítky číslo, na kterém můžete soutěžit o peníze, koho tam máme. Hezké ráno.
5: Dobré ráno, vám taky. Tady Hana z Poděbrad.
3: Ani moc vás zdravíme do Poděbrad. Teď nám kolegyně říkala, že to tam máte celý rozkopaný. Nadávala tady půl rána.
4: Že se tam na hodně jezdí.
5: No tak jo.
4: Dostala jste se někam, kam jste potřebovala, nebo jste doma?
5: Já jsem doma.
4: Jo, tak pojďme hrát.
5: Stará babka. Jo.
4: Tak jo, ale vydělávat umíte na frekvenci.
3: No to se uvidí. Pojďme to vyzkoušet. Tady je věta, kterou nám tu nechala skupina Čechomor.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
4: Tak.
5: Kafe.
4: Kafe. Kafe, jsme kafe, kafe.
3: 30,5 tisíce korun ve hře.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Není to kafe. Ani.
4: Ale Hani, no. jak já vám rozumím.
3: Tak jo, mějte se krásně, zdravíme do Poděbrad.
5: Vy taky, nashledanou, hezký den.
4: Přihodíme 500.
3: No, takže?
4: Takže je tam 31 tisíc, přátelé, ještě jednou dneska ráno hrajeme.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které... Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
8: Potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: Je přesně 7:30, přejeme hezkou středu s datem 7. října.
1: Jsou tu krátké zprávy, má je pro vás na frekvenci 1 Lucie Černá, krásné ráno.
2: Ano, jdeme na ně, dobré ráno. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14:00 odpoledne poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné k zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. O 14:00 později, tedy ve 16:00 odpoledne, také skončí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Policisté pátrají po vězni, který včera utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Hledaný muž není podle nich nebezpečný. Ve vězení skončil za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V Praze dnes začíná 28. ročník design bloku, jehož hlavním tématem je světlo. Představí se na něm celkem 368 vystavujících a značek ze 24 zemí. Svět si dnes připomíná 3. výročí teroristického útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael, při kterém zemřelo 1200 lidí. Ozbrojenci unesli 251 rukojmí, většinou šlo o civilisty. Očekávají se pietní akce i pro palestinské demonstrace, které se mají konat například v Německu, Británii anebo Austrálii. Lionel Messi se s argentinskou reprezentací rozloučil hvězdně. Svým 126. gólem v dresu národního týmu pečetil z penalty výhru 3-0 nad Beninem. Na první dvě branky letošních vicemistrů světa navíc přihrál. V modrobílém dresu Messi nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se také radoval z triumfu na Kopě Amerika.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A bouralo se na D6 i D7.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 35. kilometru dálnice D6 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo dopravní nehody na 12. kilometru dálnice D7 na Chomutov. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na 15 minut. A Pražský okruh zpomaluje směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Ano, šťastnou cestu také od nás ze studia Frekvence 1. Moc vás zdravíme, je středa s datem 7. října.
1: A máme tady jedny kulatiny. Mm-hmm. Tak poznáte, nepoznáte? Skotský zpěvák Louis Capaldi dneska slaví a je mu krásných 30.
0: Teprv. Tak už sbírá miliony.
1: 7. října se také poprvé běžel orientační běh. Zdrace.

0: opravdu.
1: No, běžel jsi někdy orienták?
2: No, jako možná omylem.
1: Jo, takhle, takhle. A ještě je dneska, přátelé, světový den bavlny.
2: Bavlny, to jsem tenkrát viděl, takový nějaký článek jsem četl někde na internetu, že je strašně vtipný, že my tady vlastně, teď už se to moc neděje, ale že sbíráme ty trička pro ty země třetího světa, které jsou vesměs vyrobený z bavlny. U nich právě, kdy oni tam jako otročeně na těch polích a sbírají tu bavlnu úplně za pár centů.
1: A my jim to pošlem zpátky
2: velkoryse jim potom posíláme obnošený trička.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Máme Jan Kraus a Blondýna.
1: Dříve nemyslitelné. Cena hamburgerů v USA atakuje nevídanou hranici $30. Co vy na to?
2: Ano, to teda je hodně. Na americký poměry a na poměry, kolik hamburger stál. Ale nevím, jestli to tak je a nevím, jestli to tak je dlouhodobě a podobně, ale mě to tak nevadí, protože já hamburgery moc nejím. To je to americký výmysl, který mě nezajímá. Mám jiný americký výmysl rád.
1: Jo.
2: No, ale hamburger mezi to nepatří. Já vůbec v gastronomii nejsem žádný americký fanoušek. Jako, já jsem z toho, z čeho oni dělají chleba, z toho měl matraci a ani tam mě nevyhovovalo. Molitanový pečivo, to jako není pro mě. No.
1: No, to prostě se zdražuje, no.
2: No, zdražuje se všude a všechno. A je to taková situace, ale jak víme, mohla by být ještě horší, tak budeme doufat, že i tahle se zlepší.
1: No, a do Ameriky prostě nepojedeme na burger, ale...
2: Ale já jsem nikdy, když jsem tam, já jsem si to tam koupil zkušebně, ještě s tím barbecue. Jo.
1: Ano.
2: To, když jíte, tak tam už jako barevně je to problém. To barvěku má barvu jako stolice. Takže vy, když jíte a koukáte se na ty lidi okolo, jak to vypadá, že jsou všichni voda. Jako je to opravdu něco, co mi nikdy nevyhovovalo, nekonvenovalo. Já mám rád italskou kuchyň, francouzskou, českou, ale tyhle hamburgery z barbecue, to ne. To vypadá. A taky mě to vždycky nutilo, jsem si řekl, já vlastně si odskočím.
1: Je dobrou chuť, pokud právě snídáte.
3: Jan Kraus a Blondýna.
4: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Kapela Poetika, Ondra Brejška, co by tiskový mluvčí kapely.
1: Ano.
0: Seš z kapely nejukecanější?
1: Určitě jo.
0: Jo.
1: Já až moc si myslím, že mnohdy řeknu nějaký vtip a zasměju se jenom já v dodávce, ale jakože to mě stačí aj na pódiu, tak mně přijde, že řeknu nějaký vtip a jak máme ty uši ještě nasazený, tak... nemám brýle, teda ještě na pódiu, takže nevidím ani neslyším tu reakci z těch lidí a automaticky mám pocit, že to nebylo vtipný, že nikdo, nebo vím, že to bylo vtipný, ale že to třeba někdo nepochopil, takže se tam nikdo v publiku nesměje. Tak a já se tomu směju potom jako jedinej do toho ticha, který jako si myslím, že tam je, což úplně nezachraňuju. No takže furt kecám v dodávce, furt říkám nějaký nápady a potom, když mě někdo neodpovídá, tak se podívám a zjistím, že mají třeba všichni sluchátka a spí, nebo něco takového. Ale jako já se tam proberu všechno. No.
0: Jo, zasměju se svým fufou.
1: Jo, přesně tak, já se pobavím dobře.
0: Jestli jsme to dobře spočítali tady,
1: ano.
0: Tak máte jedno hezký výročí, kulatý.
1: Ano.
0: Desátý. A možná právě kvůli němu jednu velkou událost za 14 dní.
1: Přesně tak, hrajeme 22. října v Lucerna Music Baru, kde jsme začínali jako začínající kapela před těma 10 lety na společný tour s kapelou Miraj, tak to byla vlastně naše první úplně zastávka a dokonce vyprodaná, tak věřím tomu, že to teďka bude zopakovaný. Tak tam zazní písničky, které lidi normálně znají, které normálně hrajeme na těch koncertech a taky zároveň písničky, které už jsme dlouho roky nehráli, takže ty starší a písničky, které jsme vůbec nikdy ještě neměli ani příležitost hrát, ty novější, které budeme třeba i dokonce teprve vydávat, budou v různých podobách, ty písničky, teď na tom zrovna s klukama intenzivně pracujeme, budou tam hosti, který by nikdo jako nečekal, tam dokonce budou, takže si myslím, že se mají určitě lidi na co těšit, chceme si to vymazit i po té technické stránce, protože tam je LED. Takže tam náš kytarista Dave dělá nějaký projekce, takže uvidíme. No,
0: jako takže předpokládám, že nesmíte ani naznačovat.
1: Ne, no, tak máme písničky třeba s Mirajem a Sebastianem, budou tam tady zletí naši kamarádi, se kterými jsme ty písničky udělali.
0: Dívali jsme se, že toho bylo v létě celkem dost, kromě festiáků, městských slavností, tak nás překvapily i poutě, což zní fakt jako zajímavě. Když byl naposledy třeba na Labutích nebo na Kolotoči?
1: Já když jdu na pouť, tak jdu na Střelnici a na autička. To je jediné, jako, co mě baví. A zbytek, tak si vždycky myslím, když vidím, kdo to tam provozuje, jak vypadají jakoby ty lidi většinou, nechci teďka se nikoho dotknout, ale tak bojíš si říkám, že bojím se, že tam prostě povolí nějaká matka na těch labutích a že ta labuť poletí, i když by neměla. Jo, že zrovna tohle je ta, která by měla být jakože na tom jednom místě. A na ty poutě tak jezdíme i na takový akce, jako já nevím, den rodin jsme teďka třeba byli. A tam vyloženě ten program je takový, jako že tam zahraje, já nevím, já jsem třeba. My tam budeme hrát pak nějaký revival, třeba Guns N' Roses, pak tam bude Kouzelník pokuston, malování na obličej, soutěž na fukování balonků, soutěž v pití piva a potom třeba ohejbání podkovy a pak tam ještě bude, jo, takže to jsou takovýhle, náš manažer tomu říká házení pneumatikou akce, takže my hrajeme úplně jako všude možně, kde se to dá, kde to samozřejmě ty technické podmínky dovolujou a já jsem rád, že to je takhle pestý, že to nejsou jenom takový ty špígelnígl organizačně úplně pokrytý jako akce, který to dělají řadu let, tam si člověk zahraje taky jako rád za odměnu, že to tam je jako super, ale potom převlíkat se ve stanu spolu s, já nevím, s Michalem z Kouzelný školky a s Michalem Davidem, to se taky člověku nepoštěstí každý den.
0: Kapela Poetika dneska s námi na Frekvenci 1. Dáme druhou písničku?
1: Dáme.
2: Frekvence 1. Music Studio Live.
1: Čas duši léčí.

0: Milý deníčku, napsej sopra.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
4: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
0: Mě čím dál těší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
5: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
6: Mňam, to je bomba.
7: Tyjo, co to zase baští?
6: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
7: A co já? Pro mě nic?
6: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
7: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
8: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.

0: za tebou, tu už má peha, ne? Myslím.
1: Za tebou má peha, viď? Ale to je vtipný, představ si, že by byla peha za tebou a zatím jelen za tebou. A teď se honili někde po oválu.
2: Jasný. Tak, jakože by peha honila jelena. A nebo jelen pehu, otázka. No,
1: tak jako ono, jako určitě v jednu chvíli by to bylo tak a pak by to bylo tak.
2: Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
3: Svět není jen samé.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
15: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
16: Mňam, to je bomba.
17: Tyjo, co to zase baští?
16: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
17: A co já? Proměnit?
16: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
17: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
18: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme hezké ráno.
1: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
19: Dobré ráno, maximální cena nafty dnes klesla. U benzínu je to naopak. Špičky Interpolu v Praze debatují o drogové problematice. Bouralo se na D6 i D7. Cenové stropy paliv mají podle rozhodnutí vlády platit zatím do konce října. Dnes maximální prodejní cena klesla o 1,40 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Naopak cenový strop pro benzín je vyšší o desetník a řidiči ho tankují za více než 640 korun na litr. V ekonomice většinou tento krok udělá více škody než užitku. Pokud ale platí jen dočasně, může pomoct, řekl Frekvenci 1 hlavní ekonom Deloitte David Marek.
20: Mohou pomoci alespoň v tom,
7: tom, že zabrání určitým extrémním cenovým výkyvům na trhu, zejména u čerpacích stanic, kde je ta citlivost řidičů snížená, to znamená úmor na dálnicích a ve velkých městech. Takže ano, tento pozitivní efekt pozorovat můžeme, ale myslím si, že čím dříve bude možné od regulace ustoupit, tím rychleji by to vláda měla udělat.
19: V Praze debatují špičky Interpolu. Koná se tu totiž mezinárodní konference Interpolu k drogové problematice. Dorazilo na ní 250 delegátů ze 106 států světa, 9 organizací, včetně Europolu a Cepolu. Na konferenci si mají státy vyměnit své zkušenosti, sdílet si trendy v podobě obchodních tras, finančních toků v oblasti nových psychoaktivních látek, jejich online prodej a seznámit se s národními přístupy v okolních státech. Obvodní soud pro Prahu dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z IKEMO. Obžaloba z něj viní bývalého náměstka ředitele IKEMO Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. Oba vinu odmítají. Nové sídlo podniku Lesy České republiky si vyžádá velké kácení. Odbor životního prostředí v Hradci Králové už akci povolil.
20: Nové sídlo podniku by se mělo začít stavět už příští rok. To staré stojí na okraji krajského města už od 70. let. Zdejší magistrát připouští, že především kvůli příjezdové cestě půjde o velký zásah do lesa, při němž se počítá s rozsáhlým kácením. Zároveň bude nutné odstranit podrost a to naruší i půdní kryt. Narušení lesa v tomto rozsahu se prý dokonce považovat za rozpor s veřejným zájmem na ochraně životního prostředí, jenže pro největší dřevostavbu v zemi se nenašlo jiné uspokojivé dopravní řešení. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
19: 450 tisíc lidí se včera podle organizátorů zúčastnilo masových studentských demonstrací ve Francii, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Zadrženo bylo na 500 účastníků. Podle zdrojů médií bude o demonstracích dnes večer jednat s několika ministry francouzský prezident Macron. Premiér už oznámil, že střední školy do konce týdne zruší část vyučování. Studenti požadují od vlády více peněz na vzdělávání, méně žáků ve třídách, více učitelů, zkrácení vyučovacího dne a změny v podmínkách přijímání na vysoké školy. Český útočník Tomáš Hertl dnes v noci v NHL zářil. V duelu proti Seattlu dal 2 branky a na další 2 nahrál a pomohl Vegas k výhře 6-2. Na startu sezóny NHL je Hertl nejproduktivnějším Čechem. Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si 2. bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5-3 na ledě New Jersey.
18: Frekvence 1. Počasí.
19: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Teploty odpoledne vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16.
18: Frekvence 1. Doprava.
19: A ještě míříme na silnice.
21: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 35. kilometru dálnice D6 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo dopravní nehody na 12. kilometru dálnice D7 na Chomutov. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na půl hodiny. Pražský okruh zpomaluje směrem na Ruzyni od Modletic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A dopravní nehoda se stala na Brněnské ulici, která navazuje na D1 na Prahu. U benzínové čerpací stanice Orlen. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
19: A po zprávách v 8 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
2: A přejeme vám hezké středeční ráno.
1: Krásné ráno, míříme do Chorvatska, tady policajti nevěřili vlastním očím.
2: Poslechněte, přátelé, to je krásný příběh.
1: Zadrželi 2 Afgánce, kteří měli občanky na jméno českého krále.
2: Takže 2 Afgánci se snažili zdrhnout.
1: Dostat z Chorvatska do Německa a ten jeden měl v občance napsáno kníže Trpimir. Přátelé, to je chorvatský kníže a je to asi stejný pro představu, jako kdyby měl v té občance napsáno svatý Václav.
2: Dobře, takže jeden měl v občance svatý Václav.
1: A druhý měl král Vladislav Jagellonský.
2: Ale dojeli, no.
18: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 kapela Poetika, Ondra Brejška. Nějaké nové CDčko nebo single k výročí bude? Protože pokud se nepletu, tak zatím poslední novinka je ta Dubnová blízko.
1: Ano.
0: Což je vlastně už docela daleko.
1: Blízko už je daleko, ale blízko je zároveň právě že nový single, protože jsme si říkali, že už je to dlouhá doba, říkáš, takže teďka 16. října by měla vycházet novinka, kterou tady i teďka zahrajeme, která nikde nezazněla, takže lidi se na ní můžou utěšit naživo poprvé v té Lucerně. No a máme rozdělaný ještě další písničky, konkrétně můžu prozradit, že třeba se Sebastianem máme připravenou písničku, ale čekáme na vhodný okamžik, už je hotová všechno. A co se týče toho CDčka, tak to bych chtěl s klukama dodělat příští rok, takže příští rok na podzim, tak by to mělo vycházet společně s nějakou tour, ale to už předbíhám, do té doby bude ještě hromada věcí, které plánujeme, ale CDčko mělo vycházet na podzim roku 2027.
0: My si blízko zahrajeme za chvilečku. Mm-hmm. A klip se točil v Praze.
1: Klip se točil v Praze.
0: Tančil jsi na... To mi řekni, jako...
1: No tančil, to nevím, to bylo takový jako záchvěv.
0: Dobře, hýbal ses mezi lidma v Praze.
1: Ano.
0: Ale dost jako, řekla bych, expresivně.
1: Ano.
0: Jako, myslím si, že jako kolika těm lidem kolem si musel vysvětlovat, hej lidi, jako já nejsem blázen, já jsem tady muzikant.
1: Chtěl jsem, kdybych se nestyděl, já bych ideálně potřeboval vedle se člověka, který by říkal, nebo měl cedulu, tady se natáčí, nebo něco takového, nebo všem říkal, on je v pohodě, on prostě nepřebral nic, on nebere drogy, on prostě se nezbláznil, on tady jenom natáčí videoklip, ale bohužel jsem nikoho takového neměl a musel jsem doufat v to, že ty lidi si všimnou té kamery, která mnohdy třeba byla i 50 metrů ode mě, takže neměli šanci. No a pro mě to bylo něco hroznýho, já když jsme začali natáčet, tak jsem říkal, hele, já to asi nedám prostě.
0: Úzkost, strašně jako, myslím, že je těžký takhle vítnout mezi lidi.
1: A obzvlášť my jsme natáčeli třeba tam u jedného fast foodu v Praze a tam byly takový schody, kde vlastně je část toho klipu, kde já tam různě zbíhám ještě s kabelkou a dole přímo pod těma schodama, tak součást toho fast foodu byla zahrádka a tam si zrovna sedli, já nevím, asi 8 nějakých jakože Gen Z lidí, kteří si mě různě natáčeli, smáli se a tedy. A jsem říkal, musíme najít do lokaci, tady já prostě nedokážu jako házet jim takhle, jak drobky jsou důstojnost, aby mě zezobali celýho. Takže já jsem prostě úplně rudej, byl jsem zasekaný stuhle, bylo to na mě hrozně vidět. A potom jsem se tak nějak jako otrkal, napadlo nás, že to zkrátka zlomíme přes koleno, koupil jsem si flašku vína někde ve večerce, tu jsem tam poslal
0: a šlo to
1: a bylo mě to už jedno. Ale lidi se na mě opravdu koukali, jako, že mě obcházeli a mě bylo hrozně líto. Já jsem si říkal, já vám neublížím, vás nepobodám, nebo něco, jako jo, že... Ale tak je to natočený a nerad bych si to zopakoval, popravdě.
0: Tak dáme blízko?
1: Dáme blízko.
0: Tak jo. Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Kapela Poetika dneska s námi na Frekvenci 1, ano. Ondra Brejška. Bojíš se umělý inteligence?
1: Spíš mě přijde otravná, bojím se lidí, kteří se jí nebojí. Spíš bych takhle to řekl, kteří si neuvědomují, co vytváří. Občas slyším i v leckterých rádích, lokálních třeba u nás, že tam půlka reklamy je vytvořená umělou inteligencí, že to jsou třeba nějaký slogany, písničky a křičí to do uší, nebo když jsem právě v práci a jdu kolem dílny, kde mají kluci rádio, tak třeba ve dvou dílnách, tak tam hraje non-stop jenom nějaká AI, jakoby, že to pozná člověk na těch textech, pozná to na té produkci. Nebo na internetu se člověk všimne hnedka toho, že ty takhle nevypadáš, že prostě jsi upravený. Nebo teďka dokonce se setkáváme s tím, že na plakátech, na naše akce, tak já sám sebe bych nepoznal, jak tam vypadám, že mě to prostě ta umělá inteligence úplně změnila, že když tam psali informace o naší kapele, takže jsme vznikli v roce 2013, ne v roce 2016, aha, že mezi naše nejznámější písničky patří například Křídla nebo Ve dvou, což já jsem v životě nenapsal, nevím, kde se to vzal, jo, že takhle jakoby se ty informace tam dostávají a teďka věřím tomu, že nějaký člověk z toho bude čerpat, nebo další umělá inteligence z toho bude čerpat z těch informací a najednou o mě se bude říkat, nebo o komkoliv se bude říkat něco, co není pravda. Za chvilku se to budou učit děti ve školách, že myslím si, že umělá inteligence v nějakých určitých mezích může pomáhat, ale měla by spíš, ono se tomu říká offloading a outsourcing, to znamená, že by měla zlehčovat práci v tom, v čem je člověk zručný, v čem je expert, ale neměl by to člověk outsourcovat, že toto práci udělá za něj. Takhle bych to asi řekl.
0: Já jsem totiž to chtěla odlehčit a zkusila jsem jako umělou inteligenci, jo.
1: Ano.
0: A řekla jsem, umělý inteligenci. Kapela Poetika slaví 10 let.
1: Ano.
0: Vytvoř mi nějakou hezkou narozeninovou otázku.
1: Ano.
0: Tak a přišla mi odpověď, jo.
1: Ježiš.
0: Ahoj, Lubka. To je od tebe hezké, že chceš popřát. Polož otázku lehce.
1: Dobře, teď už je to, teď už co. Prostě.
0: Dobře. Kdyby vaše desetiletí mělo vlastní narozeninový dort,
1: ano,
0: jaká by byla jeho nejdivnější ingredience? A kdo z kapele by rozhodně neměl péct? Tolik umělá inteligence. Ale myslím, že se snažila být tvůrčí.
1: Jo, asi jo. Těžko říct, protože já tomu, co děláme, občas říkám, když se někdo ptá na žánr schizofrenní pop, takže si myslím, že když Pejsek s kočičkou dělali ten dort, takže to bude dost blízko tomu výsledku, který tak je to tam všechno možný. Že tam bude prostě směsice všeho, co do života patří a tak, jak je život pestrý, tak by měl být pestrý podle mě i ten dort a ta hudba naše.
0: Kluci z Poetiky jsou dneska s námi na Frekvenci.
2: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodej.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: kvůli masivnímu kombinovanému ruskému útoku na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že uskutečnilo útoky na cíle v Kyjevě a dalších ukrajinských regionech. Mluví i o zásazích plavidel. Basketbalisté Slavie NBK zahájí novou éru v evropských pohárech po sloučení pražské Slavie s mistrovským Nymburkem dnes domácím zápasem v Lize mistrů proti Albě Berlín. Nymburk se představil v 9 z dosavadních 10 ročníků soutěže a 4x postoupil z mezi nejlepších 8 týmů. Utkání začne v 6 večer v pardubické Enterie aréně. Pražská královka totiž nevyhovuje potřebám Ligy mistrů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na hlavní tahy.
2: Se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na 44. kilometru dálnice D48 směrem na Bělotín. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na půl hodiny. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 20 minutami až k exitu Ořech. Pražský okruh zpomaluje směrem na Ruzyni od Modlatic a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kolona po dopravní nehodě, která se stala na Brněnské ulici, která navazuje na D1 na Prahu u benzínové čerpací stanice Orlen, se rozjíždí. Aktuálně pojedete pomalej od 21. kilometru, počítejte s půl hodinou navíc. 20 minut naberete v koloně na D1 před Brnem od Vyškova, po pojíždět budete od 213. po 205. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A my vás samozřejmě taky zdravíme nejen za volant, ale třeba i do práce. Připomínáme, že jsme včera prolomili hranici 30 tisíc korun v posledním slově. Teďka zeptám se své kalkulačky, 31 tisíc, veď tam je.
4: Říkáš mi kalkulačka?
3: Ano, říkám
4: ti kalkulačka. Tohle je moje kalkulačka.
3: Tohle je moje kalkulačka, má to spočítaný.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Vinské ženy.
1: To ani viděl, to vypadá strašně.
0: No je to...
1: Strašná socha a běžná žena, to je jako prvek z komunismu, Hruško.
0: Vidíte?
1: Pracující, to byl oblíbený termín.
0: Ano.
1: Jo, prostě z obecnění do typologie jako člověka, to už jsou bolševický maníry a běžná žena, jako kdyby bylo běhna, žena běhna, tak bych si řekl, ano, postavili kurvám v Londýně pomník, ale běžná žena, to je jinak, to kurvy postavili pomník ženě.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Poetika je dneska s námi.
1: Ano.
0: Kapela z Vysočiny. Tam teď všichni jezdí na houby, ne?
1: No, konkrétně z Velkého Meziříčí jsme. A tam na houby asi lidi chodí, ale mně přijde, že tam bylo u nás strašný sucho. Takže tam, když někdo jde, nebo když jsem se třeba ptal taťky nebo kolegyň v práci, tak nic nenašli. Mm-hmm. A teďka musím říct, že mě rozesvála příhoda mý kolegyně, která šla dělat nějaký podzimní nějakou dekoraci spolu s kytkama, z dýní a tak, že se to vystaví v takovém koši. A chtěla tam do toho natrhat mech. Tak šla do lesa s mechem a šla tam s košem na prádlo. A s tím plným košem na prádlo vycházela z toho lesa a ty lidi normálně na těch parkovištích s těma prásejma košíkama říkali, to není možný. Pando, pojď do stavu, já ještě jedno.
0: Provokace.
1: No tak si neuvědomila, jak to může vypadat. No. Takže na houby, já chodím rád na houby, ale letos jsem popravdě nebyl, protože tam u nás nepršelo třeba od května do srpna, mně přišlo.
0: No hele, ještě než se rozloučíme, ano. Pojďme to teda nějak sesumarizovat.
1: Ano.
0: 22. Lucerna.
1: Žína, přesně tak.
0: Tak byla tady nápověda, že něco...
1: Byla tady nápověda, že tam budeme spolu s náma jako kapela Echo. Takže se můžou těšit lidi i na ní, oni začnou kluci, pak budeme hrát my. Náš koncert bude taky delší, než je zvykem, budou tam hosti, bude tam možnost koupit si nový merch, který jsme teďka zrovna dodělali s klukama. Takže tam máme nějaký nový placky, nově teďka máme i náramky, takže tam bude hromada novinek, které ty lidi můžou si pořídit u našeho merch Gáje Luboše. A potom nás čekají nějaké staré věci, jak jsem říkal, které nikdy nezazněly, teda které dlouho nezazněly, novinky, které nikdy nezazněly a klasiky, jako je Půlnoc, Každou vteřinou, Zkouším žít, to, co asi lidi čekají. No a pak si s námi můžou vyfotit, můžeme se jim podepsat kamkoliv a bude to. Těšíme se na všechny, každopádně.
0: Když řekneš kamkoliv, jako že může přijít cokoliv.
1: Už přišlo dávno. To už není nic, že by člověk přišel, co mě překvapilo.
0: Hele, je to šední den, takže je to na to vzít si druhý den dovolenou v práci.
1: Jak to kdo uzná za vhodný? Asi jo, klidně. Jo, aspoň nebude muset jako utíkat třeba před poslední písničkou. Já bych si asi vzal dovolenou po koncertě. Když jsem naposledy byl na koncertě na Twenty One Pilots v Ostravě, na Colors of Ostrava, tak jsem měl dovolenou další den. Takže asi bych to takhle v tom přirovnal.
0: Tak dáme něco na rozloučenou?
1: Tak dáme třeba tu novinku, všechny holky nejsou stejný.
2: Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Kapela Poetika byla dneska s námi na Frekvenci 1. Ondra Brejška, díky moc, ať se daří.
1: Díky moc taky, ahoj.
2: Spousta voněvých...
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Česká vlna.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to. 257 403 devítky je číslo, na které teď můžete, přátelé, volat.
3: A já přidám další číslo, ano? A to 31 tisíc. To jsou peníze, které jsou právě teď ve hře.
2: Tak uvidíme, tak. Kdo bude vydělávat. Hezké ráno. No, jsi nervózní? Teďka.
3: Ne.
2: Halo, kdo pak tam?
4: Dobrý den, Pavlína.
2: Dobrý den, Pavlíno. Odkud?
4: Zlatný.
2: Zlatný. Pavlíno, můžeme vám říkat Pavlo?
4: Ne. Ano, určitě.
3: Nevadí vám to.
4: Nevadí.
2: Tak jo, tak Pavlíno.
3: Tak, máme pro vás 31 tisíc.
2: A taky větu od skupiny Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, ano, nesmí nám chybět.
2: Tak co?
3: Co myslíte?
4: Housle.
2: Zkusme housle, 31 tisíc ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Nejsou to housle.
3: Bohužel.
4: Škoda.
2: Zdravíme do Blatné, mějte se, naslyšenou.
4: Díky, naschanou.
3: Přihodíme?
2: Ale 5 kilo navíc díky tomu.
3: To znamená 31,5, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Za chvíli bude 9, nevím, jestli jste zaregistrovali, jsme tady s Ludkou akorát probírali, jak si dva nejstarší muži planety vzájemně přáli k narozeninám.
1: Ano.
0: To asi včera nebo předevčírem to nějak předevčírem proběhlo celý a samozřejmě ta informace obletěla svět. My jsme tady sčítali, kolik jich mě dohromady teda.
1: Dohromady jim je 227, ale vtipný na tom je, že oni se oba dva narodili ve stejný den, akorát, že Juan Marino slavil 113. a Keen Weeks slavil 114. narozeniny.
0: Takže evidentně je to dobrý den pro dlouhověkost. Jaký je to den, víme to?
1: 5. říjen.
0: 5. říjen. No vlastně, teď to říkám, to bylo předevčírem.
1: No, no, no, no,
0: takže
1: no.
0: Prosím vás, pokud máte taky 5. října.
1: A pokud jste plánovací typ nebo
0: narozeniny, tak počítejte s tím, že to bude minimálně do stovky.
1: Že to bude na dlouho.
0: Jo.
2: Stavebniny dek. Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Přináší mega akci 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Pozor,

0: po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
0: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
2: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Ano, je tu Lucie Černá, hezké ráno.
8: Dobré ráno, soud dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání Pirka a Netuky. Splátky hypoték dál prudce rostou. Dlouhé kolony teď čekejte na D5 před Prahu i Pražském okruhu. Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z IKEMu.
9: Obžaloba viní bývalého náměstka ředitele IKEMu Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. Obžaloba tvrdí, že někdejší vedení nemocnice vyhrožovalo lékařům kompromitujícími materiály s cílem přimět je, aby přestali ohrožovat jejich pozice. Oba muži vinu odmítají. Malému hrozí 2letý podmíněný trest se zkušební dobou 3 roky a Raškovi roční podmíněný trest s 2letou zkušební dobou. Hrozí jim také peněžité tresty a tresty propadnutí věci. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Tuzemský hypoteční trh má za sebou další šokové zdražení. Za průměrnou půjčku na bydlení dají Češi na začátku října 5,79%. To je největší skok v hypotečních sazbách od letošního dubna, kdy se naplno projevil efekt hormuzské krize. Naposledy lidé zažili takto vysokou sazbu v lednu roku 2024. Za necelé 3 měsíce odstartuje první ze 2 etap definitivního odchodu legendární obuvnické značky Baťa z tuzemské výroby. K 31. prosinci dostává výpověď více než polovina zaměstnanců této společnosti. Druhá část pracovníků opustí závod v Dolním Němčí na jihovýchodě Moravy do konce března. Oznámení o ukončení provozu společnosti Baťa v Dolním Němčí, kde se boty vyrábějí od roku 1970, přišlo na konci září. Rozhodnutí se celkem týká 92 zaměstnanců. Vedení firmy to zdůvodnilo tím, že provoz za současných tržních podmínek už není rentabilní. Americké velvyslanectví v Moskvě varuje před plicním morem v ruském Irkutsku. Připomnělo taky už platné doporučení amerického ministerstva zahraničí, že američtí občané nemají cestovat do Ruska a pokud v něm jsou, tak se z bezpečnostních důvodů hned vrátit. V Rusku zemřela 27-letá zaměstnankyně institutu, kde se studuje mor. Onemocněla po návratu z pracovní cesty do Buriacka, kde je hlášen výskyt moru, který je endemický i v sousedním Mongolsku. V souvislosti s nákazou bylo už minulý týden hospitalizováno 189 lidí. Hokejisté Pardubice dnes v 5. kole Ligy mistrů představí v Bordeaux a mohou potvrdit postup do 8. finále. Po úterním zápase 5. kola jim patří 5. místo. Ve Francii se začne hrát ve 8:45. S výpravou Dynama do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko a ani odpočívající kapitán Roman Červenka.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne nám teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 16.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A dlouhé kolony čekejte na D5 před Prahou i Pražském okruhu. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na půl hodiny. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh zpomaluje také směrem na Ruzině od Modlatic a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kolona po dopravní nehodě, která se stala na Brněnské ulici, která navazuje na D1 na Prahu u benzínové čerpací stanice Orlen, se rozjíždí. Aktuálně pojedete pomalej od 21. kilometru, počítejte s 20 minutami navíc v nárazově se tvořící koloně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina. A přesně 3,5 minuty po 9. hodině vstupuje do éteru Frekvence 1 náš oblíbený, milovaný, krásný, úspěšný Miloš Pokorný.
10: Hezké ráno.
8: Milující, milovaný.
10: Děkuji. Jsem se dojal úplně. No, děkuji, Luci. Justýny mají dneska svátek, všechno nejlepší. No a vzhledem tomu, že o víkendu začíná další řada oblíbené show Stardance, tak tady budu mít za tak 10 minut svoji kolegyni, která se účastní, trénuje, prostě dělá pro to úplně všechno. Ale taky se podíváme na to, že teď nám nějak ten fotbal taky nejde, že jo, co si budeme povídat. No prostě probereme to, co jde. Hezké ráno z Frekvence 1.
6: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: vítám. No, přátelé, o víkendu začíná Stardance. Teď už je jasné, že to je poslední ročník, kdy budou spolu moderovat Tereza Kosková a Marek Eben. Někteří to přijímají s takovou nostalgií, někdo třeba říká, tak i ta změna může být dobrá po těch letech, klobouk dolů, že to tahle takhle dlouho, celkem se o tom mluví. A tím, že to oznámili dopředu, tak si myslím, že se sebe vlastně nějakým způsobem shodili tu tíhu toho konečného rozhodnutí. Už to všichni ví dopředu, už se o tom nebude spekulovat, budou pokračovat, nebudou pokračovat, takže možná, že pro ně na psychiku je to lepší, že už je rozhodnuto. No a vzhledem tomu, že mezi soutěžícími i naše drahá kolegyně Marta Jandová, za kterou za chviličku si sem na chviličku vezmu, aby mi řekla, jak je na tom teď s fyzičkou, protože říkala, že má něco skyčlí a tak dále. Nebo vlastně zajímá mě, jak to tam vůbec teď funguje, jestli už se to tam trošku jako konkurenčně nerozděluje, protože co si budem povídat. Zúčastnit se chtějí nikdo a vyhrát chtějí všichni. Takže myslím si, že i když jsou to kamarádi a znají se a tak dále, tak každý chce vyhrát, co si budeme povídat. Tak to se dozvíme za chviličku. No a pak se podíváme na ten náš čutalistický neúspěch. No jsme poslední ve skupině, přátelé, a poslední se stupuje. A to už nebude bavit vůbec nikoho, ta skupina. No, nechme to být, smutné zprávy až ke konci. Teď se pojďme bavit o tom pozitivní, takže za chviličku na Frekvenci 1 s Martou se budeme povídat na téma Stardance. No a budeme si hrát muziku, protože kvůli tomu taky možná Frekvenci 1 ladíte. Hezké ráno.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého

0: už je tady vedle mě Marta Jendová, má drahá kolegyně, ale teď pozor, teď je tady jako účastnice taneční show Stardance. Marti, prosím tě, kolikrát teda teď trénuješ, vy začínáte o víkendu, nebo kolikrát si trénovala do té doby týdně?
1: No začali jsme vlastně od půlky léta a to jsme trénovali pětkrát týdně, pokud to šlo, takže jako od pondělka do pátku, protože jsem, že mám nějaký koncerty taky o víkendu, taky jsem chtěla být trošku s rodinou přes to léto a od toho září jsme se pokoušeli, jako je fakt, že ty víkendy jsme vždycky měli nějak volný, teďko už to ale nepřipadá v úvahu, teďko už musíme opravdu trénovat v každý volný sekundě. A je to i tak, že třeba od půlky týdne už přejíždíme z České televize, kde máme právě zkušebny, přejíždíme do těch Holešovic, kde na výstaviště, kde už to je všecko postavený a tam jsou pak zkoušky s kapelou, protože ta hraje tu písničku třeba jinak, než jak byla vybrána na nahrávce. Taky se tam dělají kamerovky, různý zkoušky, máme vlastně generálku ve čtvrtek, teda v pátek i generálku v sobotu. Takže vlastně pátek, sobota, už tam jsme opravdu celý den od 8 vlastně až do večera. A mezi tím už se pak těžko hrají skulinky na to trénování. Já jsem právě třeba s hrůzou zjistila, že vůbec nevím, jak budeme v pátek třeba ještě trénovat. Protože to už jako nejde.
0: Kontroluje vám někdo docházku? Jakože
1: no,
0: prostě,
1: to je opravdu vyloženě
0: na
1: nás.
0: Tobě. Je to na tobě, kdy budeš trénovat, jak se dohodneš.
1: Přesně tak. Já jsem dokonce slyšela, a teďko nebudu jmenovat, ale že v nějakých minulých těch řadách, že třeba byli umělci, kteří řekli, hele, já budu trénovat třikrát týdně, 2 hodiny a víc prostě ne. Některý, já mám teďko naopak pocit, že u nás se tancuje furt, ale to je možná jenom z mýho pohledu, že když přijde prostě do zkušebny po někom, tak ty lidi tam jsou ještě spocený a padají tam a pak jsme spocený my a tak.
0: No a teď mi řekni, už tam cítíš, jako znáte se nebo znali jste se, poznáváte se, už tam cítíš jako nějakou jako
1: rivalitu?
0: Rivalita, konkurence, sice fajn, ale všichni chceme vyhrát.
1: Zatím tam žádnou rivalitu necítím, protože jsme se ještě jako nikdy nepotkali, jako všichni to potkali, třeba při tiskovce nebo tak. Myslím. Ale ještě jsme nezažili takový, to teď začneme právě zažívat, že budeme ty pátky a soboty od rána do večera spolu. Zatím.
0: První kolo se
1: nevyřazuje.
0: Takže to ještě to bude friendly ještě.
1: Ano.
0: To bude ještě friendly.
1: A potom to nějak začne a uvidíme. No, tak samozřejmě, já jsem třeba hrozně zvědavá na to, jak ten je ostatní. To jsme ještě jako úplně neviděli. Třeba slyšíš, že třeba někomu to jde úplně strašně moc, nebo slyšíš, že někdo v tom třeba tápe,
0: jasně,
1: nebo tak, ale těšíš se, já se teda hrozně těším, jsem zvědavá, prostě jak budu tancovat ostatní.
0: Co Kyčel?
1: No, to se radši ani neptej, protože jakmile o ní budeme mluvit, tak ona bude mít pocit, že je slavná a bude se ozývat čím dál tím víc, no je to napřed. Ale při tom tanci, vtipný je, že mě to bolí spíš, když netancu.
0: A brala jsi ještě ty třeba, neříkám jako hodiny navíc, ale jestli jsi ještě tomu dávala jako nějakou podporu jinou, jako že jsi ještě třeba chodila cvičit nebo běhat víc nebo něco.
1: To jsem dělala předtím, ale já už chodím tak vlastně asi rok a půl už chodím do fitka a já jako musím říct, že fyzičku docela mám, jediný, co nemám, je, že to tělo není zvyklý na dennodenní takhle jako takovou dřinu. Takže jako já si sice moc nezadejchám, ale to tělo prostě to jako. A když je den, dva, kdy netancuju, tak to moje tělo mi to dá ještě víc sežrat.
0: No tak hele, držím palce.
1: Děkuji strašně moc.
0: Děkuji.

0: A jsem ráda, že si řekl tyhle dvě jména, protože těmhle dvěma budu já posílat SMSky.
1: No tak to je skvělý. Mm-hmm. Tak přátelé, necháme
0: tak
1: na vás
0: přeju.
1: Komu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
0: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes totiž zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obvodní soud pro Prahu dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z IKEMu. Obžaloba z něj viní bývalého náměstka ředitele IKEMu Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících obchodních lodí, která se v úterý potopila po dronovém útoku. Záchranáři nikoho z posádky nenalezli. Český útočník Tomáš Hertl dnes v noci v NHL zářil. V duelu proti Seattlu dal 2 branky a na další 2 nahrál a pomohl Vegas k výhře 6-2. Na startu sezony NHL je Hertl nejproduktivnějším Čechem.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: A ještě míříme na hlavní tahy.
7: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 8. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte předtím do místem se zdržením asi 10 minut. Další zdržení čeká na řidiče na Pražském okruhu, kde dochází k blokovému odbavování tunelů ve směru na letiště. Okruh se aktuálně ucpává již na svém začátku u napojení z dálnice D1. Před Brnem popojíždí řidiče asi 15 minut v koloně u Holubic mezi 215. až 205. kilometrem ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: No tak jenom krátce k tomu fotbalu. Liga národů, všichni jsme se na to těšili, Španělsko, pardon, Chorvatsko, Anglie. To bude skvělý, já už jsem na začátku říkal střízlivě, protože jsme takzvaně někde jinde kvalitativně. No ale že budeme úplně poslední bez bodů a budeme se víceméně klepat. Aby jsme nespadli do té nejhorší skupiny, která asi fandy moc zajímat nebude, tak je to tak prostě, je to realita a je možná dobrý, aby i vedení českého fotbalu, především vedení českého fotbalu, si konečně sundalo růžové brýle a řekli si, no, tak začínáme od začátku, ale já vždycky čtu, že vlastně je to dobře nastavený a že vlastně je to jenom trošku smůla, že se nám zrovna tenhle ten zápas nepovede, ono to potom fakt jako není. No, takže s Angličany jsme, nebo s Anglií jsme prohráli u nich 3-0. Celkový stav je takový, že jsme bez bodu a že fandové, nevím, nakolik budou dál chtít podobné akce absolvovat, protože není se na co dívat a ten výsledek je tristní. No, od špatných zpráv, přátelé, pojďme raději pryč, hledejme raději úspěchy někde jinde. Je to příjemnější, než se bavit prostě o tom, jak nám to šíleně nejde, ale ta realita je prostě, přátelé, taková. Takže fandíme ve všem našim sportovcům, potřebují to, ale říkám, jak se to říká, že ta ryba je cítit. Jo, od té hlavy. Dobrý, tak jo.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Sparty. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách Partners Banky.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.

0: Olga Lunová, přátelé, já se pomaličko jistě loučím, že už je tady Marta, teď už v Saulově, takže se na vás budu těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou. Hezký den z Frekvencí 1.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
7: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Star Dance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
12: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
13: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
14: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Krásné dopoledne, zprávy si pro vás připravila Lucie Černá.
16: Dobré dopoledne, za vydírání v IKEMu padly peněžité tresty. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. D1 i Pražský okruh teď blokují nehody. Bývalý náměstek pražského IKEMu Jiří Malý a někdejší šéf IT oddělení institutu Petr Raška dnes v kauze vydírání kardiochirurgů Jana Perka a Ivana Netuky dostali peněžité tresty. Malý dostal 50-tisícový trest, Raška o 30 tisíc vyšší. Zároveň mají Perkovi a Netukovi vyplatit 20 tisíc korun každému.
17: Rozsudek není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Někdejší šéf IT oddělení například podle obžaloby z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejší ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
16: Hlukové limity v Česku se měnit nebudou. Rozhodl o tom dnes nejvyšší soud, když zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři tak marně poukazovali na to, že podle nich povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Dnes ve 4 hodiny odpoledne skončí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Volič průkaz odevzdá volební komisi, což zabrání možnosti dvojitého hlasování. Světovou ekonomiku ohrožují přetrvávající vysoké ceny energií, rekordní zadlužení veřejného sektoru i rizika spojená s rozvojem umělé inteligence. Dnes to uvedla výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová. Zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením, která by tyto hrozby omezila. Lionel Messi uzavřel svou reprezentační kariéru ve velkém stylu. Proti Beninu dal svůj 126. gól a navíc přidal i dvě asistence. V projevu po závěrečném hvizdu pak loučení označil za nejtěžší den kariéry. 39-letý Messi v modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa. V roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Kopě Amerika.
14: Frekvence 1.
16: Počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, teploty ale stále příjemné mezi 18 a 23 stupni, na horách bude kolem 16.
14: Frekvence 1. Doprava.
16: A ještě se podíváme i na silnice.
18: S opatrností míjejte dopravní nehodu, která se stala na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Na Pražském okruhu evidujeme dopravní nehodu na 6,5 kilometru ve směru na letiště. Provoz na okruhu aktuálně stojí již od svého začátku u napojení z dálnice D1 a po Chulupický tunel naberete asi půl hodiny, přičemž pro kamiony v pravém jízdním pruhu to bude o něco více. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
16: A po zprávách 10 už máte v éteru frekvenci na roztančenou už plný přípravách závěrečných Martu Jandovou.
19: Děkuji, Lucinko, měj krásný den. A já vás tady vítám na frekvenci. Máme 3,5 minuty po 10. hodině. Dnes je 7. října. Svátek mají všechny Justýnky. Tak holky, mějte krásný sváteční den. A doufám, že třeba někdy najdete pár paprsků sluníčka, který vám ten den trošičku zkrásně. Já jsem včera mluvila o Stardance a dneska v tom malinko budeme pokračovat, jelikož tady mám dneska velice milou návštěvu mého tanečního partnera. Já se ho budu na něco ptát, klidně pište i na toto téma. Pokud máte na Martina Prágra nějakou otázku, klidně můžete psát na 736-300-444. Já ho budu mezi tím přivítat a připravit ho na naše drastické vysílání s otázkami opravdu na tělo. Takže pište, co byste všechno chtěli vědět. Klidně i tajnůstkářský věci. My se těšíme. Zatím všecko nejlepší. Krásný poslech na Frekvenci 1.
14: Co se děje?
20: S Martou.

0: taká drobná paralela na frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak krásné dopoledne ještě jednou a já bych tady ráda přivítala mého, já řeknu kolegu, ale kolega je takový divný slovo při tančení, při uměleckém, mýho tanečního partnera Martina Prager. Ahoj Martine.
2: Dobré ráno Marti, já jsem rád, že jsi mě vzala k sobě do práce.
0: Je to fakt, že vlastně jsem pořád v tvý práci a teďko to tady zkoušíme spolu.
2: Přesně tak.
0: No tak tě tady vítám. Já jsem se ptala posluchačů, jestli mají na tebe nějaký otázky, nějaký mi už chodí. Řekla jsem, že můžou být klidně na tělo. Tak pojď něco začneme. Tak například, jaké to je trénovat divokou Martu Jandovou?
2: Ajajaj. No tak to byla první odpověď podle mě po seznámení, z které jsem měl největší strach, na co jsem odpovídal. Říkám, ta bude neukočírovatelná. Ale vlastně ty se změníš úplně podle mě, když přijdeš na ten sál a stoupneš si před to zrcadlo.
0: Tak to víš, když člověk kouká do zrcadla, tak se snaží být lepším člověkem.
2: Já jsem měl strach z toho, že tě budu učit propnout ruku a bude kolem toho normálně celá pohádka na hodinu.
0: A tak pohádky já umím vyprávět,
2: pohádky,
0: ne?
2: To umíš vyprávět, ale vlastně, no, čekal jsem tohle stejný, no, to byla úplně moje stejná otázka, takže se tomu nedivím, že to přišlo.
0: Takže dobrý. Tak co taky máš říct, když tady stojím vedle tebe, že jo?
2: To ne, to bych řekl, že jsi když tak neukočirovatelná, že jo?
0: Tak občas asi trošku, jo, prosím tě. Jak znám paní Martu, nedokážu si představit, že by někdo mohl vést. Martina, vedete jí vy, nebo ona vás, píše Aneta.
2: Tak to bude nějaká tvoje známá asi.
0: Tak s pravdou, pojď s pravdou ven.
2: Pojďme s pravdou ven. Někdy se děje to, že na tebe samozřejmě řvu, Martine, veď mě. Je to tak?
0: No neřveš, řekneš
2: nebo
0: to nahlas.
2: Nezvu, řeknu to nahlas.
0: Důrazně.
2: Bylo pár prvků, které jsme zkoušeli tak, že to má víc zvedení třeba z nějakého rámu a Martička je tam třeba o 3 doby už dopředu.
0: No, jsem snaživá.
2: No, takže někdy to v našem páru funguje, takže mě vlastně vedeš.
0: No musím říct, že to je vlastně to nejtěžší na tom. Opravdu, já totiž taky vždycky, když jsem třeba byla ve škole dřív a tancovali jsme s holkama, tak já jsem jim často dělala toho kluka a často jsem je vlastně vedla. Okay. Možná proto mám tady ten problém. Ale hlavně teda se přiznám, nechávám se Martinem co nejvíc vést.
2: Ale když to vezmeš v té obrácené roli třeba, když to mají profi tanečnice a mají tam toho VIP hosta, tak si myslím, že taky vedou holky.
0: Že jo, viď, to musí vlastně.
2: No, že si myslím, že do spousty věcí je ty holky navedou.
0: Člověk prostě musí být občas trošku vůdčí typ. Tak počkej, aby jsme to tady nevystřílili všechny otázky. Milý Martine, nežárlí vaše partnerka na Martu Jandovou? Marty manžel přiznal, že ze začátku trošku žárl, píše Iveta z Ivančic.
2: Kačka vůbec nežárlí. Myslím si, že to je tím, že se znáte. A je vlastně nejvíc podporující člověk teďka kolem mě. Včera jsem měl nachystanou rajskou.
0: Já jsem koukala. No.
2: A vyzvedla mě na tréninku. Takže to je taková jako fakt pro mě teďka velká opora. A těší se na první přenos. A vlastně
0: a bude tam vlastně
2: bude tam. A vlastně já se nejvíc těším na to, co ona na to řekne. Uh-huh. Protože to je ten člověk, s kterým to můžeš sdílet, že jo, večer někde doma, všechny ty momenty, co bylo v šatně, co bylo předtím, že jo. Tak kdyby jsi to s někým volal, tak si to nebudeš volat, že jo, 2 hodiny večer, že. Takže to budeš sdílet fakt s tím partnerem. No a myslím si, že tak s Mírou se od tebe už taky znám, že jo, s partnerem.
0: Tak je pravda, no. Ale a řekni pondělí.
2: Pondělí.
0: Pondělí, protože k tomu za chvilku půjdem. To není vůbec, že bych se vysmívala, prosím
2: Morava.
0: Vás. Nevysmívám se Moravy, já jsem napůl z Moravy, ale je to hrozně vtipný, protože Martin vlastně žije v Praze a já jsem se rozhodla, že když on mě učí tančit, tak já ho naučím pár pražských výrazů. Ne, že by to byla nějaká výhra, ale je fajn to umět. A tak jsme zkoušeli právě pondělí slovo, jo? Pondělí, protože Martin všecky koncový i říká jako i, pondělí, to se mi líbí a tak dále. Ale k tomu se dostaneme za chvíličku. Klidně posílejte dál vaše otázky na Martina, koukám, že tady přibývají a my se za chvilku uslyšíme u nás na frekvenci 1.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Kalahit. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world
1: bye bye, Hollywood Hills, I'm gone. A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Martina Prágra, čau, no, Martine,
1: ještě jednou. Myslím si, že tě v sobotu přejde jiná zábavička, dobré dopoledne, nebo už odpoledne, ani nevím.
0: Ne, furt dopoledne. No já si myslím, že určitě přejde, ale zatím jsem ještě nevěděla ten sál, protože aby, jestli vás to zajímá, milí posluchači, tak my dneska vlastně poprvé se jdeme podívat do Holešovic, na to místo, kde budeme potit krev i slzy vlastně. Uvidíme tam zákulisí, uvidíme tam poprvé ten parket, ale tančit na něm budeme až zítra poprvé.
1: Až zítra půjdeš poprvé.
0: A co se teda bude dít zítra?
1: Zítra budeš mít podle mě první zkoušku s kapelou. Takže zítra vlastně poprvé uslyšíš náš první song s kapelou, protože my ho doteďka, že ho máme jenom
0: z nahrávky.
1: No a ošáš si poprvé ten parket a podle mě řekneš, tyjo, tady to je tak malý. Bude podle mě první tvoje věta.
0: Já jsem strašně zvědavá. Potom tam vlastně začnou chodit už lidi, bude nás vidět víc lidí, že jo? Doteď nás viděli jenom pár třeba kolegů nebo někdo z České televize. No uvidím, jak to dopadne. Mám tady otázky. Martine, na které místo byste se chtěli s Martou protančit? To píše Iveta z Teplic, kterou moc zdravím.
1: Tak samozřejmě podle mě každý do té soutěže vstupuje s jednou větou a to je, že každý řekne, já si to hlavně chci užít. Ale je to podle mě jakoby taková ta klišé věta, protože prostě jdeš do soutěže a podle mě chceš jakoby dojít co nejdál.
0: Ale vůbec nevíš, že jo, vůbec netušíš, co tě čeká, no jak by to mohlo dopadnout nebo tak.
1: A mně je pak líto vlastně, když člověk má vypadnout a už má některý ty tance naskoušený a řekne si, ty brďo, tomu jsem věnoval čas a vlastně jsem to těm lidem neukázal. Takže tím mým snem je, aby si prošla co nejvíc tanců, aby se naučila vlastně všechny. Proto to
0: jako
1: je,
0: bylo by to fajn. No, bylo by to fajn. Už vlastně jenom kvůli toho naučení. Já jsem právě říkala, jak to musí být hrozný třeba pro ty první dva, tři páry, které vypadnou právě, jak říkáš. Už trénujeme vlastně přes dva měsíce.
1: Jo.
0: A pak najednou po dvou týdnech vypadneš třeba.
1: No, vím si, že třeba od teď, jako si

0: zpětý, tak byl vlastně z vlastního.
1: Ale já už vím, jaký ten konec je, že to je takový smutný. Vím, co si ti lidi jako prožijou 2,5 měsíce, tam něco potíš a ty pak někomu řekneš, nepropl si kolena 5.
0: Ano, to je strašný.
1: A vlastně večer si to můžeš vyčítat.
0: Vystreté kolena, kde máš vystreté kolena? No a tady ještě poslední, tady máme čas na poslední. Martin byl v Survivoru a mě by zajímalo, jak by v takové show uspěla Marta. Martine.
1: Marta. Teďka
0: přežila bych tam.
1: Asi jo, ty bys tak dlouho vykládala, tak bys kecala, že prostě oni by chtěli domů.
0: Tak vykládala, jo? Vyprávila?
1: No, vyprávila.
0: Jsme tady s tou praštinou, prosím tě, nechtěli jsme vás urazit vůbec, protože, jak říkám, já jsem napůl z Moravy a vždycky, když jsem byla na Moravě a vrátila jsem se po těch prázdninách, tak zaprvé všichni říkali, jak krásně mluvím slušně, ale jak jsem se naučila právě různý výrazy. A já si toho u tebe hodně všímám. Praština s Martinem a s Martou, že jo? Že třeba hodně říkáš, my jsme, tak to trénujeme, že jo, aby si, kdyby si chtěl, tak by si mohl říkat my jsme. A nebo mě pobavilo nedávno, když jsi řekl, no já mám ty boty v autě.
1: Jo, tak v autě, ne?
0: V
1: tak
0: autě.
1: Je tam V, tak prostě tam pošlu V, že jo?
0: Ale je strašně vtipný, že o tom přemýšlíš jako Pražák, jo? Že říkám, není to ta nejkrásnější čeština určitě, ne? Ale že my řekneme v autě. Že my si tam dáme místo V, F a ještě uděláme pauzu. Jo. V autě.
1: Já už se to učím s tebou, Marti, poslouchej, jo?
0: Aha.
1: V autě.
0: V autě. Přijel jsem v autě, a ne dorazil jsem v autě. Nedovalil. Dovalil jsem v autě. Protože jsme z Moravy všichni. Ať je moravština, ať je Morava. Ať žijou tady ty krásný legrácky. Víte co, já tady Martina ještě nechám, za chvilku budeme přát k narozeninám, takže pokud byste chtěli, aby třeba i Martin popřál vaší, já nevím, sestře k dnešní narozeninám, tak klidně pište 736 300 444.
2: Zatím čau. Kaufland Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Severanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
8: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Opatrnosti míjejte dopravní nehodu, která se stala na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Na Pražském okruhu evidujeme dopravní nehodu na 6,5. kilometru ve směru na letiště. Provoz na okruhu aktuálně stojí již od svého začátku u napojení z dálnice D1 a po Chulupický tunel naberete asi 30 minut, přičemž pro kamiony v pravém jízdním pruhu to bude o něco více. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
11: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: máme narozeniny a dneska nejsem sama. Dneska budeme přát společně s Martinem.
1: Hezké dopoledne.
0: Jsi připraven, Martine?
1: Jsem připraven.
0: Zkoušíme se dovolat Vendě. Kdyby mluvím s Vendou Víznerovou?
2: Ano, mluvíte.
0: Krásný dobrý, já jsem Marta Jandová, společně tady.
1: S Martinem Prágrem, dobrý den.
0: Dneska jsme na vás dva a my jsme zjistili od Janičky Chromkový, od naší maminky.
2: Od Janičky Chromkové, ano, vydržte, já se vás dám.
0: Ano, vydržíme. Teď? Je to lepší, ano, je to lepší. My jsme se dozvěděli, že máte dneska narozeniny a chceme vám za celý rádio Frekvence 1 i vlastně za Stardance popřát všechno nejlepší.
2: Děkuju.
0: Vendo!
2: Jste
0: skvělý. 35 let, to jste jenom o 3 roky, to jste jenom o 3 roky starší než Martin. Martin Prager, totiž tady můj taneční partner, má narozeniny příští týden, vlastně jo, no, už.
1: Nevím, jestli...
2: Tak všechno lepší.
1: Ježiš, tak to je krásné, my jsme si tady popřáli navzájem.
0: Jedna váha váze si popřel.
1: To je moje druhý přání, babička už to dala minulý týden, protože mi neuvidí, tak to je hezky, tohle po druhý. Ještě je nemám.
0: No a naše milá, ještě tady mám teda přání od maminky a to je své nejúžasnější dceři. Přejeme jen to nejlepší, hlavně kupu zdraví, štěstí, pohody, lásky. A ti její 3 děti dělají jen samou radost a splní se jí všechna tajná přání. To jí ze srdce přeje mamka s taťkou.
1: To je hezký.
2: Je, tak to má nejúžasnější maminka, je opravdu nejúžasnější.
0: A vy máte 3 děti.
2: Ano, já mám 3 děti.
0: Wow, Martině, to si musíš teďka taky činit.
1: Nemám ještě 3 děti.
0: No. Ale budou.
1: Nedovedu si to představit. Teď mám tebe na tanečním parketě. Možná je to za 5 dětí.
0: No, děkuji. No tak jo, tak ještě jednou, já tady mám ještě otázku na jméno, protože maminka napsala Vendě.
2: Ano, Vendula se jmenuje.
0: Vendula, no tak Vendulko, ještě jednou všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší.
2: Hrozně moc děkuju.
0: Moc ráda se stalo, mějte se krásně.
1: Hezký den.
0: Naschledanou. No a pak tady mám ještě přání panu Milanu Šulcovi, ten dneska slaví 82. narozeniny a Roman, asi teda jeho syn, píše, přeje mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a bereme ho všichni takový, jaký je, ale máme ho rádi. No a ještě Romance do Kazmějova, do řeznictví, tam, která má dneska narozeniny, všechno nejlepší a tady píšou holky právě Míša z Jani, máme jí moc rádi. Takže i tady to přání koluje. A teďko začneme, Martine, pojď, uveď to, kdo má dneska narozeniny, nějaká zpěvačka?
1: Toni Braxton.
0: Vede Toni Braxton taky veselý zpěvák Louis Capaldi. Louis Capaldi dneska má velký výročí, protože mu je 30 let, tak mu přejeme hlavně to zdraví. Mladičky ještě. Mám pro vás dalšího zpěváka jménem Tom York, kterýho znáte určitě z kapely Radiohead.

0: Tak prosím vás, poslechněte si to. Kapela se jmenuje Radiohead, neboli Radiohead, rádiová hlava vlastně takhle. No ještě dalšího tady pro vás máme dneska, kdo slaví narozeniny.
1: Simon
0: Cowell, porotce, který ho znáte z těch různých talentových soutěží. Ale ještě jsem dostala zprávu od Lenky. Ahoj Marti, já mám narozeniny 18.10. Přesně o 20 let jsem starší.
1: Hustý.
0: No, takže tak, to je pro tebe, Martine.
1: Tak taky teď můžu popřát.
0: No, Leničce.
1: Všechno nejlepší Leničce.
0: Já tady vždycky radši přeju až po, než před. Lenko, napište mi ještě 18. Jestli to nebude víkend, což asi bude.
1: Neděle.
0: No jo, vlastně to bude neděle. My na vás budeme myslet, jo, Leničko. Tak všem ostatním přeju nádherný den, mějte se moc hezky. Mějte se líp, než si zasloužíte, myslím. No a ještě za chviličku nás tady jednou uslyšíte společně s Martinem, než odtancujeme na další zkoušku. Děkujeme.
2: Milý Deníčku. Noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spáním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
3: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
4: To je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Proměnit?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.

0: já jsem taky myslela, že přijde ten refrén a chtěla jsem být jako tak whatever takes, ne, ještě
1: sorry,
0: ne.
1: Sorry, Marti, že jsem si dovolil se do toho zasvat.
0: No protože to začalo později, než jsem si myslela. Čau, Robine.
1: Mě teda jako nikdo nepřivítal, ale já už se tady směju.
0: Ne, já jsem chtěla říct whatever it takes a chtěla jsem si to jako nějak spojit tím, že dneska tady nemám jenom svýho tanečního partnera, teďka už tady mám svýho druhýho muže, protože vlastně můj život je plný mužů, mýho rádiovýho partnera. Čau, Robine!
1: Nazdar, Martina, já mám takovou radost, protože já konečně, já vám něco řeknu. A vám řeknu výčet slov. Papuče, kobzole, rožní, řeknu. Řeknu.
0: Rožní, ano.
1: Jo, prase to bylo. Babuť, vždycky jsme říkali, jo. Co tam ještě bylo. No já jsem teď, já se cítím úplně jako
0: bych doma.
1: Doma.
2: Přišel mu parťák z Moravy, ne?
0: No, dovalil.
2: Ale on to umí hezky pražsky.
0: To je pravda.
2: Nebo pražsky, má jako hezkou češtinu.
0: Ale u tebe je hezký, vlazeno. Že je jako tanečník a ty potřebuješ ten moravský přízvuk, protože ti to ty Moraváci tančí asi líp než ty Češi.
2: No, tak to si píš, že jo.
0: Že jo, viď?
2: No jasný.
0: Kordy si k tomu rečá vínečku z tvýho sklípku.
2: Přesně tak.
0: Ale ještě jednu otázku, teda od posluchačky, teda ještě než se do toho pustíme. Od Simy, no. Nemáte vy nebo Martin nějaký tip, jak k tomu předejít a tím myslí křeče do lítek při tanci?
2: Křeče do lítek, tak ty válcuješ teďka.
0: Já válcuju, ano, já mám válec takovej. Hmm. Takový veliký válec a to válcuju ty lítka, ale taky to jako magnesko, ne? Hořčík.
2: Jo, tak já jedu každé ráno a každý večer.
1: To magnosol se to jmenuje.
0: Jo.
1: Mě to vždycky narovná.
2: To je to v tom prášku.
1: To je v tom prášku.
2: Tohle to vím, protože potom sedím na záchodě půl hodiny, no.
0: Je, tak to nechci.
1: Takže tohle si nedává. Rozhodně ne před přímým přenosem.
0: A nebo si k tomu stáhněte aplikaci, která se jmenuje Poop Map, a potom si to můžete zmapovat, kde jste všude seděli.
1: Celou dobu do butina.
0: Tak hlavně ne v sobotu večer, protože tam vám s Martinem ukážeme poprvé náš výtvor po dvou měsících trénování, jak mě to Martin naučil a jak se budu snažit ho nevést. No. Martine, řekni ještě nějaký důležitý inteligentní slovo nakonec našeho vysílání dnešního.
2: Inteligentní slovo nakonec je, že Marti, seš připravená.
0: Yes, I'm ready.
2: Potřebuješ si to prostě jedinou věc si to užít, protože tenhle ten zážitek je jednou za život.
0: A proplout ty kolena, proplout tu ruku a víc energie.
2: Na to už se vykašli.
1: Ale víte co, jako vás vlastně čeká pár takových jako živých přenosů, jako já bych to nazval jako trénink a pak to finále.
0: Jo, tam to teprve rozbalíme.
1: A tam to finále, teprve rozbalíte. Takže to jsou tréninky všechno, to, co bude jako před tím finálem. A já se strašně těším na to finále. Že tam naběhnem, viď, Luci?
3: No, budeme fandit.
1: Že nás někdo taky pozve na to finále. Budeme tam rozhodovat.
0: Já řeknu Český televizi.
1: Tak jo, jsme domluveni.
0: Mějte se krásně, ahoj, Lucinko.
3: Ahoj.
0: Mějte se všichni krásně a zítra se vidíme. Bez Martina teda, nebo můžeš vysílat se mnou.
2: Tak jo, mějte se
1: ať
2: krásně.
1: Ať dovalí častěji.
2: Já za tebou Robi dovalím tě podpořit.
1: Tak jo.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
11: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
12: Klid, máš na to 3 dny.
11: A těch lidí, co čekají na autogramy,
12: no, jsou tu všichni.
13: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
14: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
15: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Ano, měli jsme vzácnou návštěvu, takže určitě prominete, že ty zprávy jsou malinko, ale malinko decentně posunuté.
0: Je, koukám, nepatrně.
1: Jo? No tak jo, když taky zkrátíme, hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Francie pozastavila používání zábleskových granátů na protestech školáků a nehoda komplikuje provoz na D1 před Prahou. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes smetl ze stolu návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16: Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Hlukové nařízení je podle verdiktu v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Ústavní soudci taky uvedli, že opakované rozvolňování těchto limitů vytváří riziko postupně slabší ochrany před hlukem. Při každé další změně bude tak podle soudu nutné důsledně poměřovat zájem na rozvoji infrastruktury s právem na ochranu příznivého životního prostředí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Žalobce obžaloval 18-letou dívku a jejího 30-letého přítele z loňské vraždy a pokusu o vraždu v obci na Olomoucku. Dívka podle obžaloby svou matku zastřelila a otce postřelila. Její přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba jsou ve vazbě. Hrozí jim 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Pražská technická správa komunikací vypsala tendr na dostavbu mostu na pravém břehu Vltavy. Ten rozestavila a následně v důsledku rozhodnutí antimonopolního úřadu musela zakonzervovat. Cílem je co nejrychleji mezi Libeň a Holešovice navrátit tramvajový provoz. Používání zábleskových granátů policií bylo v souvislosti s protesty středoškoláků ve Francii pozastaveno. Oznámil to dnes francouzský ministr vnitra. O prostředek ke krátkodobému ochromení demonstrantů se začala vláda zajímat poté, co tento týden přišel o ruku 15-letý chlapec, který granát zvedl. Hokejisté Pardubic se v 5. kole Ligy mistrů představí dnes večer v Bordu a mohou potvrdit postup do 8. finále. Po úterním zápase 5. kola jim patří 5. místo. Ve Francii se začne hrát ve 20:15.
15: Frekvence 1.
10: Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
10: Frekvence 1.
15: Doprava.
0: Bouralo se na D1.
17: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 12. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte před tímto místem se zdržením asi 10 minut. Na dálnici D10 naberete asi 25 minut před dopravním omezením, které je mezi 11. až 8. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady uzavřený levý jízdní pruh a práce mají předpokládaný konec ve 3 hodiny odpoledne. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky, je tady Robin Sobek.
1: Ano, jsem zpátky na svém místě, přeji ještě jednou krásnou středu, hezké dopoledne. Já nevím, jak tobě, ale mně přijde, tyjo, že to letí jako blázen, zvlášť tenhle ten týden, nevím, čím to bude, možná tím, že jsme si udělali takový hezký víkend, víkend, to málo kdo ví, že hodně lidí z rádia se udělalo hezký víkend.
0: Ano.
1: Že jo, to můžeme říct.
0: To můžeme říct.
1: To můžeme říct. No. A proto byl tak hezký, že nám přijde, proto nám vlastně přijde, že už je zase pomalu jako konec týdne, ale ono to tak vlastně je půlka pracovního týdne.
0: Ale ono to tak máš, to určitě znáte, když zažijete někde nějaký hezký věci, tak z toho ještě hrozně dlouho žijete a pořád se k tomu jako v těch myšlenkách vracíte.
1: Ano.
0: A nejenom zjistíte to, ono už to bylo před týdnem a máte pořád pocit, že to bylo včera.
1: Jo. Tak to je to tak. My jsme se prostě všichni jako nějak rozhodli a řekli si, že prostě spolu vyrazíme na výlet. A tak jsme si jako vyrazili na Lipno. No,
0: ano.
1: A bylo to tam krásné.
0: Ano.
1: No a pořád z toho žijeme. No nic, každopádně. One More Time, Anastasia, taky No Name, to je to nejlepší z muziky, to vám budeme servírovat právě teď na Frekvenci 1 a v půl poslední slovo. Já jsem zkontroloval aktuální bank a už tam máme přes 30 tisíc. Takže i tohle letí, co se týká těch peněz v tom aktuálním banku, 31 500 je tam.
0: Tam to letí tím správným směrem.
1: Ano, tam to letí pořád a pořád nahoru.
0: Ano.
1: Hele, inflace je taková, že jo, nemusíme si o tom povídat. Takže pořád se nám to zvedá, jako, jo, ten budget. Tak držíme palce, aby to dobře dopadlo a teď už se pojďte bavit.
0: Příjemný poslech Frekvence 1.
7: Frekvence 1. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když má někdo narozeniny a sfoukne svíčky na dortu, kam se poděl ten vzduch, který do nich foukl? Neměli bychom ho pak vlastně jíst?
2: To se takhle říká, nebo to nějaký tohle...
1: Jako sfoukávání dortu na svíček na dortu?
2: To jo, ale že někomu, že se ztrácí u toho vzduch?
1: Tak ten vzduch samozřejmě, který tam foukne, že to je prostě logicky velmi správná otázka od Kláry z Pardubic, že tam foukneš a ten... Ten vzduch, co si tam přidal do toho vzduchu, který tam byl předtím, tam furt je.
2: A předtím, když nefoukneš na svíčku.
1: Tak je tam jenom ten vzduch, co tam je. Ty tam přifoukneš další vzduch.
2: A když se otočíš jako na druhou stranu a foukneš, tak...
1: Tak máš zase vzduch na druhé straně další.
2: No, ale to, vlastně ale to nežádáš potom jako... No,
1: tam jde o to, kde se nadechneš.
2: Ten vzduch jde kam?
1: Ten tam zůstane. Ten
2: na tom místě?
1: No, na tom místě, no. Dokud neodfoukne vítr. Dokud neotevřeš okno a neodfoukne ho vítr, no.
2: Kam až doletí?
1: Ale to třeba přiletí vosa.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
3: Kaufland Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
0: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Pojďme se ho rád, pojďme se ho užít. A tady středeční dopolední poslední slovo. 3,5 minuty po 11:30 právě teď. A pro vás to znamená vzít telefonní aparát, vytočit 257-400-999 a vyhrát 31 500 korun. To jde, ne? To je hezký plán na středu, co myslíte? Minimálně do konce tohoto týdne, co týdne, měsíce, nebudete muset chodit do práce. Přes 30 tisíc v banku posledního slova. Tak pojďme na to, 257-400-999, kdo se k nám dovolal dneska úplně nejrychleji, kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Ahoj, tady Jana z Žďáru nad Sázavou.
2: Žďár nad Sázavou, zdravíme, posíláme pozdravy z Prahy, paní Jano, že jo?
3: Ano,
2: tak.
3: Ano.
2: Jani, jdeme rovnou na věc?
3: Zkusíme to.
2: Dobře, pouštím větu Čechomoru, zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co to může být?
3: Fanoušci.
2: No jasně, kdo jiný než fanoušci. Pojďme to zkusit, co to udělá. Kolik procent si dáváte, Ani?
3: Málo.
2: Málo? Aha, takže už to nemám ani zkoušet?
3: Ne, zkuste to.
2: To by bylo co, kdyby to bylo opravdu to slovo. No tak pojďme to zkusit.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Ne, tak nejsou to fanoušci. Zkusil jsem to a nevyšlo.
3: Nevadí, zkusíme příště.
2: Jo, tak přihodíme, ať je tam více prachu, ne?
3: Ano.
2: Jo. Tak, je to tam, 20 tisíc na stole. Pokračovat budeme v 17:30 odpoledne. Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.
3: Taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Blesk pro ženy, musíte... Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Proměnit?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Mít věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
8: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
9: Klid, máš na to 3 dny.
8: A těch lidí, co čekají na autogramy?
9: No, jsou tu všichni.
10: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
11: Opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Na dálnici D10 naberete asi 25 minut zdržení před dopravním omezením, které je mezi 11. až 8. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady uzavřený levý jízdní pruh a práce mají předpokládaný konec ve 3 hodiny odpoledne. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: na výlet.
1: Frekvencí 1.
2: Je to tak, my taky dneska vyrazíme na výlet s kolegou Tomášem Fílou, kterého už teď máme na telefonu a tím toho taky zdravím a sám jsem zvědav, kam nás takhle ve středu v tom poledním čase vyveze. Tome, tak povídej, hezký den, hezké poledne.
3: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou a fakt to stojí za to. Prohlédl jsem si tady historické šperky a oděvní doplnky staré téměř 3000 let. Ty mapují historický vývoj zdobení člověka a ukazují pradávné spojení účelů a krásy od doby železné až po secesi. Jinak k vidění tady například byly v minulosti velmi populární céčka nebo korálkové závěsy a také efektní akvárium se svítícími perleťovými rybičkami. Nemůžu zapomenout ani na jedinečnou sbírku knoflíků, kterých je tady přes 2000. Také jsem tu viděl set navržený v roce 2013 pro následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Estého. Toaletní lisované a broušené sklo z meziválečného období či výběr z produkce luxusní rakouské značky Riedel, která má své kořeny v Jizerských horách. Nemohl jsem ale vynechat ani expozici vánočních ozdob ve světě zázraků. Víc než 15 000 skleněných vánočních ozdob je opravdu dostatečnou inspirací na nadcházející vánoční svátky. A co si budeme povídat? Ty už jsou vlastně skoro za dveřmi. Jinak užijí si to tady i děti. Je tady totiž možnost navlékání náramků pro radost i na památku. V každém případě jsem nevynechal ani jedinečnou sbírku z daru režiséra Petra Weigla, který muzeu odkázal sbírku historického skla čítající 129 položek. Mezi nimi vypíchnu třeba jen pohár zrytého uranového skla, který Weiglovi věnoval herec Jan Tříska po spolupráci na filmu Raduza Maule, a nebo také cenu tálie, kterou já uvidím maximálně tak v muzeu. V každém případě tenhle výlet je velmi krásný, blištivý, inspirující. No a s dalším se přihlásím už zítra, tak se mějte krásně. Ahoj!
4: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: nejlepší z muziky hrajeme Eňu na Frekvenci 1, taky Kejnán bude. A nebo se dáme Freedom, George Michael. A za minutu další zprávy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
5: Pozor, největší

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je to tak, my jsme připraveni na další čerstvou dávku zpráv, stejně tak Lucie Šmídová.
3: Hezké poledne, hygienici se zaměřili na školní jídelny. Hypotéky jsou nejdražší od ledna 2024 a na D2 před Brnem došetřují nehodu dvou osobních aut. Středočeští hygienici v průběhu třetího čtvrtletí kontrolovali školní jídelny. Nejčastěji narazili na nesprávné skladování potravin a nedostatečnou hygienu. Provedli celkem 130 kontrol, popsala mluvčí krajské hygienické stanice Dáša Šalumunová.
4: Nedostatky jsme zjistili v 31 případech a uložili za ně 14 pokut v celkové výši 39 900 korun. Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin, nevyhovující teplota vydávaných pokrmů, špatně skladované potraviny, ale také hromadění odpadů nebo špinavá podlaha.
3: Za menší pochybení pak následovala 3 napomenutí a 12 domluv. Hypotéky jsou nejdražší od ledna 2024. Průměrná sazba hypoték totiž na začátku října stoupla na 5,79%. Oproti září tak stoupla o 28 setin bodu. Obvodní soud pro Prahu dnes vynese rozsudek případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Perka a Ivana Netuky z IKEMu. Obžaloba z něj viní bývalého náměstka ředitele IKEM Jiřího Malého a bývalého šéfa IT odboru Petra Rašku. Oba vinu odmítají. Američanka Kristina Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. Uvedli to její právníci. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Český útočník Tomáš Hertl dnes v noci v NHL bodoval v duelu proti Seattlu, dal 2 branky a na další 2 nahrával a pomohl Vegas k výhře 6-2. Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si 2. bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohlo Utahu k výhře 5-3 na ledě New Jersey.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Většinou bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, odpoledne by se mělo více vyjasnit a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Pozor na nehodu na D2.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se stále došetřuje na dálnici D2 při příjezdu do Brna na 3. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz stále očekávejte na Pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od 82. kilometru Jesenice až po exit 16 Barandovský most z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
2: Je to tak, ještě jednou krásné poledne, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na stole, snad chuti přijde i to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského, protože má co nabídnout. Stejně tak budeme nabízet i my třeba sportovní novinky, protože česká fotbalová reprezentace má za sebou první reprezentační sraz a to pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou. Všechno rozebereme ve 15:45 odpoledne. Za chvilku filmový odborník a do té doby Shania Twain, Lucie nebo Kejnan.
3: Krásnou středu.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme si užít středečního filmového odborníka. Máme čtvrt na jednu. Volejte na 257-400-999 a já vám za odměnu pustím nádherné dvě filmové ukázky a vy mi taky za samozřejmě odměnu řeknete názvy filmu. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
3: Ne, já to nevím.
2: Přátelé, tak to, co se teď děje v éteru Frekvence 1, to je velmi improvizovaná ukázka, jak se někdo dovolá do rádia, ale nechce vzít vlastně ten telefon. Tak počkáme si, jak to dopadne. Zatím to vypadá na pořádnou šarvátku. Je tam někdo už?
3: Dobrý den, tak jsme tady.
2: Jo, nakonec to dopadlo. Kdo vyhrál v té šarvatce?
3: Já, jmenuji se Petr.
2: Ano.
3: A jsme ze Zbraslavy.
2: Ano.
3: Od obecního úřadu.
2: No to se tím možná ani nechlubte, že jste z obecního úřadu, protože já jsem tam zaslech. Ani, ani hovno jsem zaslech.
3: Jo. To jste zaslechl dobře.
2: Dobře jsem zaslech, že jo? No já vím, já mám dobré uši. No a co se stalo teda? To nám ještě musíte vysvětlit. Vy jste se tam prali o ten telefon, jo? Někdo nechtěl k telefonu.
3: No, já.
2: Aha, takže tu hlášku jste řekl vy.
3: Ano.
2: Ano, dobře, tak vy se k tomu přiznáváte a přiznání je co, Petře?
3: Polehčující okolnost.
2: Přesně tak, to na obecním úřadě na Zbraslavě dobře víte. Tak, no a teď už teda, jak jste se tam jako nějak dohodli, jo, i když jste teda jako nechtěl, tak jste musel, jo, vzít ten telefon, nebo jak to je?
3: Musel. Kluci mě přemluvili.
2: Kluci?
3: Pane, rychle, vem to.
2: Já se picnu tady. No jo, tak je s váma legrace, to se musí uznat.
3: Ano.
2: Takže přátelé, pokud půjdete kolem z Braslavy, tamní obecní úřad je samozřejmě k mání a pro návštěvy připraven. Potkáte tam určitě Petra, který vám řekne hlášku a uvaří kafe. Jo?
3: Ano.
2: Dobře, domluveno. Tak a teď už opravdu vážně, Petře, pojďme na první ukázku, která zní takto.
4: František Vedra. Na první pohled vypadá jako spořádaný občan, který se plně věnuje své rodině. Ale ve svých 31 letech je vycházející hvězdou podsvětí a špičkou mezi pražskýma vexlákama.
2: Co je to za ukázku, co je to za film?
3: Měškovi v oči, to fakt nevím.
5: Nic mě nenapadá.
2: Nic vás nenapadá, tohle je přece příběh Kmotra.
3: Aha.
2: No, Vedral alias Mrázek, že jo, hrál ho Ondřej Vetchý. A Lukáš Vaculík, to byl ten hodný, že jo?
3: To jsem neviděl asi.
2: Neviděl, Vetchý byl ten zlý a Lukáš Vaculík vlastně v roli policisty se snažil dostat takzvaného pana Vadrala, nebo budeme se bavit třeba i o Mrázkovi. A to stvárnil právě Ondřej Vetchý. No tak rok 2013 je to taková krásná životopisná záležitost. Pojďme na další ukázku, ta je mnohem starší a zní takto.
6: Milý Kadličku. Posílám ti 26 prasat divokých, dva kňoury a mezi tím je jedno prase domácí.
7: A tak už
6: tvůj vašiček.
7: No já vám rozumím, pane kolego, já vím.
2: Tak tady je to snad jasné, Petře, ne?
3: Já si myslím, že to je přednosta stanice.
2: Přednosta stanice je správná odpověď.
3: Jo, super.
2: No.
3: A to
2: no, já myslím, že na obecním úřadě z vás budou mít radost nakonec.
3: Jo.
2: A to jste tak nechtěl k tomu telefonu?
3: No, nechtěl.
2: No vidíte, ale jste poloviční filmový odborník. No, tak
3: děkuju.
2: No, tak se to vyplatilo, ne?
3: No, vyplatilo.
2: No.
3: Každý den to tady hádáme a docela nám to jde, ale dneska, no, tak poloviční odborník, taky dobrý odborník.
2: Taky dobrý, ježiš, to je taky dobrý, no.
3: Jasný.
2: Takže já vám na úřad budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme? Mm-hmm. Dáme to těm kolegům, kteří nechtěli k telefonu?
3: Ano, dobře.
2: Ne, já se ptám, můžete komukoli, můžete jo, jmenovat, jasně. Komu chcete? Co?
3: Tak všem lidem.
2: Všem, dobře. Oni vám poradili. Dobře, tak jo, budeme hrát všem. Zase někdy se budu těšit tady v našem vysílání u filmového odborníka. Byla s váma Švanda, to se musí nechat teda.
3: Jasný.
2: Takže zase někdy se usvěte. A mějte se. Mějte se tam parádně.
3: Jo, taky.
2: Tak jo, naschle.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
5: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
8: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
9: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje hladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
5: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.

0: Tohle jsou OMD, hrajeme to nejlepší z muziky, máme půl jedné odpoledne, před námi George Michael, Katarína Knechtová, taky Bruno Mars, takže budeme hrát i po aktuální dopravě, čeká nás i sportovní okénko s Alešem Svobodou, ale teď má přednost Petr Jablonský, pojďme si dát to nejzeho nedělního lajfu, tady je.
1: Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
2: Dobrý den, to pan Bedřich.
1: Pane Bedřichu, já vás zdravím. Tak Bedřichu, kdo to bude dneska? Jsem zvědav.
2: Petr Fiala.
3: Tak Bedřichu, já vás zdravím srdečně. Ptejte se, co byste chtěl ode mne vědět.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to vidíte ve volbách?
3: Já to vidím celkem dobře. Myslím si, že určitě se najde spousta voličů, kteří by stále chtěli platy jako v Německu a proto si na nás vzpomenou. I když nevím, jestli ze Senátu nebo z komunálu se něco takového dá zařídit, no ale vy jste z těch Podbořan, že ano?
2: Ano.
3: My tam máme výborného chlapíka, jmenuje se Radek. Krásný člověk, Radek Reindl se myslím jmenuje. Já ho mohu doporučit. Co říkáte?
2: To je starosta.
3: Vidíte to, tak ten je za nás, Bedřichu. Co vy na to?
2: Za ODS.
3: Ano, a vysílá správné signály občanům.
2: Občas ano.
3: Občas

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
3: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se stále došetřuje na dálnici D2 při příjezdu do Brna na 3. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz stále očekávajte na Pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od 82. kilometru Jesenice až po exit 16 Barandovský most. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Freedom a George Michael. Na frekvenci 1 máme 1:45 odpoledne a míříme za sportem, protože česká fotbalová reprezentace má za sebou první reprezentační sraz pod novým trenérem Španělem Santim Dineou a výsledkově se Čechům nepovedl. Prohráli všechny 4 zápasy. Zda to mělo nějaká pozitiva, tak to budeme zjišťovat u sporťáka Aleše Svobody. Hezké odpoledne, vítej.
1: Nazdar, Robine, hezké odpoledne všem.
0: Tak jaké hodnocení v součtu 4 odehraných zápasů převládá?
1: Tak i přes 4 porážky, abych to nazval opatrným optimismem. Líbil se herní styl, přístup, odvaha, tankou jsou samozřejmě 4 porážky v 4 zápasech, ale připomeňme, že Češi hráli s extrémně silnými soupeři. Chorvatsko, Anglie i Španělsko představují evropskou, ba i světovou špičku. A když Češi na mistrovství se to neporazili ani jeho Africkou republiku, stěží budou sbírat body proti mistrům světa ve Španělsku.
0: Líb bych to neřekl. Jaká další pozitiva, jaká negativa vlastně startové éry se zahraničním trenérem českému týmu přinesl?
1: No, vypadá to, že se novému realizačnímu týmu povedlo nastavit určitě lepší atmosféru a daří se vštěpovat líbivý kombinační styl. Pozitivem jsou pak rozhodně výkony všech 3 brankářů, Horníčka, Kováře a Kinského. Negativem potom forma určitých hráčů, u kterých čekáte, že budou oporami, a i určité zjištění, že na mnoha místech chybí Česku zkrátka výrazně vyšší kvalita, což potom při měření sil s těmi úplně nejlepšími bylo vidět v plné kráse.
0: No, pojďme dál. Uplynulý reprezentační sraz přinesl novinku v podobě spojení zářijového a říjnového reprezentačního okna. Národní týmy tak odehrál 4 zápasy za 11 dní. Tak jakou zkušenost to přineslo?
1: No, plus je to určitě z hlediska plánování, z hlediska logistiky, také z hlediska času, který mají trenéři reprezentací na přípravu. A pokud máte nového trenéra jako Češi, tak se samozřejmě hodí, že máte více času na poznání, na sehrání, na apelování taktických věcí. Nicméně hráči potvrzovali, že to byl velký zápřah. Ti, kteří hráli hodně, už v průběhu srazu i odpodávali. Někteří zranění hráči ligový kolotoč, navíc začíná už o víkendu. A bude tak zajímavé sledovat, jak do něj naskočí reprezentací vytížení hráči a jestli nebude docházet s nějakým četnějším zraněním.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tolik fotbalové novinky, další budeme přinášet v našem vysílání zase v pátek odpoledne, tak do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou. Gianna Mia, tohle je úplný...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: I amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách Partners Banky.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.

0: vytvořenost s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
8: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
9: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
10: To je bomba.
11: Tyjo, co to zase baští?
10: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
11: A co já? Pro mě nic?
10: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
11: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
12: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
13: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
14: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A bude servírovat Lucie Šmídová.
16: Hezké odpoledne. Mladé rodiny mají problém získat vlastní bydlení. Čeští fotbalisté se propadli v hodnocení. Nehoda komplikuje příjezd do Prahy po D1. Mladí lidé si nezvládnou pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Jak ukázal průzkum, většina se domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci ještě složitější. Vlastní bydlení má stále pro Čechy velký význam, řekl to předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
17: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
16: Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Často ručili i vlastními nemovitostmi. Kriminalisté z Plzeňska odhalili v květnu a na konci září dvě varny pervitinu a zadrželi dva muže, kteří podle nich drogu vyráběli a distribuovali. Při domovních prohlídkách zajistili téměř 500 gramů pervitinu, více než 420 tisíc korun v hotovosti a chemikálie a další komponenty pro výrobu drogy. Oba jsou ve vazbě. Na pražském jižním městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut. Výstavba vyšla hlavně město na téměř 664 milionů korun bez DPH. Dnes ho slavnostně otevřeli zástupci magistrátu. Praha plánuje nebo už staví i další parkovací domy u stanice metra Zličín, depo Hostivař a také u Smíchovského nádraží. Čeští fotbaloví reprezentanti se v žebříčku reprezentací FIFA propadli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017.
14: Frekvence 1.
7: Počasí.
16: Odpoledne už by se měla většinou protrhat oblačnost, čeká nás polojasno až jasno a nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.
7: Frekvence 1.
14: Doprava.
16: Nehoda komplikuje příjezd do Prahy po D1.
18: Dopravní nehoda nákladního vozidla se došetřuje na exitu 12 od letice ve směru na Prahu na dálnici D1. V místě dopravní nehody se řidiči zdrží okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se stále došetřuje dopravní nehoda ve směru na dálnici D7 na 6. kilometru, kde se srazily 2 nákladní vozidla. V místě dopravní nehody řidiči popojíždějí od Jesenice a zdržení je okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
16: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už má slovo opět Robin Sobek.
15: A já přeju samozřejmě prosluněné středeční krásné pohodové odpoledne. Bon Jovi, Ariem, Eva Farná vám ho určitě zpestří právě teď hned v úvodu, tak to nebudem zdržovat, ne?
16: No nebudem, tak příjemný to... poslech přejeme.
15: Pojďme na to, pojďme hrát.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: to nejlepší z muziky, tak tohle byli Bon Jovi na frekvenci 1 minutu po čtvrt na dvě odpoledne. Krumlovský vodácký maraton 2026, co vy na to? Já jsem projížděl v těchto dnech okolo Českého Krumlova a tak jsem se nějak vybavil, že v Pestre na více aktivit spjatých právě s Českým Krumlovem jsou i významná sportovní klání a jedním z nich je bezesporu nejpočetnější říční maraton v České republice, který teda každoročně přiláká stovky milovníků vodáckého sportu od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. Čili pokud nevíte kudy kam, teď o víkendu, konkrétně v sobotu, tak můžete opravdu vyrazit na ten největší, co se teda počtu soutěžních kategorií týče, na ten největší krumlovský maraton. Ono vždycky startuje v 11 dopoledne ve Vyšším Brodě, respektive teda Rožomberku nad Vltavou a cílovou stanicí je Český Krumlov. Mimochodem závodníci při závodě překonávají 630, no respektive 26 říčních kilometrů. Takže jak říkám, pokud nemáte plány na tento víkend, tak já myslím, že pokud vyrazíte směr Český Krumlov o víkendu, neprohloupíte.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Markem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
1: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dopravní nehoda nákladního vozidla se došetřuje na exitu 12 z Modletice ve směru na Prahu na dálnici D1. V místě dopravní nehody se řidiči zdrží okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se stále došetřuje dopravní nehoda ve směru na dálnici D7 na 6. kilometru, kde se srazily dvě nákladní vozidla. V místě dopravní nehody řidiči popojíždějí od Jesenice a zdržení je okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.
1: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Eric Carmen, to je nádherná píseň, doufám, že vám zpestřila to prosluněné středeční odpoledne. Za chviličku 14:45. V sobotu 10. října můžete vyrazit do ostravské zoologické zahrady na oslavy svátku všech zvířat. Myslím, že i tohle je nádherná pozvánka, kterou můžete využít samozřejmě pro celou rodinu. Návštěvou zoo Ostrava mimochodem pomůžete chránit zvířata a rostliny nejenom vlastně ve Vietnamu, ale taky na dalších místech planety. Z každého vašeho vstupu putují 3 koruny na podporu ochranářských projektů realizovaných přímo v místech výskytu ohrožených druhů. Takže uděláte skvělou, dobrou, dobročinnou věc, když v sobotu vyrazíte do zoo Ostrava se pokochat za zvířátkama. Tak, co budete dělat? Samozřejmě to už necháme na vás, je to jenom tip na zábavu, na výlet, chcete-li. Další tip tady mám taky na muziku, docela třeba Erasure, Sean Baker, Elání, bude toho mnohem víc v celou zprávě a pak i odpolední vysílání. Za mne pro dnešek úplně všem, mějte se, smějte se a zítra dopoledne naslyšenou.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
2: Pozor, největší slevový tým.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobro.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to...

0: 14. hodina se blíží. My pro vás na frekvenci 1 máme muziku a teď prozradíme jakou.
1: Máme pro vás třeba Leone a Kaluma Scotta.
0: Taky budou No Dub.
1: Nebo Ace of Base.
0: A taky budou zprávy za chvilku.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
12: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne, hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ledeckou povedou rakouští trenéři. V koloně se zdržíte na D1 za Prahou. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes smetl ze stolu návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
13: Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Hlukové nařízení je podle verdiktu v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Ústavní soudci taky uvedli, že opakované rozvolňování těchto limitů vytváří riziko postupně slabší ochrany před hlukem. Při každé další změně bude tak podle soudu nutné důsledně poměřovat zájem na rozvoji infrastruktury s právem na ochranu příznivého životního prostředí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Řidiči musí o víkendu počítat s částečnou uzavírkou tunelu v Liberci. Silničáři budou kontrolovat bezpečnostní systém, řekla Petra Drkolová z ředitelství silnic a dálnic.
14: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
0: Částečná uzavírka začne v pátek od 18 hodin a skončí v pondělí 12. října ve 4 hodiny ráno. Používání zábleskových granátů policií bylo v souvislosti s protesty středoškoláků ve Francii pozastaveno. Oznámil to dnes francouzský ministr vnitra. O prostředek ke krátkodobému ochromení demonstrantů se začala vláda zajímat poté, co tento týden přišel o ruku 15-letý chlapec, který granát zvedl. Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané, Pichler a Grasser. Trojnásobná olympijská šampionka to řekla na dnešní tiskové konferenci.
12: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Máme většinou oblačno až polojasno, později odpoledne by se mělo vyjasnit a bude slunečno. Nejvyšší teploty stoupají na 18 až 23 stupňů.
2: Frekvence 1.
12: Doprava.
0: Kolonu hlásí zde jedničky.
15: Silný provoz přibrzdí řidiče ve směru na Brno po dálnici D1, kde kolona je od 15. kilometru Velké Popovice až po most Šmejkalka 21. kilometr Mirošovice. Řidiči se tam zdrží okolo 20 minut. A silný provoz stále očekávejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí od 23. kilometru po 18. a zdržení je tam okolo 10 minut a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5 z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A je to tady 3 minuty po 14. hodině. Startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
16: Jsi zmatená jak lesní včela.
1: A tak to se stává,
16: protože
1: takhle ve středu, ne?
16: Oni nám vyměnili počítač, jo. No. A teď to znamená, že když přijdeš v tom počítači, takže jo, ty nejenom, že se ti všechno znovu načítá, ale ty nejsi nikde přihlášena.
1: No, to je právě, to je opravdu jako noční můra.
16: Tak kdo z vás si pamatuje hesla, že jo?
1: No právě.
16: Já si nepamatuju.
1: Vůbec. Ale znám lidi, kteří mají kartičky a na těch mají uložený hesla.
16: Jako napsaný, jo.
1: Jako ke všem různým účtům. A jednu tu kartičku jsem viděl a pár hesel tam bylo normálních. Třeba já nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zatím byl třeba Pavel, jo. Jako. A pak tam byly takový ty hesla.
16: Máňa byla dobrá.
1: Jako x zavináč rovná se 7, 5 XB, 9.
16: Jo, to je, když to máš napsaný, tak no, to chápu, jasně, ale no. Že si to ty lidi pamatujou nebo nepamatujou prostě no, ty hesla. Já jsem zajetí
0: kolikrát
16: hesel.
0: Mám jako heslo, já už doprčit nevím, 1, 2, 3.
16: Já tomu rozumím.
1: Heslo neobsahuje jeden speciální znak. Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Shakira Dizzy Rascal na frekvenci 1, 14 hodin, 11 minut. Hezké středeční odpoledne. Dnes 7. října, byť už je vlastně podzim, je světový den frappé. To znamená ledové kávy.
1: To je zvláštní čas.
0: No, já si taky myslím, jako, že to
1: že
0: vlastně...
1: Si dát v tomhle počasí ledovou
0: že si někdo na konci léta vzpomněl, že by se to mělo oslavit, že lidi pijou frappé, to znamená kafe s ledem.
1: A jak to vzniklo?
0: Jak vzniklo frappé? A někdo zapomněl někde kafe a pak se ho šel dopít, ne?
1: Prosím tě, my jsme o tom mluvili někde, možná v nějakých velkých hlavách, nebo možná o tom budeme mluvit. No. No, ale myslím, že to bylo nějak tak, že prostě jako nebyla někde možnost ohřát vodu, tak tam dali studenou.
0: Já jsem se to našel tady, jo. Tak no. Vzniklo náhodou v roce 1957 v řecké Soluni. Takže je to řecký nápoj.
1: A nebyla prostě možnost ohřát vodu.
0: No, a je...
1: Tak dali do šejkru jenom kafe a vodu.
0: Dimitris Vakonidos si během přestávky chtěl udělat obvyklou instantní kávu a nemohl najít horkou vodu, tak použil studenou instantní kávu, cukr a led, dal to do šejkru, důkladně protřepal a tak mu to chutnalo, že to začal šířit.
1: Hele, všechno dobrý vzniká náhodně.
0: Přesně tak.
1: A dokonce to frappé, já mám takový pocit, že si dobře vzpomínám, jsme někde sbírali nějaký budíky v nějakém parketu.
0: Kartičku máte.
1: A dostali jsme za budíky frepovač, normálně takový ten šejk.
0: No jasně.
1: No, a z toho bylo úplně super kafe.
0: No ono to má být totiž napíněný, to není jako, že hodíš led do kafe.
1: A kafe se tam dává jako instantní, že jo?
0: No jasně.
1: Nebo aspoň teda,
0: no,
1: myslím
0: původně,
1: si.
0: Původně bylo instantní, ale podle mě dneska už se to dělá třeba i s presem, že si člověk udělá preso, nechá chvilku vystydnout a pak si to hezky prošejkuje s tím ledem a tak.
1: No, vidíte, no, tak frapečko. A hodí se do toho rumu?
0: Samozřejmě.
1: To už je ale zase úplně jiný drink. Tak jestli si dáte frapé, dobrou chuť.

0: 14:17 k tomu. Vy posloucháte Rádio Frekvence 1. Dneska jsem si všimla takového zvláštního fenoménu, který se nosí. On se teda asi nosí delší dobu, ale dneska shodou okolností jsem potkala hned dva mladí lidi, kteří to měli na sobě. Představte si, že lidi, mladí lidi nosí každou botu jinou.
1: To je podle mě lenost hledat tu druhou doma.
0: No to ne. Kdyby to byl jeden člověk, tak si řeknu tak jako asi, nebo prostě blbě šáhnul, jo. Ale normálně jsem prostě viděla hned dva, co měli a nebyli spolu a každý měl jinou botu.
1: A myslíš, že to je jako, že to je nějaký jako
0: trendy.
1: Módní trend?
0: Že to je trendy. Možná se to taky prodává už.
1: Takhle, já vím, že jeden čas bylo módní mít každou ponožku jinou.
0: A nebo každou tkaničku jinou.
1: No jasně, ale každou botu jinou.
0: No, jako, aby se třeba
1: jedna byla plesovka, druhá teniska.
0: No, jedna byla takováhle štekle a druhá byla normálně jenom na tom, na podrážce.
1: Kyčle, blázni.
0: A ten, co to měl, se měl Karel.
2: Jak se do rádia volá, tak se z rádia ozývá. Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit? Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit? Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte? Stáhněte si aplikaci Frekvence 1. Nahrajte vzkaz. A už jsme v kontaktu. Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: US for Africa. To je muzika, kterou vám nabízíme právě teď na frekvenci 1.
1: Je přesně 2:30, za malou chvíli zprávy s Luckou a hned po nich příběh buď pravdivý, či blábolivý.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy,
3: no, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Dobré odpoledne, nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46 korun a 7 haléřů za litr. Dnes o tom rozhodlo ministerstvo financí. Na střední škole na severovýchodě Polska dnes jeden ze žáků zaútočil nožem. Zranil 8 lidí. Policie 19-letého útočníka zadržela. Hostem dnes dnešního presklubu Frekvence 1 bude ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Romana Navarová se bude ptát na kondici české ekonomiky a jestli některá ekonomická témata budou rozhodovat nadcházející volby.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: A zkontrolujeme odpolední provoz.
6: Silný provoz přibrzdí řidiče ve směru na Brno po dálnici D1, kde kolona je od 15. kilometru Velké Popovice až po most Šmejkalka 21. kilometr Mirošovice. Řidiči se tam zdrží okolo 20 minut. A silný provoz stále očekávejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí od 23. kilometru po 18. a zdržení je tam okolo 10 minut a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Za chviličku příběh a Vojta ho bude mít ve své režii.
1: Ano, ano, dneska se podíváme na muže, který se ztratil, ale naštěstí...
0: No, se našel.
1: No nevím, jestli naštěstí a našel se.
0: Naštěstí ne.
1: No, to, tak nechte se překvapit, jak to celé bylo.

0: Frekvence 1-6 minut po půl třetí, čas na příběh, buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
1: Takže je to o člověku, který se ztratil, nakonec se našel.
0: Takhle, jmenoval se Richard. V roce 93 mu bylo 33 let, Kristova léta, žil spořádaně v Indiáně, měl manželku a dva syny a jednoho své ženě řekl, že jede do nemocnice na kontrolu a už se nevrátil. Policie ho hledala, rodina netušila, co se stalo. Po 10 letech byl prohlášen za mrtvého, manželka se mezi tím znovu vdala, život šel dál. A pak přišel rok 2016.
1: On někde ztroskotal prostě.
0: Dostala ta Richardova manželka telefonát od detektiva z Floridy a ten se jí zeptal, znáte tohodle Richarda? A ona řekla, no jasně, a on odpověděl, je u nás v celé. Ten člověk žil 23 let na Floridě, normálně zdrhnul a žil pod jménem Terry Szymanski, což nebyl náhodně vymyšlený člověk, ale byl to skutečný člověk, ale byl už po smrti ten člověk. A on se tam seznámil s nějakým člověkem,
1: který... Nějakého člověku,
0: tak? Ne, prostě on ukradl nějakému člověku...
1: Identitu.
0: Jako, identitu, rodnej list, že jo?
1: Tam musela hrozně pít krev, podle mě.
0: No, a...
1: Děti zlobily.
0: Ale jako jak se na
1: ona
0: něj...
1: Ona neuměla.
0: Chrápala.
1: Přesně.
0: Ale pozor,
1: chtěla co... je takový... No, nic. Co?
0: Každý víkend museli k její mámě. Tak co ho prozradilo? Žádná DNA, žádný pátrání po něm, ale internet. Protože ten skutečný člověk, jehož identitu ten Richard ukradl, měl synovce a ten jednou při genealogickém pátrání, protože si stavil rodokmen, narazil na web a zjistil, že jeho zesnulý strýc má najednou žijícího syna a další rodinné vazby, které nedávaly smysl.
1: Jasně, takže se odhalilo tohleto úplně jakoby omylem. Tyhle ty rodokmeny jsou dost nebezpečný.
0: No právě.
1: Ty hodně toho prozradí. Hele, to je krásný příběh a já klidně věřím, že se mohl stát.
0: Jména sedí, lokality sedí, data sedí, stalo se.
1: Fakt se to stalo,
0: no jasně,
1: jo.
0: No.
1: No vidíš to.
0: Prostě takhle...
1: A ta motivace, proč zdrhnul?
0: To jsem se jako nedopátral. Ale asi já nevím, jestli mu v Indiáně, jako já nevím, nebyla zima, tak jel na Floridu, nebo má rád krokodýl.
1: A nebo máš třeba nějakou poruchu paměti, že jako zapomeneš, že někam patříš.
0: Jo, že jdeš normálně do nemocnice na kontrolu a zapomeneš, že máš manželku a dvě děti, jo? To stane se, no.

0: Tohle je Madonna na frekvenci 1 3/4 na 3 a ke slovu se dostane jeden takový velice talentovaný člověk, který si připadá stále mlad.
1: Ondřej Ládek alias Xindl X, 20 let na scéně, velký koncert začátkem příštího roku. No a teď rekapitulace jeho hitů na frekvenci 1.
0: Tentokrát se zaměří na písničku, která se jmenuje Barbína. Všichni určitě znáte, protože já měla pocit, že když vyplivnul Barbínu, že ji slyším snad prostě z každého rádia každou druhou
1: se
0: hodinu.
1: Člověk bál si otevřít plechovku fazolí, protože by ta písnička mohla začít hrát, že?
0: Už se těšíme na Kena.
2: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na frekvenci 1.
4: Ahoj, já jsem Xindl X. Pojďme se spolu podívat do roku 2014. Vlastně ne. Vlastně to začalo ještě o dost dřív. V době začátku Xindla jsem si z legrace založil ještě jednu kapelu. Můj kamarád, režisér comebacku a mých prvních klipů, Jakub Sommer, měl nápad, abychom udělali kapelu, co bude hrát v rokovém podání výhradně 80-kový a 90-kový popový songy, původně zpívaný ženami. Je pravda, že tohle hudební těleso mělo trvání asi tak celý 2 zkoušky, než nás to přestalo bavit. Ale za tu dobu jsme nacvičili několik hitů. A protože se mi nechtělo odposlouchávat a učit se ty anglické texty, napsal jsem si k ním texty vlastní. Takhle vzniknul třeba text Mlč a buď ráda, který byl tak trochu opakem textu písničky I'm so excited, na kterou jsem ho zpíval. Stejně tak píseň Barbína vycházela z Barbie Girl od kapely Aqua. Jen v té mý verzi byl text o poznání drsnější a byl spíš o těch barbínách z masa a kostí, než o těch plastu. Později jsem tuhle verzi hrával na Xindlích koncertech, ale nechtělo se mi hrát něčí cover, a tak jsem si řekl, že na ten text napíšu vlastní hudbu. Víc xindlovskou. Akorát, jak jsem zvyklý psát sloky s hodně rychlou dikcí, tak se mi ten text vešel do jedné jediné sloky. Naštěstí tohle téma je poměrně inspirativní, takže nebyl problém dopsat sloky další. Od té doby jsem tu písničku hrál na většině svých koncertů a i když je k Barbínám poměrně kritická, často se setkávám s otázkou, a budete hrát Barbínu? To mám ráda, ta je úplně o mně. V takový moment jenom doufám, že ten text dotyčné neposlouchali příliš pozorně, ale stejně ji pochopitelně zahraju. A zahrajeme si ji i teď, na frekvenci 1.
5: Já jsem

0: výlet z Frekvencí 1.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, teď předáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
2: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
1: Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Dnes jsem vyrazil do Jablonce nad Nisou do muzea skla a bižuterie. A návštěva to byla v skutku blištivá, překrásná, inspirující. Zkrátka a dobře, tenhle výlet fakt stojí za to. Viděl jsem tady historické šperky a oděvní doplňky staré více než 3000 let. Prohlédl jsem si také jedinečnou sbírku knoflíku, která obsahuje přes 2000 kusů. K vidění jsou tady ale třeba i v minulosti velmi populární C-čka nebo korálkové závěsy a efektní akvárium se svítícími perličkovými rybičkami. Viděl jsem tady i set navržený v roce 1913 pro následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Estého. A co mě opravdu uchvátilo, bylo více než 15 000 vánočních ozdob, které si můžeme prohlédnout v expozici Svět zázraků. Jinak užijí si to tady i děti, protože ty si tady můžou třeba navléct si náramky. A to pozor, nejen pro radost, ale i na památku. V každém případě tenhle výlet rozhodně stál za to a s dalším se přihlásím už zítra. Tak ahoj.
4: To je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Tohle je Tichá dohoda. Frekvence 1 po 15. hodině, další muzika.
1: Třeba o Ellie Goulding.
0: Taky bude Natália Imbruglia.
1: Nebo Karel a Eda.
0: To je dobrá.
1: Super.
0: A budou zprávy.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A šíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Hypotéky jsou nejdražší od ledna 2024. Hygienici se zaměřili na školní jídelny. A nehoda kamionu komplikuje provoz na D1 před Klimkovickým tunelem.
0: No, nefunguje myš.
7: Nevadí, můžeme pokračovat i tady s tím.
0: Podívej, nová no. Nefunguje. Tak dělej něco. Tak. Nedělá ani. A už se objevila.
7: Tak můžeme, zprávy pokračujou. Průměrná úroková sazba hypoték začátkem října dosáhla na 5,79%. Hypotéky zdražovaly sedmý měsíc v řadě a jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Analytik Jiří Sýkora k tomu pro Frekvenci 1 dodal.
8: Dělám, co můžu, aby se Sýkora dostal ke slovu, ale... No, asi budeme muset normálně zavolat techniky. V přímém přenosu tady vidíte, jak to je, když si technika dělá, co chce. Vidíš? Tady nemám tu myš nikde. A to jí mám na kabelu.
1: Pokračujte, holky, z toho bude virál.
8: A pozor, objevila se a už zase zmizela. Dobrý, tak jdeme.
7: Dobrý, tak Sýkora nám už nic neřekne, ale jdeme dál. Středočeští hygienici v průběhu třetího čtvrtletí kontrolovali školní jídelny. Nejčastěji narazili na nesprávné skladování potravin a nedostatečnou hygienu. Provedli celkem 130 kontrol. Za menší pochybení pak následovala 3 napomenutí a 12 domluv. Český útočník Tomáš Hertl dnes v noci v NHL bodoval. V duelu proti Seattlu dal 2 branky a na další 2 nahrál a pomohl Vegas k výhře 6-2. Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si 2. bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5-3 na ledě New Jersey.
0: Už to funguje.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Večer by mělo být většinou jasno, zítra pak bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera přijde od západu déšť na celé naše území. Na východě a jihovýchodě ojediněle také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23 a nejtepleji bude na jižní Moravě, tam naměří až 25.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Nehodu hlásí zde jedničky.
9: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 344. kilometru před Klimkovickým tunelem se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla v pravém jízdním pruhu. Očekávejte zdržení okolo 15 minut. Další dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel se došetřuje na dálnici D46 ve směru na Vyškov na 6. kilometru. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Už to zase nefunguje.
7: Odpolední vysílání na Frekvenci 1 pokračuje i bez myšičkou, no, s Janou knížkou.
1: Já bych si tím nebyl tak jistý, že něco pokračuje v tohle chvíli.
8: No, představte si, ta myš si dělá, co chce. Zajímavý je. No, tady mi normálně u kolen mi tady klečí náš ajťák Filip. A i přesto, že tady klečí a přemlouvá,
7: a ty pořád ne a ne. No.
1: Tak povolno.
8: Jo, nejde to. Hele, pak to nejde.
1: Ale pozor, on je tam i Kuba. Oni tam
8: my
1: jsou
8: tam máme dva. No kluci, vy jste tady pod stolem. A ono to nepřináší ovoce. Tak hele, já se trošku obávám, že budu muset pořád něco říkat, protože to nejde odpinknout.
1: No, tak já nevím, tak popřejeme hezké odpoledne, 15 hodin 4 minuty, 36 vteřin, 37,
8: Justýna má 38. svátek. Pozor!
0: to musíme využít.
1: Krátce po 15. přejeme vám hezké středeční odpoledne.
0: To je výborný. Jak to, že nefunguje myš, která je na drátě, viď? Já jsem si třeba myslela, že nefunguje myš, která je prostě na baterky, takže docházejí baterky, ale ono nefunguje, když je na drátě.
10: Já jsem se vykopla drát.
0: Bude tam špatný spojení.
1: Zas na druhou stranu, já mám tyhle okamžiky rád, protože tady se ukazuje, že je to opravdu živě, není to předtočený, že jo?
0: To my neděláme.
1: Ne. Jana Knížková

0: 11 minut proplácet účtenku.
1: A zavoláme Lindě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Linda je z Moravy a myslím si, že to, co pořídila, jsou věci, které každá spořádaná domácnost ocení.
0: Spořádaná?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak to mě zajímalo, co to mohlo být?
1: Dva z toho jsou takový jako servisní věci a třetí to je pro radost.
0: Je to k jídlu?
1: No, právě že
4: prosím.
1: Ne.
0: Dobrý den, Lindo, které rádio platí za vás?
4: Radiofrekvence 1.
0: Krásná radost, tam máme radost,
1: že máte
0: radost.
1: Já jsem se lekl, jak jste se nadechla, jak jste se lekla, že to s váma švihne a nic neproplatíme.
4: No tak, nevěřím tomu.
0: No věřte tomu, máme v ruce vaší účtenku, už tady trošku hádám, což je teda vlastně jste kupovala, protože do ní nevidím, vidí do ní Vojta, tak sama si vzpomenete?
4: No já jsem jich posílala víc, jestli je to něco do domácnosti.
1: Ano, ano, jsou to užitečné věci domů, jak jste napsala, jo. A jsou tady
4: to byly namalování?
1: Ne, jsou tady dvě takové servisní věci, to jsou dvoje sáčky do vysavače.
4: Jo.
1: Ale pozor,
0: jo. Každý, tak to bych nevymyslela.
1: Každý ty sáčky jsou do jiného no. Typu, vy máte dva vysavače.
4: No, jeden ten lepší je domů a ten druhý je do aut.
1: Jo, takhle.
0: No.
1: A potom tady je věc, která je mi velmi sympatická a to je pánev.
4: A, tak ta je super.
1: No. A to už jako stará dosloužila, nebo jste si koupili nějakou stejkovku?
4: Dosloužila.
0: A koupili jste si nějakou speciální, jako ono se teď hodně jako řeší, že z jakého materiálu je pánev, aby to nepouštělo nějaký...
4: Tato nějaký ta keramická, není to právě nějaká ta... Tohle jsem si koupila nějakou, myslím, keramickou.
0: Takže to jste si koupila sobě, abyste...
4: No. Klasika.
0: Jo, vaříte
1: a máte to na vaření nebo na trestání rodiny za nesplněné úkoly.
4: Jak kdy?
0: Tak pojďme k té ceně. Kolik jste nechala za nákup?
4: Ježišmarja, okolo 7-800.
1: No, 797 korun. No.
0: 799 nebo
1: 797.
0: Každopádně tyhle peníze Frekvence 1 vrátí, moc gratulujeme, mějte se krásně a zase někdy hezký podzim.
1: Naslyšenou.
4: Děkuji moc.
0: Naslyšenou.

0: Tohle je Frekvence 1, Lucie a Amerika, 15 hodin 18 minut.
1: Pojďme do vašich vozů. My jsme seděli včera s naším kolegou Milanem Bílkem na pivě, předevčírem to bylo, a nějak jsme se bavili o tom, že on je teda jako obecně dost takový autistický typ, jo, náš kolega Milan Bílek.
0: No ale pozor, on je jako milovník starých věcí, zejména audiotechniky.
1: Jo, ale nesouvisí to s tím, no, o čem chci mluvit, jo. No. Bavili jsme se o jízdě autem a o tom, že každý má vlastně v tom autě nějaký buď pořádek, nepořádek. A Milan říká, já jestli něco nesnáším a skutečně to jako striktně zakazuju, no, tak je, aby mi lidi jedli v autě.
0: No ale to není jediné.
1: Takže žádný takový, já nebudu drobit, nebo prostě já si sem dám pitík. Ne, říká, jestli se mnou chceš jet, tak si tady sedneš, přežiješ tady ty 2 hodiny, když budeš mít hlad nebo budeš mít žízeň, tak já ti prostě zastavím, ty se napiješ, najíš, ale nebudeš jíst ani pít v mém autě.
0: Jako jídlo chápu, ale jako v láhvi uzavřený pití, že se člověk napije cestou, to taky netoleruje.
1: Nepijeme, nejíme v autě u Milana. Prostě no, to se tam nedělá.
0: A povolený nádech jednou za 4 minuty.
1: A to ti ještě zastaví.
0: A stáhne ti okýnko.
1: Ne, a taky jsem si, jak já jsem si to vlastně taky říkala, že jsem v tomhle tom docela pošahaná dost podobně, že třeba když byly děti malí a já jsem je měla někam přivést, tak oni si sedli do toho auta a že si chtějí dát tu svačinu. A já jsem říkala, no to v žádném případě, jako vy tady nebudete přece jíst. Ale my to tady neušpiníme, no, vy, jako vy vašima levejma pacičkama prostě. Jo. To je přece jasný, že když si tam dají tu svoji, já nevím, ruskou zmrzlinu, nevím, protože napadla jsem na tohle. Ale každopádně zmrzlina byla.
0: Je člověk upatlaný, to taje mezi těma poplatkama,
1: takže
0: to je
1: prostě zvyk v podobě jídla v autě.
0: No. Hele, jako zas na druhou stranu hodně lidí v autě jí a pro mnoho lidí, a to mi přijde jako děsivý, je jízda v autě jediný místo, kde jsou schopní se třeba jako za den najíst.
1: Jasně.
0: Jo. Jsou různý ty drive-thru a drive-y, že jo, jídlo do okna a div vám do okna neposkytnou nějakou službu, že jo,
1: dneska. Tady ty možnosti jako jídla do okna, je to strašně nepraktický, že jo. Oni ti to dají do nějakého takového držáku na pití, jenomže jako teď si dáš hranolky s tatarkou, k tomu máš to pití, kam to máš všude dát?
0: No ano, tak jako na sedadlo spolujezdce.
1: Musíš si vzít.
0: A nebo na spolujezdce.
1: Nebo na spolujezdce. Jsi nějaký držák.
0: Pojedeš se mnou dneska do práce, proč? Potřebuju držák.
1: Úplně jednoduše se vás ptám, jestli jste podobně pošáhaný jako my a Milan Bílek. Jí se u vás ve voze ano nebo ne?
0: Pojďte nám napsat. Instagram je na Knížková Vojta Effler Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně se můžete rozohnit do aplikace Frekvence 1.
1: Ne, nemusíte se rozohnit.
0: A jen buďte od rány.
1: Jenom si to taky pojďme vyříkat. No a taky můžete použít profil na Facebooku.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Natalie Imbruglia a Thorn na frekvenci 1. Před námi půl čtvrtá, přesně za 8 vteřin.
1: No a my se budeme věnovat samozřejmě počasí. Asi když se podíváte z okna, je to pořád ještě dobrý. No. Ale až se podíváte zítra z okna.
0: Tak to bude blbý. No.
1: Ne, třeba ne. Jako,
0: ne tak... Já jsem koukal dneska do aplikace, jo, a ono se to může každých 20 minut měnit, co si budem povídat, ale zítra už tam nějaký déšť byl a ochlazení, no. Už to nebude kolem 20, ale kolem 15, 16. A dokonce jsem čet nějaký takový jako strašlivý titulky, že napadne půl metru.
1: Že má začít sněžit.
0: No, jakože na Evropu se žene sníh a pak to rozklikne, že tam je napsáno na vrcholcích Alp je možnost sněžení.
1: Tak musí tě nějak přilákat,
0: no,
1: že?
0: No samozřejmě, no.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
4: Dobré odpoledne, u krátkých zpráv. Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze smrtelné nehody, kterou podle policie zavinil podnikatel Pelc. Nesouhlasila se zastavením stíhání kvůli nemoci. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní ze 26. srpna. Stále se pohřešuje přes 5 000 lidí. Některé rodiny rozhodnutí vlády kritizují. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Romana Navarová se bude po 18. hodině ptát na kondici české ekonomiky a jestli některá ekonomická témata budou rozhodovat nadcházející volby.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: A podíváme se na hlavní tahy.
6: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 344. kilometru před Klimkovickým tunelem se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla v pravém jízdním pruhu. Očekávejte zdržení okolo 15 minut. Další dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se došetřuje na dálnici D46 ve směru na Vyškov na 6. kilometru. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: Žít podle počasí na frekvenci 1.
7: Dobré odpoledne, mám radost, že vás mohu přivítat u předpovědi počasí. Tentokrát se společně podíváme, jak to bude vypadat ve čtvrtek. Deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Počasí u nás od západu začne ovlivňovat studená fronta. Na té očekáváme velkou oblačnost s deštěm s přeháňkami a vyloučené nejsou ani bouřky. A vypadá to, že se srážkové úhrny zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční, alespoň budeme mít zalito. Během čtvrtečního dne musíme počítat i s velkými teplotními rozdíly. Zatímco na západě našeho území se rtuť teploměru zastaví do 16 stupňů Celsia, tak na Moravě a ve Slezsku ještě budou teploty kulminovat až na 23, protože tam studená fronta dorazí až později v odpoledních hodinách.
0: My se s vámi dneska bavíme o tom, jestli dovolujete pasažérům ve vašem autě jíst.

0: Tam sedí náš mladej, že jo? Co já o tamtud všechno vytáhnu? No,
1: asi má zrovna zálibu v mile. Nebo...
0: Tohle Oreo nedoje?
1: Jo, jak se vždycky všechno natrkat někam, no, prostě, hlavně abys to neměl po ruce. No tak pište nám dál, jak to máte s jídlem ve vašem voze. Dáme si medaj.

0: Tohle jsou Miraj na frekvenci 1.15.37. Já jsem si jen tak říkala, že bychom si teď měli taky užívat to, že ještě stále, když jdem z práce, taky ano. Světlo.
1: Ano.
0: Protože se mění zanedlouho čas. A ono to teda vlastně letos vychází ne na poslední víkend, ale na ten předposlední.
1: Oni to letos nějak posunuli. Já jsem o tom četl jako nedávno, že se to posouvá. A dokonce tam byl uvedený i důvod a já ho úspěšně zapomněl.
0: No, protože ten měsíc vychází nějak tak, že prostě sobota je 31. a v neděli už 1. což
1: jo, takhle,
0: už listopad.
1: Takže proto.
0: Tak aby to pořád bylo v tom říjnu. Takže jsem vám jenom chtěla říct, že máme před sebou poslední 2,5 týdne, kdy bude ještě takhle pěkně světlo.
1: No a teď se dostáváme opět k té otázce. Já vím, že člověku bude 47 a už by to mělo mít trošku zažitý, ale tahle noc bude ta o hodinu delší?
0: Ano.
2: Tahle noc, jo.
0: Jak jsme z toho vždycky všichni zmatený.
1: No, právě.
0: Tohle je ten jakoby vlastně lepší posun.
1: To je hezká změna času.
0: No, ale jako ten fakt, nebo ten den, kdy se to děje, tak v pohodě, že jo?
1: No.
0: Ale tady odtaď půjdeš a v 5 bude tma, protože v 5 bude 6.
2: No, bude se ti chtít spát už.
0: Já půjdu v 6 a bude 7. No. Rozumíš?
1: Pojďte být trošku optimističtější. Zase bude ráno dřív světlo, no.
0: No, to je ale vlastně pravda.
1: Ale jenom pár týdnů.
0: Jenom pár týdnů.

0: úžasná muzika na úžasném rádiu.
1: S úžasnými lidmi.
0: Tak a my si na Frekvenci 1 povídáme na takový téma, který se jako týká vás, co máte rádi svoje vozy. A nebo naopak, jako máte samozřejmě rádi, ale až úplně nedbáte na to, jak ten interiér vypadá.
1: No. Tady třeba přišla zpráva, sice nepodepsaná, ale pochopitelně nepodepsaná. Můj kolega dává děti do odpadkových pytlů, které jim v podpaží zavazuje.
0: A to je trošku legrace, já teda doufám.
1: No pak přijde domů, vysype to, že jo, děti vylezou z popelnice.
0: No, ale já znám třeba extrém.
1: No.
0: Lidi, jako ta rodina, když jde do auta, tak se musí zouvat.
2: Teď jsem to chtěla říct. U nás sousedi to tak mají.
1: No. Fakt, jo.
2: Opravdu.
1: Že mají přezůvky do vozu.
2: Ano, mají tam pantofle a před vozem stojí, přezujou se, nastoupí do auta děti.
0: Takže nejenom, že se tam nejí, nepije, tam se prostě musíš normálně převlíct, přezout, vysprchovat, zasypat, no, načesat, oholit, přesně, a pak teprve můžeš do toho interiéru vozu. No. A co to je, škoda z to pitka.
1: No,
0: ale
1: dům,
0: ale velice zachovala. Kaufland Card
3: Extra. Obrovské. Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
9: Come on, yeah.

0: Sixpence, none the richer. Nebo ne? Počkej, já s tím musím být.
1: Děkuji. Sixpence, none the richer. To je...
0: My jsme tady trošku perplex, protože ty jsi teď někde četl nějakou zprávu mimo éter, že budou někde u nás krampusáci.
1: Ano, protože už se tahle rakouská móda dostává k nám. To, krampušáci, to jsou takový ty čerti, co vypadají děsivě.
0: Co z toho koktáte, podle mě, po zbytek života.
1: A když jste poblíž, tak oni, jak se ohádějí těma řetězama, tak vás klidně vezmou, jako jo.
0: Tím řetězem. No. Tak někomu se to líbí, že jo?
1: Tak prosím pěkně, no řetězem.
0: To by měli byčíky. Tak bude Ava Max po 16. hodině.
1: To si představil toho krampušáka. Pojď sem.
0: Nevypadá, že by se ti to bylo líbit.
1: Tady máš polta s kožíškem.
0: Lady Gaga, Bruno Mars taky budou.
1: A nebo Janet Jackson.
0: A zprávy za chvilku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
12: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
13: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
14: To je bomba.
15: Tyjo, co to zase baští?
14: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
15: A co já? Proměnit?
14: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
15: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
16: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
17: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lucka Šmídová nachystána. Co je nového, Lucko?
0: Pěkné odpoledne. O podzimních prázdninách míří Češi k moři. Újezd nad lesy podal kvůli epidemii salmonelózy trestní oznámení a nehoda kamionu komplikuje provoz na D1. Velká část Čechů plánuje strávit podzimní prázdniny u moře. Mezi nejoblíbenější destinace patří Egypt, Turecko a Španělsko. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia, podle kterých směřuje k moři 8 z 10 rezervací v tomto období. Podzimní prázdniny budou letos 29. a 30. října. Průměrná úroková sazba hypoték začátkem října dosáhla na 5,79%. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě a jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Analytik Jiří Sýkora k tomu pro Frekvenci 1 dodal.
18: Zajímavější než samostatný růst průměrné sazby je tentokrát struktura zdražování. Banky totiž neupravují všechny fixace stejně. Na trhu je patrná tendence výrazněji zdražovat především delší fixace, zatímco například jednoleté se některé banky snaží držet atraktivnější.
0: V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je měsíční splátka přes 22 tisíc korun. Radnice Újezdu nad Lesy podala kvůli epidemii salmonelózy, která vypukla mezi strávníky jídelny na Masarykově základní škole, trestní oznámení na neznámého pachatele. Hygienici evidují k dnešnímu dni 485 nemocných. Laboratoře potvrzených případů salmonelózy je 272. Od vypuknutí epidemie bylo hospitalizováno 103 lidí. Aktuálně jich je v nemocnicích 5. Hokejisté Pardubice v pátém kole Ligy mistrů představí dnes večer v Bordu a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát ve 20:15. S výpravou neodletěl Jakub Lauko, ani odpočívající kapitán Roman Červenka.
17: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera přijde od západu déšť na celé naše území. Na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty se budou lišit. Na západě a severu bude chladněji 16 až 20, jinak 19 až 23 a nejtepleji bude na jižní Moravě, tam naměří 25.
3: Frekvence 1.
17: Doprava.
0: Bouralo se na D1.
19: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 344. kilometru před Klimkovickým tunelem se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla v pravém jízdním pruhu. Očekávejte zdržení okolo 15 minut. Další dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel se došetřuje na dálnici D46 ve směru na Vyškov na 6. kilometru. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Odpoledne na Frekvenci 1 pokračuje, jsou tady Jana Knížková a Vojta Efler.
20: A my si povídáme krátce po 16. hodině o tom jedení nebo jezení, nebo pojídání, drobení.
1: Takhle. Přišla docela zajímavá zpráva a to je vlastně názor, se kterým já souhlasím. Myslím, že trestat někoho za to, že se nají v autě, je nesmysl. Je pravda, že vyčistit kávu, čokoládu nebo kečup není jen tak, ale auto beru tak, že má sloužit ono mně a ne já jemu. A důležité je mít sedadla v kůži, jde to všechno lépe
20: jasně,
1: dolů.
20: Jasně.
1: A já jsem nebo si pak, i gelit pod sebe, že jo?
20: Pak jsem si ještě uvědomila, že někteří ti kamionáci, co tráví jako vlastně strašný hodin, že jo, v tom svém tam kokpitu, v té kukani, tak ty to taky mají mnohokrát jako obyvák.
1: No, ale podle mě nejedí za volantem, vždycky zaparkujou a sednou si na sedadlo spolujezdce.
20: Ty mají vzadu normální jídelnu.
1: Já myslím, že to má jídelní kout, že jo. Zadu má kuchyňskou linku, že jo.
20: Vlastně tak.
1: Pak jde na terásku.
17: Jana Knížková a Vojta Efler.
20: To je stejně práce, jako já úplně obdivuju všechny ty kamionáky, co se tím dle živí.
1: Co kamionáky? Kamionačky?
20: I ženský,
1: kolik jich je na sociálních sítích? Třeba po Americe jezdí ty trakerky, že jo? A to je opravdu ženská. Jako
20: tak v Americe jezdíš jenom rovně, že jo?
1: Se kterou se nechceš dostat do křížku.
20: No to
1: jako,
20: nechceš, jako.
1: Jako
20: ale stejně,
1: dá do ruky sekeru, tak vypadá jak kanadský dřevorubec.
20: To určitě, ale jako když se zamyslíš na náplní práce toho kamionáka, ten člověk je furt sám. Zrovna jsme jeli včera, že jo, kolona jako kráva prostě. No. Oni tam stáli v té koloně třeba 3 hodiny. Teď máš to na nějaký ty budíky, takže jakmile prostě překročíš ten limit, tak musíš to někde zaparkovat. Jsi vlastně furt sám.
1: Já vím, ale tak podle mě oni ty kolony berou právě jako přestávku v jízdě, že jo. Že se to díky tomu můžu jako nahlédnout. I když ona by ta přestávka měla trvat 8 hodin.
20: Já si myslím, že se na tebe si dneska nějaký kamionák počká.
1: Ne, já nevím, jako, jak to mají. Když tak nám napište, kamionáci, to nebylo myšleno, jako, že bych vás chtěl urazit, to ne, ale spíš by mě zajímalo, jak tady to jako funguje.
20: Jak to řešíte.
1: No. Protože vím, že jako pár známých mýho tatínka jako provozovali spedici, jakože jezdili s kamionákama a že to bylo opravdu strašně přísné.
20: No jasně, no, to nesmíš překročit.
1: A že oni dostávali takový ty kulatý, já nevím, jak se tomu říkalo. Ale...
20: Ty budíky, tak nebo ty, jak se ty kolečka, to už takhle nefunguje, na to už jsou teď nějaký, doufám,
1: jsou
20: že...
1: aplikace digitálno, ale tam byly ty čáry a oni podle toho poznali, kudy jeli, kam jeli, kdy zastavili, kdy se vyčúrali, že? Komu volali, koho nabrali, kde ho obrali.
20: Jaký vlasy měla stopačka, tak.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když má někdo narozeniny a sfoukne svíčky na dortu, kam se poděl ten vzduch, který do nich foukl? Neměli bychom ho pak vlastně jíst?
4: To se takhle říká, nebo to nějaký tohle...
3: Jako sfoukávání dortu na svíček na dortu.
4: To jo, ale že někomu, že se ztrácí u toho vzduch?
3: Tak ten vzduch samozřejmě, který tam foukne, že to je prostě logicky velmi správná otázka od Kláry z Pardubic, že tam foukneš a ten vzduch, co si tam přidal do toho vzduchu, který tam byl předtím, tam furt je.
4: A předtím, když nefoukneš na svíčku.
3: Tak je tam jenom ten vzduch, co tam je. Ty tam přifoukneš další vzduch.
4: A když se otočíš jako na druhou stranu a foukneš, tak...
3: Tak máš zase vzduch na druhé straně další.
4: No, to vlastně to nežádáš potom jako...
3: Tam jde o to, kde se nadechneš.
4: Ten vzduch jde kam?
3: Ten tam zůstane. Ten
4: na tom místě?
3: Na tom místě, no. Dokud neodfoukne vítr. Dokud neotevřeš okno a neodfoukne vítr, no.
4: Kam až doletí?
3: Ale to třeba přiletí vosa.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast.

0: to je muzika.
1: Do re mi re da sol.
0: Tak, my si dneska povídáme o jídle v autě. Trošku jsme zabočili ke kamionákům a tak nějak jako tady padla taková myšlenka, jak to vlastně ty kamionáci mají, když stojí dlouho v té koloně a nestojí tam hodinu dvě, stojí tam třeba klidně 6 hodin, 5 hodin.
1: Jasně, jasně.
0: No a jak to teda potom je, jestli můžou pokračovat, nemůžou, že jo? Tak, ale oni stojí v té koloně.
1: Ale přišla nám docela detailní zpráva. Jedna, která těm kolečkům se říkalo tachograf, dneska už jsou digitální.
0: Aha,
1: jo,
0: tachograf,
1: to nám
0: aha.
1: Napsal Milan. A Franta ze Šternberka píše, jezdím s kamionem a upřímně v dnešní době to musí bavit, jinak to nedělat nejde. Přestávky jsou po 4,5 hodinách 45 minut a po 15 hodinách od začátku pracovního dne, takzvaného výkonu, musíte udělat 9-hodinovou pauzu.
0: To je dlouhý. 9 hodin je dost.
1: No tak jako se člověk schrupne, že jo? A vem si, že ty začneš třeba v 6 ráno, po 4,5 hodinách, to znamená v 10:30, si musíš udělat 3/4 hodiny pauzu, pak po dalších 4,5 hodinách a pak když dosáhneš těch 15 hodin od těch 6 ráno, to znamená v 9 večer, si musíš jít lehnout a do 6 do rána zase spát.
0: No jasně, no.
1: Spát.
0: Jo. No. Hele, máme tady hlasovku a mně se podařilo, mám ji tam, jo, já jsem
1: Už se mi to taky povedlo. Trošku zápasíme s technikou dneska, ale tady vidíte, že rádio je živý organismus, i když vysíláme digitálně.
0: A my máme mrtvou techniku, ale... Počkej. Tak já to tady nevidím. Nevidím to tady. Já už to tady vidím. Ano. Tak máme tady zprávu od vás.
2: Ahoj, Ani a Vojto. Slyšela jsem v rádiu, že mluvíte o kamionáři, který se nají nebo napíjí za volantem. Můj manžel už jezdí 35 let a můžu vám říct, že se nikdy za volantem nenajedl. Vždy se jenom napije. Také mu vždy nadávám, když s ním jezdím, tak mu nadávám, že bychom se mohli najíst. On mi řekne, za chvíli tě zastavím, vylezeme z auta, vylezeme, dáme si sedačky, napapáme a pokračujeme dál.
0: Nebudeš mi tady drobit, no, jasně, no, úplně to chápu. No, takže to mají ty kamionáci
1: prostě. Rozbij stáno.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vy...

0: Jasně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, takový netradiční spojení, ale zdařilý spojení, ne? Někde jsem slyšela
1: takový mazlivý, jak Štěpán a Sáša.
0: Já jsem někde slyšela takovou myšlenku, když, já už nevím, kde jsem to slyšela, a ten člověk řekl, to je tak hezká písnička, škoda, že tam je ta Lady Gaga.
1: Tak doufám, že to neslyšela Káťa Vavřínová, protože by jinak přišla.
0: Tak doufám, že to neslyšela Lady Gaga.
1: Myslíš, že nás poslouchá, jo?
0: No, tak
1: ona je teďko na mateřský, ona má miminko. Má dost času poslouchat rádio. Hmm. Hello lady, zdravíme.
0: Zdravíme.
1: Greetings.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
5: Jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
8: Dobré odpoledne, nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46 korun a 7 haléřů za litr. Na střední škole na severovýchodě Polska dnes jeden ze žáků zaútočil nožem. Zranil 8 lidí, policie 19-letého útočníka zadržela. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Romana Navarová se po zprávách v 18 hodin bude ptát na kondici české ekonomiky a jestli některá ekonomická témata budou rozhodovat nadcházející volby.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
8: Podíváme se na odpolední provoz.
10: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 344. kilometru před Krymkovickým tunelem se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla v pravém jízdním pruhu. Očekávejte zdržení okolo 15 minut. Další dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se došetřuje na dálnici D46 ve směru na Vyškov na 6. kilometru. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Čas vzít do ruky telefon a zavolat 257-400-999.
0: Poslední slovo čeká, jedno jediné slovo chceme a pokud se trefíte, dostanete peníze.
1: Konkrétně? 32 000.
0: Alice ti do toho vlezla?
1: No, se nestydí.
0: Nelez tomu Vojtovi do řeči.
1: Já, že jste pusu.
0: Stačí, že mluvím do řeči já.

0: Počkej, než to tam pustíš, já jsem si vzpomněl, teďko já jsem jeden čas hodně jezdil tady do Kobly, se jezdil jsem kolem Vlachovky. Víš, aha, jak tam byly takový ty...
1: Jo, sejdeme se na Vlachovce.
0: No, takový ty dechovkový večery, jo. A vždycky tam byla přistavená sanitka.
1: To jsou mi fóry. Tak... Přistřed, no, jdem na to. Jdeme zjistit, jestli slovo doktor je to slovo, které hledáme.
2: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
1: Není.
0: Škoda.
1: Ale děkujem, pobavil jste nás. Aspoň nás. Děkujeme moc, mějte se.
0: Naslyšenou. Zítra ráno po 7. hodině u Lubky a Míry 32 500.
3: Poslední slovo.
4: A neb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, je tady Business Party a budeme se bavit tak trošku pro mě na abstraktní téma.
1: Virtuální měny. Dneska to bude konkrétně o tom, proč kupovat Bitcoin a v čem je jeho přednost před ostatními kryptoměnami. Business
2: Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši.
2: Partners banka je první banka, která nabízí nákup Bitcoinu přímo mobilní aplikaci.

0: aplikaci a já mám takový pocit, že dokonce jediná.
1: Je to tak, v tuhle chvíli jsme jedinou bankou, která umožňuje klientům nakoupit nebo prodat Bitcoin.
0: Ostatní se bojí?
1: Možná na to zatím neměli čas, protože regulovaně lze v bance nabízet nákup prodej Bitcoinu teprve od začátku léta.
0: Aha, takže je to úplně čerstvá záležitost. Já bych se ale zeptal, proč zrovna Bitcoin, když existuje celá řada kryptoměn?
1: Tak Bitcoin je nejstarší z kryptoměn, je mu už 18 let, takže dosáhl plnoletosti a ten důvod je takový, že se nám zdá nejméně rizikový z toho, co se na trhu objevuje. Když bych to nějak přirovnal, protože se jedná o digitální měnu, tak použiju analogii s internetem. Když si představíte například e-mail, když odesíláte e-mail, tak ten má nějaké pravidla, jak se odesílají e-maily, že tam musí být třeba nějaký předmět nebo adresát, komu odesílám. A pak máte nějaké aplikace nad tím e-mailem, přes které můžete posílat třeba na Seznamu nebo na Google, můžete poslat e-mail. A Bitcoin je v tomhle víc ty pravidla, takový protokol na posílání peněz online a ty jiné kryptoměny jsou spíš takové ty aplikace nad tím, které se často mění. To znamená, Bitcoin je takový trošku možná až nudný nebo rigidní, což je to, co mu z mého pohledu dává nějakou důvěryhodnost, dlouhodobost a hodnotu. A ty ostatní kryptoměny jsou spíše takové spekulativnější. My nevíme, jestli druhá největší kryptoměna, která je Ethereum, tak jestli ty pravidla, jak dneska funguje, budou fungovat stejně i později, nebo jestli ji nahradí nějaká jiná kryptoměna.
0: Poslední otázka. Musí se registrovat na kryptoměnové burze nebo zakládat další účet Partners banky?
1: Přes Partners banku je to výrazně jednodušší. Vy prostě se rozhodnete koupit nebo prodat Bitcoin a peníze se vám odečtou z vašeho běžného účtu, takže nemusíte posílat peníze do nějaké burzy, nemusíte používat kryptoměnovou peněženku, na kterou byste bitcoiny vybírali, kde může dojít například k tomu, že vám potom tu peněženku někdo hackne a o ty bitcoiny přijdete.
0: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.

0: Tohle je Janet Jackson na frekvenci 1.3/4 na 5. My se vrátíme k dnešnímu rannímu vysílání.
1: Dneska měli Lubka s Mírou jako hosta Ondru Brejšku z kapely Poetika.
0: Padlo spousta otázek, celý ten rozhovor na našem webu frekvence1.cz.
1: Takže pokud máte rádi Poetiku, tak by vás možná mohlo zajímat, co Ondra dneska ráno všechno vyprávěl.
0: To nebylo jako music asi, viď?
1: Studio. Ne, jako music studio live.
0: Myslím,
1: tak
0: že
1: je
0: ne.
1: Středa. Já se podívám na web frekvence1.cz.
0: Jestli to bylo, no každopádně, celý ten rozhovor je k dohledání, takže pokud máte Poetiku rádi a máte rádi frontmana kapely, tak se rozhodně mrkněte. My si ten rozhovor připomeneme jednou otázkou, respektive odpovědí.
1: Ano, říká se, že Kovářova kobyla chodí bosa. Když to přeložíme do muzikantštiny, tak muzikant doma hudbu neposlouchá. Muzikantštiny, trošku rýmu.
0: Máš trošku rýmu, no, to se dá pochopit. V říjnu je většinou rýma.
1: No, jasně.
0: Tak co říkal muzikant?
1: No, co říkal, se dozvíme hned poté, co položíme tu otázku, respektive reprodukujeme tu otázku, jestli doma vůbec muziku poslouchá.
2: Já hudbu vůbec skoro neposlouchám. Třeba poslední, si myslím, rok, dva, tak si myslím, že jsem si snad nepustil jako písničku žádnou doma, což je možná napováženou, abych čerpal nějakou inspiraci pro novou tvorbu, ale nějak to nevyhledávám, takže si tam pouštím různý podcasty, různý streamery, aby tam prostě jenom něco mluvilo, takže vyloženě to ticho jako nemám rád, protože to mi přijde takový smutný už. Slyším, jak vrní mrazák a tak, a to už mě moc jako nebaví, ale když tam něco jako v pozadí mluví, co třeba občas trochu vnímám, trochu nevnímám, že to je takový jako, že fakt background, tak to mám vlastně puštěný pořád. Třeba nedokážu se najíst, vlastně jsem nedávno probíral s přítelkyní, že se nedokážu najíst při tichu a za světla. Takže já si potřebuji zatáhnout záclony, abych neviděl na to, co jim, a musím mít něco puštěného, ať už je to třeba nějaký policejní záznamy z těch kamer v Americe, jak to bývá, co se říká kopslop na YouTubeku, tak si to pouštím, aby aspoň něco hrálo, že nemůžu být při tichu a za světle, že abych se asi nenajedl, že jsem byl nějakou autistický prostě zákoutí v mý hlavě.
3: Když uvidíte Albert. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.

0: zájelom na frekvenci 1. Za 3 minuty bude 17 hodin, pak velké hlavy a ve velkých hlavách spousta skvělé muziky.
1: Luis Capaldi třeba.
0: Taky bude Jennifer Lopez.
1: A nebo Headway.
0: A my opět zítra ve 2, těšíme se.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Star Dance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
12: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
12: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
14: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
15: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
16: Já přeju hezké odpoledne. Taktéž ministr dopravy Bednárik povede podnikatelskou misi do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Řidiče musí o víkendu počítat s částečnou uzavírkou tunelu v Liberci. No a na dálnici D1 se zdržíte v koloně za Brnem. Ministr dopravy Ivan Bednárik povede do podnikatelskou misi do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Cílem cesty, která se uskuteční od 11. do 16. října, je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Dnes o tom informoval mluvčí ministerstva Filip Medelský, který k tomu doplnil.
17: Nové obchodní příležitosti pro české firmy a rozvoj spolupráce v oblasti dopravy budou hlavními tématy mise ekonomické diplomacie vedené ministrem dopravy Ivanem Bednárikem do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu, která se uskuteční ve dnech 11. a 16. října. Ministr dopravy doprovodí delegace se zástupci firm, profesních asociací a vědeckých týmů působících v dopravě, logistice nebo moderních technologiích. Ministerstvo dopravy cestu spoluorganizuje se Svazem průmyslu a dopravy České republiky.
16: V Kazachstánu je v plánu také podpis memoranda o spolupráci v železniční dopravě a české firmy se představí i na veletrhu Translogistika Kazachstán v Astaně. Řidiče musí o víkendu počítat s částečnou uzavírkou tunelu v Liberci. Silničáři budou kontrolovat bezpečnostní systém, řekla Petra Drkulová z ředitelství silnic a dálnic.
18: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
16: Částečná uzavírka začne v pátek od 18 hodin a skončí v pondělí 12. října ve 4 hodiny ráno. Fanděte, ale neskákejte, tak zní nové upozornění německého fotbalového klubu Bochum. Ten zakázal fanouškům společné poskakování na jedné z tribun. Ta se totiž rozvlní jako trampolína a některým divákům je z toho prý špatně. Konstrukce je podle inženýrů bezpečná, někteří diváci ale nesou houpání nelibě. Zákaz má platit až do rekonstrukce v roce 2028. Radost z gólu tak musí mít fanoušci jen velmi opatrně. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů kresli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí dál vévodí mistři světa ze Španělska. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku dnes na svém webu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
16: A pojďme se ještě podívat také na počasí. Zítra bude kolem 10 až 5 stupňů Celsia v noci, přes den potom 16 až 20. Na jižní Moravě může být zítra ještě až 25 stupňů Celsia. Postupně ale počítáme s tím, že v západní polovině Čech můžou přijít srážky a částečně také přibývat oblačnosti.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
16: Za Prahou je kolona asi na 20 minut, na dálnici D1 ve směru na Brno od 15. až po 25. kilometr. Na dálnici D1 za Brnem ve směru na Prahu se pak zdržíte zhruba 10 minut v koloně, která začíná na 194. a končí na 187. kilometru. A se zdržením ještě stále počítejte i při příjezdu do Prahy po D5 a potom dál na Pražském okruhu až po nějaký 16. kilometr. Tam necháte 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už vám společnost budou dělat velké hlavy.
19: Nevíme, jestli to víte, ale opravdu tohle, co šustí, to je scénář velkých hlav.
20: Co to tady šustí?
21: Já mám takovou informaci, můžem?
19: Můžeš.
21: Ahoj. Mám to z hlavy, nemám to z papíra. Věděli jste, že v americkém štátě Kentucky je nezákonné nosit zmrzlinu v zadnom vrecku nohavíc? Oni to mají normálně v zákoně Kentucky.
19: Zkusili jste mít někdy zmrzlinu v zadním vrecku? Uh-huh. Já jsem si na ní jednou sednul, to jo, nepříjemný.
22: A ty či si myslíte, že oni mají ty zmrzliny do kornoutky? Co když je nemají, co když mají placatý jenom?
20: Ne? Ale oni má. On mluví o nanukách, jako.
22: Nebo zmrzlina, neřekl nanuk, nepadlo.
20: Já si nechám natočit čokoládu a dám si do kapsy.
22: No?
20: Tak to je
22: počkej,
20: dobrý.
22: Nedáš, protože seš v Kentucky nezbíš.
19: Nejlepší je, když si ji necháš natočit rovnou do té kapsy.
22: Nejlepší je natočený pivo, jdeme dál.
20: Ne, tak, co budeme dnes řešit, pánové?
19: Tak třeba 3D vyčištěné baráky už u nás.
22: A nebo se přesuneme do Švédska, do Kadibudek.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
20: Ale začneme úplně z jiného soudku. Pojďme prosím vás do Číny. Jistá řidička v čínském městě Wenteng se při hledání parkovacího místa nechala zmást rovnými liniemi na zemi. Myslela si, že vyznačují parkovací stání a tak mezi ně své auto pečlivě navedla, jenže místo parkoviště šlo o úzké schodiště vedoucí do podzemí, takže zaparkovala na schodech.
22: Tak zase se jí líp vystupovalo.
19: Ale tak v podzemí se přece parkuje běžně.
22: No jasně. No.
21: Ty Jani a ty jako žena poznáš rozdíl mezi schodmi a parkoviskem?
20: Tak hlavní rozdíl je v tom, že parkoviště nemá schody.
21: No.
22: Dobrý.
2: Velké hlavy.

0: Tenhle for všichni znáte, že jo? Přijedeš do Berouna, řekneš Beroun, to je jasný. A my se opravdu teď přesuneme do Berouna.
1: Na rohlík. Velké hlavy,
2: frekvence jedna. Tak pojďme do Berouna. V Berouně, respektive u Berouna, vznikl první český rodinný dům, jehož stěny vytiskla 3D tiskárna přímo na místě stavby. Speciální stroj postupně z betonu vytvoří 12 obvodových stěn, 10 příček a 10 překladů. Samotný tisk trval 10 dní a hotový dům má být do konce roku. Přesně vytiskneš si barák. Díky dutým stěnám se navíc spotřebovalo přibližně o polovinu méně betonu než při běžné výstavbě.
3: Já, ak teda můžem, tak ještě by bylo fajn dovytlačit třetí pruh D5 od Berouna k Zličinu. Děkujem pěkně.
1: Ale slovy klasika a zedníci nebudou mít co žrát.
0: Ale vůbec ne, zedníci, ty se paráka právě nemusí vůbec bát, že jo? Někdo pořád musí stát na té stavbě a říkat, že to tiskárna dělá blbě. No.
2: A jako když to řeknu slovensky, jak oni si vlastně vytlačili dům.
3: Ano, vytlačili.
1: A chceš bydlet ve vytlačeném domě?

0: Ale jaký máte rádi kafe?
1: Takový to černý, že jo, dám si do něj rum, zamíchám to. A to mám rád, no.
2: Cappuccino.
0: Já frappé rád, dneska má svůj den.
3: Aký příběh stojí za vznikom nápoja frappé?
2: No to je ledová káva, ne?
3: To je, vznikla v roku 57 v Soluni.
1: Já vím jak.
0: Já vím.
1: Omyl.
0: Já to pamatuju.
2: No to je jasný, že
0: ne, omyl.
1: No chtěl si dát led do panáka, dal si ho do kafe, ochutal to a řekl, tyjo, to je dobrý.
0: Vždyť každý tvůj omyl nemusí být světový omyl.
3: Ale měl by.
0: Ne. To je podle mě, tenkrát bylo hrozný vedro, já ten rok pamatuju.
3: Aha.
0: A oni nechtěli pít to kafe teplý, tak do toho hodili kosky led.
2: A to říkáš, no, podle mě příběh o čaji. Že to bylo, to je první příběh jako s čajem.
3: Ale s kávou to bývá často podobné.
2: Jo, takže?
3: Zaměstnanec firmy Nestlé Dimitrios nemohl na veltrhu zohnať horúcu vodu na inštantnú kávu. Tak ju nasypal do šejkra so studenou vodou a ľadom a všetci boli wow nadšení.
1: A pak do toho samého šejkra udělal, že nějaký chládzi. A jsme doma.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ibiza.
1: My si myslíme, že ve Švédsku je jenom ten nábytek. Mm? Ale oni tam mají i zajímavý kadibudky.
2: Mají tam hokejisty.
1: Hokejisty.
2: To jsem si říkal, že si myslíme, co je ve Švédsku, tak oni mají i hokejisty.
1: To mají, no.
2: A dobrý.
3: My se do Švédska podíváme za chvilku. Podíváme se do těch kadibudek.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že ve Švédsku mají i hokejisti holky.
2: A víš, co je nejzajímavější, že ve Švédsku, když hrajou hokej, tak mají hokejky.
4: Vole, ne. Ale kadibudky jsou až za tým štadionem.
3: A musí si ty hokejky složit.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji. Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Nesouvislou kolonu a 30 minut zdržení očekávejte na dálnici D1 při výjezdu z naší hlavní metropole ve směru na Brno. Popojíždět budete mezi 10. až 25. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete po pražském okruhu od letiště Ruzyně k dálnici D1, 20 minut budete popojíždět od Rozvarovské spojky až po exit Ořech. Na dálnici D10 na trase Praha Turnov se zdržíte okolo 30 minut mezi 40. až 45. kilometrem, kde se pomalu rozjíždí kolona po dopravní nehodě. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
9: Velké hlavy Frekvence 1.
3: Tak přátelé, pojďme do Švédska, protože ve Švédsku názorně ukázali, jak špatně je na tom dostupnost bydlení pro mladé. Organizace jistého švédského názvu postavila v Göteborgu modelové domky, odpovídající tomu, jak velké bydlení si může dovolit průměrně vydělávající 25-letý člověk. V Göteborgu to vyšlo...
1: Göteborgu. Nebo jestli chceš tak v Göteborgu.
3: Abyste se nepotali. V Göteborgu to vyšlo na pouhých 3,1 metru čtverečního. No. Tady zhruba prostor o velikosti 3 kadibudek.
2: No ale to nebyly obyčejný kadibudky, to byly takový ty kouzelní.
3: Jo.
1: A máte sklep? A mohla bych ho vidět?
4: Počkej, 3 metry čtvercové nabývaně. V Prahe by tomu hovorili investičná příležitost.
3: Přesně.
2: Jo, to bylo.

0: některé věci někteří z našeho týmu pamatují, tak to Mikeši řekni.
1: Lehká atletika, to je obor, u kterého jsem byl, když říkal. Už je to 103 let, co jsem
2: To jsem byl ještě lehký. Velké hlavy,
3: frekvence 1. Já vám povím, že na úplnom začátku novodobé atletiky v 19. storočí se ta tyčka, jak se z něj skáče do výšky, tak ona se používala na překonávání výšky, ale něčeho jiného, než jako teda se skáče. Čo se skákalo s tou tyčou?
2: Nějaký příkop.
0: Teď se skáče jako přes tyč, tou tyčí.
3: Ano. Jo,
0: a předtím se skákalo, já bych taky řekl, přes nějaký potok.
1: Já bych řekl nahoru třeba do stodoly pro seno. Víš, je to vysoko, abys nemusel poskočit.
4: Máňo, jsi mi pro seno.
2: Máňa se rozuměl.
4: Máňa Duplantis.
1: A bylo tam.
3: No v Anglicku s tím začali a skutečně oni skákali cez priekopy a cez potoky. Aha. A to se zmeralo, jak daleko si preskočil.
0: Počkej, a to bylo v pohádce?
2: Bylo to, já ti to řeknu, Honza, Málem králem.
0: Ale ne, no to možná taky, ale hlavně to bylo v tom, z čerty nejsou žerty, že jo?
2: Jak skákal přes příkop?
0: No, podle mě jo.
1: Žádný příkop
2: nebyl. Tam nebyl žádný příkop. A už vůbec neskladskem.
1: Tři vojáky zranil, dva zmoždil.
4: Tam žádný.
2: A jedno. Ty si to platíš, tam nebyl příkop. Ty to nemáš nakoukaný.
0: To jsem skočil vedle.
5: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodej.
6: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
7: Klid, máš na to 3 dny.
6: A těch lidí, co čekají na autogramy?
7: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Co, Emile, chystáš se zase někam?
1: Nikam nepojedeš.
2: Narajzoval se.
3: Není vtipný, že Emila Holuba primárně proslavili Cimrmani ve filmu No a teď?
1: Ležící spící.
4: Aha.
3: Ano, ano.
4: Tak já se pýtám, mohl si Emil Holub urobit výlet do Vatikánu? Existoval Vatikán v čase, kdy Holub rajzoval po světě?
3: Jo, na první dobrou samozřejmě.
0: Já bych řekl, že možná právě asi.
3: A když se tak
1: dáš? Asi ne.
3: Asi jo.
1: Nemohl.
4: Takže nemohl, Mikeš?
0: Nemohl.
3: Mohl. Já si myslím, že Vatikán klidně je tady díl, než co Holub odešel.
4: Holub odletěl do nebíčka v roku 1902. Štát Vatikán vznikl v roku 1929, takže nemohl.
1: Nemohl.
0: Dále jsme to zjáni.

0: sí, parte de género final.
1: Tak, fúkaj. Andrej Babiš hovorí šiestimi svetovými jazykmi.
2: No, škoda, že všema najednou. Dovi do podoby.
3: Mějte se krásně, čau. Nebo něco řeknete ještě pěti jazyky.
2: Není co dodat.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
8: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
0: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Star Dance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra Albrecht.
4: A já přeju hezký podvečer. Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav nedostatku vody. Na Vraném tak bude možné snížit minimální odtok, a to zpomalí pokles na Slapech. Ruský útok na obytný dům v obci Priluky v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 18 lidí, včetně 4 dětí, dalších 5 desítek osob zranil. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy v Baku vybojovala svůj první světovou medaili. A hostem presklubu bude už za chvíli ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Romana Navarová se bude ptát na kondici české ekonomiky a jestli některá ekonomická témata budou rozhodovat nadcházející volby.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Zítra do Česka dorazí studená fronta, přinese déšť. Na většině území ale ještě do té doby zůstane docela teplo, 16 až 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Během odpoledne a večer od západu potom srážky postupně budou na celém území naší republiky. Na východě a jeho východě zítra můžou dorazit ojedinělé také bouřky. Později až večer v západní polovině Čech budou srážky ubývat.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Stále je kolona za Prahou ve směru na Brno na dálnici D1 od 15. po 25. kilometr. Zdržíte se také za Brnem ve směru do Prahy, a to na 194. až 187. kilometru. A příliš dobrá situace není aktuálně ani na silnici číslo 3 při průjezdu Benešovem a potom dál ve směru na Tábor. Tam necháte asi 10 minut. A schodně asi 10 minut potom necháte za sjezdem z D5 směrem k D1 nebo ve směru k D5 a dál na letiště na dálnici na Pražském okruhu. Tak šťastnou cestu s rádiem Frekvence 1, kde začíná Pressklub.
2: Frekvence 1, Pressklub. Romana Navarová a host.
5: Hostem dnešního Pressklubu na Frekvenci 1, předtočeného Pressklubu vzhledem k vytíženosti našeho hosta, je David Marek, ekonom a také bývalý poradce prezidenta. Já vás vítám, díky, že jste si udělal čas.
6: Díky za pozvání.
5: No a právě dnes vyšla čísla, pojďme tedy na úvod k aktuálním srpnovým číslům vývoji průmyslové výroby a zahraničního obchodu České republiky. Jak to vypadá podle vás? Hraje, jsou ta čísla, potvrzují, že průmyslová výroba i zahraniční poptávka ještě stále hrají ve prospěch české ekonomiky jako celku?
6: Ta hlavní zpráva z publikovaných čísel je pro mě taková, že česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Navíc i detaily ukazují, že přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat exportní zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
5: Jakou roli v tom hraje naše koruna? Ptám se i v souvislosti s tím, že už se objevují politické hlasy, zdali tedy korunu nezakotvit do ústavy.
6: Koruna v tom hraje zásadní roli. Jsme ekonomika, která je hodně exportně orientovaná, to znamená, kurz vždycky bude hrát důležitou roli. A ten nám v posledních měsících mírně oslabil, což hraje do karet právě exportérům. Ale neoslabil zase natolik, aby to znepokojovalo centrální banku kvůli případným inflačním tlakům. Já si myslím, že v okamžiku, kdy jsme schopni dělat rozumnou a měnovou politiku, potom ten další stupeň volnosti v ekonomice, který nám dává vlastní měna, vlastní kurz, může být užitečný, a právě v této době se to docela osvědčuje.
5: Tak a teď už vlastně plynule navážeme, protože ono to s tím úzce souvisí. Vy jste zmínil, jaký je stav české ekonomiky, pane Marku. Tak stát má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Je tak vysoký deficit v době, kdy ta česká ekonomika roste, podle vás ještě obhajitelný?
6: Čistě z ekonomického pohledu obhajitelný není. Teď bychom měli naopak vytvářet, ekonomie tomu říkají fiskální prostor, měli bychom vytvářet úspory pro to, abychom měli možnost reagovat na nějaké budoucí krize. To znamená, pokud je třeba teď ta současná situace s tím ruským morem okamžitě připomněla v listopad, prosinec roku 2019 zprávy z čínského Wuhanu a podobně. A tehdy jsme ten fiskální prostor měli. A tehdy jsme se bavili o tom, jestli má být rozpočtový schodek 40 nebo 50 a za rok na to už byl 400. A to byl ten prostor, který jsme ovšem měli. Ovšem teď, pokud máme teď 400 předtím, než se něco někde semele, tak kolik budeme mít potom? To znamená, teď si myslím, že by bylo naopak zodpovědné si ten prostor udělat, abychom mohli na případné krize reagovat.
5: A je podle vás ten problém ta samotná výše toho schodku, nebo především to, na co stát ty vypůjčené peníze vlastně používá?
6: Já to vezmu trošku oklikou. Největší chyba je to, že nemáme dostatečně zakotvená žádná pravidla, jak si udržet fiskální disciplínu. Zatímco inflace si vážíme natolik, že jsme zakotvili v nízkou a stabilní inflaci dokonce do ústavy, v rozpočtu odpovědnost jsme nechali na obyčejném zákonu, který snadno každá vláda, která má v poslanecké sněmovně většinu, prostě může změnit. A to se přesně ukázalo. Takže v zákonu rozpočtové odpovědnosti, tak Národní rozpočtová rada jsou natolik křehké instituce, že mohou skončit na smetišti dějin během velmi krátké doby.
5: Jak pak rozumět tomu, aby spoluobčané se také dostali do toho tématu? Vláda říká, že vlastně vyšší deficit má podpořit ekonomický růst a investice. Tak dokáže podle vás stát skutečně těmi vyššími výdaji ekonomiku nastartovat? Nebo si jen kupuje čas? Hlasy máme před volbami.
6: Nějaký impuls do ekonomiky to určitě přinese. Otázka je samozřejmě struktury těch dodatečných investic. Ukazuje se, že ta největší multiplikace je v oblasti v stavební produkce. Pokud budeme stavět dálnice, mosty, železnice, tak tam opravdu nějaká multiplikace je. Důležité ovšem je to, že velká část toho efektu vždy unikne do zahraničí, protože když něco někde v ekonomice děláme, tak vždy k tomu potřebujeme nějakou část dováženého zboží. Když budeme stavět dálnice, tak zkrátka my nejsme schopni zajistit všechny materiály, všechny stroje, které jsou k tomu potřeba. Takže i tohle to je do značné míry dost neefektivní a je potřeba s tím počítat, že to neděláme kvůli tomu, abychom tou samotnou investicí naokopli ekonomiku, ale spíš, abychom vytvořili potenciál v té ekonomice pro budoucí hospodářský růst, aby po těch silnicích mohlo jezdit zboží, které budeme vyrábět. Tenhle efekt vytváření vlastně toho budoucího potenciálu je daleko důležitější než ta samotná multiplikace. A tady opravdu máme velké resty, protože když se podíváme na naši dálniční nebo železniční síť, jaká je a jaká by měla být pro potřeby české ekonomiky. Nebo když se podíváme, jak vypadala před 20 lety a vypadá dnes a porovnáme to třeba s Polskem, tak tady vidíme, že máme opravdu velký dluh.
5: Zeptám se na další věc. Je podle vás reálné, že ten schodek v těch příštích letech skutečně začne výrazně snižovat, jak vláda slibuje? Ostatně začátkem příštího roku by paní ministryně financí Schillerová měla říci, kde hodlá ušetřit v roce 2028 zhruba nějakých 60 miliard.
6: Ono se může stát všechno. Já už jsem zažil situace, kdy se snižovaly schodky tak rychle, že jsme jako ekonomové říkali, aby se trošku přibrzdilo, že to té ekonomice trošku škodí. Tím myslím situaci po té velké globální finanční krizi, respektive té evropské dluhové krizi před 15 lety. Zažil jsem situaci, kdy se nám zvýšil rozpočtový schodek ze 40 na 400 miliard z roku na rok, takže představit si může člověk cokoliv. Mm-hmm. Otázka je, jaká je pravděpodobnost realizace těch jednotlivých scénářů.
5: Česko má podle návrhu dát příští rok výrazně více peněz také na obranu. Je to z ekonomického pohledu podle vás zvládnutelné bez nějakého dalšího zadlužování?
6: Myslím si, že zvládnutelné to je. Navíc v současné geopolitické situaci je to nezbytné být součástí nějakého bloku, který má určitá pravidla a ta pravidla potom naplňovat. A Myslím si, že ty rozpočtové potíže jsou někde úplně jinde. My si zkrátka musíme ty peníze v tom rozpočtu najít na tuto prioritu. Nám se během posledních let zkrátka armáda posunula v rámci těch priorit státního rozpočtu.
5: Hodně nahoru.
6: Spoustu pater nahoru a to bychom měli reflektovat.
5: Vláda tvrdí, že rekordní investice mají být jedním z motorů růstu, tak je to cesta podle vás?
6: Myslím si, že v současné situaci nepotřebujeme stimulovat hospodářský růst těmito investicemi. My ty investice děláme, a teď to znovu opakuji proto, abychom vytvořili infrastrukturu v ekonomice, kterou potřebujeme. Ale zároveň nepotřebujeme teď vytvářet nějaký fiskální stimul, když ekonomika roste tempem, které je přijatelné a jsme víceméně na úrovni, zase ekonomové používáme termín potenciálního produktu, je to na úrovni vlastně možností české ekonomiky, aniž by se ještě ekonomika nepřehrývala. Teď rosteme tempem, které jsme schopni zvládnout. To je jako když jedete autem a jedete v obci 50. Kdybychom rostli 3 nebo 4%, tak za současné situace už by to bylo, jako by jsme se řítili obcí 80. Prostě už bychom byli za hranou. Teď to nevytváří inflaci, nevytváří to v nerovnováhu v zahraničním obchodu. Jsme v situaci, kdy je česká ekonomika v poměrně vyrovnané kondici a nepotřebuje další energetický nápoj, který by ji nakopl k nějakému rychlejšímu běhu.
5: Teď jste to řekl dobře, hezky, srozumitelně, že jsem to pochopila i já, aniž bych byla nějakého většího vzdělání, co se týká právě ekonomického. Děkuju moc, budeme pokračovat, mám ještě další otázky. Pokračuje dnešní přetočený presklub na Frekvenci 1, jehož hostem i nadále zůstává ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek.
2: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
5: Když se ještě zastavíme u té inflace, tak česká ekonomika má podle poslední prognozy České národní banky příští rok růst o 2,7%. Je za této situace rozumné hospodařit s tak vysokým deficitem a nehrozí, že vysoké státní výdaje budou znovu vytvářet tlak právě na ten růst na inflaci a Česká národní banka bude muset držet třeba úroky výš, než by bylo jinak nutné?
6: Ano, dostáváme se do určité situace, kdy mohou být měnová a fiskální politika v konfliktu. Fiskální politika může přispívat k tomu, že se budou vytvářet případné inflační tlaky. Ostatně i za tu poslední velkou inflační vlnou v letech 2022 a 2023 nebyla jenom drahá ropa, zemní plyn, ale byla to i přehrátá domácí ekonomika, ke které přispěla i právě fiskální politika. Tehdy to byl dopad těch jednorázových příspěvků pro domácnosti, předchozího zrušení superhrubé mzdy a tak dále. A teď jsme v situaci trochu podobné. Ekonomika nepotřebuje další stimul, dostane tento stimul a na to by měla zareagovat měnová politika. Ono je to stejné, jako když ve stejném okamžiku budete v autě šlapat na brzdu i na plyn. Vláda bude šlapat na plyn a ČNB by měla šlapat na brzdu. Není asi úplně ideální situace.
5: Si představit, co to může udělat s člověkem, s řidičem a posádkou v autě, na to, že tady ve státě.
6: No, můžete dostat smyk.
5: Přesně tak. Kde se vůbec dá určit nějaká hranice, kdy se ještě vyplatí investovat na dluh a kdy už stát začíná žít nad své možnosti?
6: Plánování těch nezbytných infrastrukturních investic by bylo dobré se podívat na nějaký další horizont a rozplánovat je tak, abychom opravdu nevytvářeli v krátké době příliš velké inflační tlaky. Zkrátka ty nepostavené dálnice za posledních 20 let asi není úplně dobré dohnat za 2 roky. Řekněme si, dobře, dostavíme to v nějakém rozumném tempu, takovém, které je schopná ta ekonomika absorbovat. A potom přizpůsobit i státní finance. Zároveň je rozumné si říci, že ve státním rozpočtu není problém v té investiční oblasti. Kdybychom byli ve schodku, i kdybychom neinvestovali téměř vůbec. To znamená, my si vytváříme ty deficity jinde. My si tu budoucnost tak trochu projídáme.
5: Na to se chci zeptat, kde vlastně podle vás jsou ty největší úniky, protože blíží se volby, tak jak právě podle vás můžou rozpočet, ceny, mzdy, důchody, životní náklady ovlivňovat to rozhodování těch voličů?
6: Mě teď napadlo to, co kdysi zaznělo v jedné kampani ve Spojených státech, It's economics stupid. Tehdy to řekl jeden poradce tehdejšího prezidenta, který se znovu kandidoval, ale opravdu je to o tom, na prvním místě jsou peníze. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. To o čem to, co bude rozhodovat ve volbách, budou naše peněženky a jejich stav. To znamená, pokud lidé uvidí, že se mají dobře, nemusí úplně rozlišovat mezi tím, jestli ty příčiny jsou správné nebo nejsou, jestli jsou udržitelné nebo nejsou. Ale zkrátka, když ekonomika bude šlapat, mzdy porostou, penze porostou, a tak lidé budou spokojeni a budou volit toho, kdo jim k tomu pomohl.
5: Tak to, že porostou penze a tak dále, je slíbeno, tak co před těmi volbami může být tím nejcitlivějším tématem, jsou to třeba právě ty důchody nebo naopak daně, protože i to, že vláda, současná vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, se bude muset měnit, už to na to přistoupila a vlastně zmínila i paní ministryně financí Alena Schillerová. Ceny energií, bydlení, jsou to zásadní věci, ty nejzásadnější podle vás?
6: Každé z těch témat má trochu jinou váhu pro každou a pro různé voličské skupiny. Pro mladé lidi to bude bydlení, pro starší lidi to budou důchody, pro pracující to mohou být daně, daňové zatížení. Takže ono je to o tom, na koho jednotlivé ty politické strany budou cílit, ale myslím si, že to, co je důležité, je to, že my už velmi, velmi dlouho postrádáme nějakou ucelenou komplexní strategii, která by propojovala všechny ty oblasti dohromady. Minulá vláda se o to pokusila v závěru svého volebního období. To je pozdě. A takovou věc musíte mít připravenou v šuplíku, když začínáte vládnout. V tomto ohledu ta současná vláda je na tom o něco lépe, protože nějaký, řekněme, náznak komplexní strategie měla připravený. Otázka je, kolik z toho bude ochotná a schopná realizovat a kolik toho stihne. Ale stále si myslím, že bychom měli být koncepčnější a všechny ty jednotlivé věci mít promyšlené dohromady. Od sociální dávek přes penze, přes výdaje na školství, infrastrukturu až po daňový systém. Ty všechny věci spolu úzce souvisí a měli by hrát všechny dohromady.
5: Uvidíme, jak se lidé rozhodnou už ke konci týdne, pátek, sobota, čekají volby. Ještě otázka, co bude podle vás, pane Marku, největším problémem českých veřejných financí za, řekněme, 5-10 let, pokud se nic zásadního nezmění?
6: Stále více nám bude situaci komplikovat demografická situace. Za 10 let už začnou odcházet do penze první silné ročníky ze 70. let. A to je ten okamžik toho výrazného zlomu v důchodovém systému. A na to se trošku zapomíná je to, že stárnutí populace neovlivní jenom důchodový systém, ale další dva velké systémy ve společnosti, a to je zdravotnictví, kde se o tom mluví trochu méně, a pak ještě jeden systém, o kterém se nemluví prakticky vůbec, a to je systém dlouhodobé péče o seniory. Ať už se jedná o ambulantní péči, nebo v další formy péče, a tam na to nejsme připraveni vůbec. Nemáme připraveny kapacity lidí, kteří by nejsou lůžka, ale nejsou ani lidé, kteří by pečovali o tyto lidi, pokud zůstanou doma. A pokud o ně budou muset pečovat rodinní příslušníci, bude to fixovat velkou část pracovní síly a to může mít také své dopady na ekonomiku.
5: Tak tolik tedy poslední ekonomický presklub krátce před volbami. Já děkuji ekonomovi Davidu Markovi za to, že si udělal na nás čas. Děkuji pěkně, ať se vám daří.
6: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
8: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji po Press klubu. Máme středu s datem 7. října a musel jsem si dneska skoro všimnout toho, jak se nám to všechno hezky ten podzim barví do zlatova. Paráda, tak já doufám, že jste na ten okamžik měli taky štěstí. Doufám, že to do zlatova máte taky takhle ve středu i bez toho pohledu na tu nádhernou přírodu a doufám, že vám to všechno klaplo. My si samozřejmě dáme to nejlepší z toho dnešního dne. Já vám vezu taky poslední slovo, jak jste dneska typovali a kolik máme zeme na zítřejší ráno. No a jako vždycky hodně ohlédnutí, hodně výročí a hodně muziky. Tak Kygo a For Life.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.
3: I took the long road across the ocean.

0: Já to velikou Lende Gang a možná si říkáte, že ten med na chleba dneska mažeme docela brzo, máte pravdu, minuta po půl sedmé, ale tenhle hit je tady u nás v playlistu vždycky na čestné místě a doufám, že ho stejně rádi slyšíte jako já. Tak to byla polovina 80. let. Včera touto dobou jsem vás lákal na více jak 30 tisíc korun na ráno zítřejší. Ono to platí, ale poslední slovo nám nakynulo o 2500 korun, takže zítra po ránu je tady 32 500. Stále nevíme, stále netušíme, co by kapela Čechomor potřebovala, nebo co musí mít vždycky na svém koncertu. Vy jste typovali kafe, housle, fanoušci nebo doktor, ale má tam být něco jiného. Tak zítra to zkuste u Lubky a Míry mezi 7 a 8 hodinou raní. Tak za chvilku taky Vér, Fadel a Krištof a Dominik Alagia mají společnou, tedy společný půlnoční hřích.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

hledala pro jistotu, tak jedna taková hořkosladká písnička, která na mě vždycky působila tak jako podzimně. A zase to jsem sedlo před tou 19. hodinou. Jak si hořkosladce bude působit taky počasí, které tady mít budeme a vlastně v Evropě už je. A když se podívám na ty titulky, které tady máme za celý dnešní den, tak Katalánsko zasáhly extrémní lijáky. Nad mořem hrozil dokonce mini hurikán, také rekordní deště u Barcelony. Za tři dny tam napršela polovina ročního úhrnu a Alpy prý zasype sníh a může ho napadnout až půl metru. Tak to jsou ty dnešní headliny. U nás to bude, myslím, jako vždycky, docela mírné. Je tady psáno, do Česka se blíží citelné ochlazení, na horách i zasněží, ale berme to s rezervou, protože teploty se budou o víkendu při zatažené obloze točit někde kolem 15 stupňů Celsia, tak žádné mrazy a zatím žádné sněhy, ale prostě klasický podzim, jak ho známe, já doufám, že jak ho máte rádi, protože podzim má něco do sebe. Už za malou chvíli Unik 2, anebo opět Radeček, Hory a Sondrou o 19. rové zprávy.

0: Macho Please, a to byly Unictu, za chvilku nové zprávy a po nich taky John Osborne. V další hodině Glenn Medeiros. A nebo Demi Lovato.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: Já přeju hezký večer. Hypotéky se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Hlukové limity v Česku zůstávají podle soudu beze změn. No a ještě stále počítejte s menší kolonou na dálnici D1. Průměrná úroková sazba hypoték začátkem října dosáhla na 5,79%. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě a jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Analytik Jiří Sýkora k tomu Frekvenci 1 řekl.
6: Zajímavější než samostatný růst průměrné sazby je tentokrát struktura zdražování. Banky totiž neupravují všechny fixace stejně. Na trhu je patrná tendence výrazněji zdražovat především delší fixace, zatímco například jednoleté se některé banky snaží držet atraktivnější.
5: V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při říjnové sazbě měsíční splátka přes 22 tisíc korun. Ve srovnání s březnovou sazbou se splátka zvýšila o 1855 korun. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je podle verdiktu soudu v souladu s ústavním pořádkem i zákonem. Zároveň ale varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková k tomu doplnila.
7: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
5: Soud nebyl při rozhodování jednotný. Dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení dnes rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. A to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a přibližně měsíc nezasáhne do hry, jak sdělil pražský klub. 23-letý hráč patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu. Po třetím ze 4 zápasů skupiny A3 ale mužstvo musel opustit.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra přijde studená fronta a ta přinese déšť. Teploty budou kolem 16 až 20, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Postupně se ale začne zatahovat a na většině území se objeví přehánky. Na jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer, potom v západní polovině Čech, budou srážky i oblačnost ubývat.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na dálnici D1 ještě stále menší kolona za Prahou ve směru na Brno, a to každopádně mezi 20. a 25. kilometrem. Zdržení tam je už ale jen na zhruba 10 minut. A výrazně se zlepšila také situace za Brnem ve směru na Prahu, kde už kolona zmizela a jezdí se prakticky bez omezení. Podobně jako na Pražském okruhu, kde se ještě stále mírně zdržíte za sjezdem z D1 a potom taky těsně před sjezdem na D5. Je to ale v řádu jednotek minut. Tak šťastnou cestu taky s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer vám přeji po 19. Ondra mluvil o zvyšujících se sazbách hypoték. Já jsem dneska četl někde vyjádření paní ministryně financí, která říkala, to se mi líbil ten termín, že banky zbytečně napínají strunu. Nevím, jak moc je napnutá, ale doufám, že ta vaše takhle po 19. hodině tak akorátně, jsme v půli týdne, blíží se víkend. Pojďme si to osladit. Za chvilku John Osborne, Lime Pain, teď Gary Halliwell a Rain Man.

0: Fasa, to byla John Osborne na Frekvenci 1. I dneska budeme nahlížet do dne dalšího, to znamená už do toho 8. října, do čtvrtka, který nás čeká. Jsou tam jedny velké narozeniny, protože zítra je bude slavit Bruno Mars, ten se narodil v Honolulu svým vlastním jménem Peter Hernandez, ale nám všem je známý právě tak Bruno Mars. Jeden z nejúspěšnějších popových R&B umělců 21. století, držitel mnoha cen Grammy a chlapík, který dělá opravdu asi nejlepší koncerty na světě, a my od něj hrajeme On My Soul. Bude tady dneska taky hodně ohlédnutí do časů minulých, do minulých dekád, do minulého století, a teď bych přidal ještě jedno, protože právě 8. října 1982 vydali Culture Club fantastickou desku Kissing to be Clever. A tam bylo tohle. V roce 1982 v těch prvních říjnových dnech vyšlo debutové album britské novové a vlastně obrovské senzace, kterou vedl Boy George. Tak by to byla taková jako milá písnička, nikdo netušil, že to bude obrovský hit, který budou hrát rádi i po 40 letech. Ale tak to je Do You Really Want to Hurt Me, hezké houpavé reggae, které tady pro vás máme v zásobě. Za chviličku Glenn Medeiros, Michael Jackson, od Činasky selhání.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros se přidal se svým největším hitem, který kdy měl. Rok se budou taky demilovat, to taky Mikael spolu. No a my jsme vám slíbili Music Studio Live. Dnes po ránu bylo a měli jsme tady Ondru Brejšku z kapely Poetic. My jsme se ptali na muziku obecně a jak to má on s muzikou a jakou poslouchá, jestli pak jako doma si občas něco vůbec pustí.
1: Já hudbu vůbec skoro neposlouchám. Třeba poslední si myslím rok, dva, tak si myslím, že jsem si snad nepustil jako písničku žádnou doma, což je možná napováženou, abych čerpal nějakou inspiraci pro novou tvorbu, ale nějak to nevyhledávám, takže si tam pouštím různý podcasty, různý streamery, aby tam prostě jenom něco mluvilo, takže vyloženě to ticho jako nemám rád, protože to mi přijde takový smutný už. Slyším, jak vrní mrazák a tak, a to už tě moc jako nebaví, ale když tam něco jako v pozadí mluví, co třeba občas trochu vnímám, trochu nevnímám, že to je takový jako, že fakt background, tak to mám vlastně puštěný pořád. Třeba nedokážu se najíst, vlastně jsem nedávno probíral s přítelkyní, že se nedokážu najíst při tichu a za světla, takže já si potřebuji zatáhnout záclony, abych neviděl na to, co jim, a musím mít něco puštěného, ať už je to třeba nějaký policejní záznamy z těch kamer v Americe, jak to bývá, co se říká kopslop na YouTubeku, tak si to pouštím, aby aspoň něco hrálo, že nemůžu být při tichu a za světle, že abych se asi nenajedl, že jsem byl nějakou autistický prostě zákoutí v mém jako v mý hlavě.

0: Víš, jak to fly, to byly Hrkset na frekvenci 1. No a tady 9 minut po půl osmé si dáme třeba Petra Jablonského. Bude opět v neděli po 13. má svůj live a vy voláte a chcete se bavit se známou osobností. Jak to bylo v neděli?
1: Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
2: Dobrý den, to pan Bedřich.
1: Pane Bedřichu, já vás zdravím. Tak Bedřichu, kdo to bude dneska? Jsem zvědav.
2: Petr Fiala.
3: Tak Bedřichu, já vás zdravím srdečně. Ptejte se, co byste chtěl ode mne vědět.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to vidíte ve volbách?
3: Já to vidím celkem dobře. Myslím si, že určitě se najde spousta voličů, kteří by stále chtěli platy jako v Německu a proto si na nás vzpomenou. I když nevím, jestli ze Senátu nebo z komunálu se něco takového dá zařídit, no ale vy jste z těch Podbořan, že ano?
2: Ano.
3: My tam máme výborného chlapíka, jmenuje se Radek. Krásný člověk, Radek Reindl se myslím jmenuje. Já ho mohu doporučit. Co říkáte?
2: To je starosta.
3: Vidíte to, tak ten je za nás, Bedřichu. Co vy na to?
2: Za ODS.
3: Ano, a vysílá správné signály občanů.
2: Občas ano.
3: Občas, a když ne, tak co dělá?
2: Je ty našlený.
3: Aha. Tak to se mi někdy stává taky, ano, je pravda, je to jsou takové ty dvě polohy. Buď to vysílám signály, nebo jsem nasranej. No ale já doufám, že po těch volbách to tak nebude, že budeme slavit a že všechno bude dobré. A u vás v Podbořanech určitě také, Bedřichu.
2: Já si myslím, že to bude dobrý.
3: Budete taky k volbám?
2: Budu, no.
3: Výborně. A máte už taky plat jako v Německu?
2: Nemám právě.
3: Nemáte, no vidíte, tak když budete volit nás, tak ho budete mít. Naschledanou.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Dermot Kennedy těsně před 20. na frekvenci 1. Zprávy už za chvilku, po nich šer. Do jasné noci přepošlu taky Savage Garden. A nebo Aqua Barbie Girl.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht.
2: Hezký večer. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos opět v srpnu zpomalil. Šéfka ruské delegace označila další země, mezi nimi také Česko, za účastníky války na Ukrajině. No a zdržíte se už jen krátce na pražském okruhu. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6% z červencových 3,1%. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Co to znamená, vysvětloval v presklubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní.
3: Česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat export zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
2: Celý pořad si můžete poslechnout už nyní na našem webu frekvence1.cz. Řidiči musí o víkendu počítat s částečnou uzavírkou tunelu v Liberci. Silničáři budou kontrolovat bezpečnostní systém, jak řekla Petra Drkulová z ředitelství silnic a dálnic.
4: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
2: Částečná uzavírka začne v pátek od 18 hodin, skončí pak v pondělí 12. října ve 4 hodiny ráno. Šéfka ruské delegace na Vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Julia Ždanová označila několik států, mezi nimi také Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílí se tak na vraždách ruských občanů, napsala ruská agentura TAS. Doplnila také, že umístění výroby v těchto zemích zveřejnilo ruské ministerstvo obrany. Rusko se má podle ní na tyto země nadále soustředit. Národní týmy za sebou poprvé mají prodloužené podzimní reprezentační okno, které trvalo od 21. září nepřetržitě rekordních 16 dní a řada trenérů i hráčů novinku podrobila kritice. Nelíbí se jim velký počet zranění, pod která se mimořádně náročný program mohl podepsat. Nový španělský trenér českých fotbalistů Santi Deňa v průběhu srazu kvůli zdravotním problémům přišel o 4 hráče. Podobně na tom byly i další země, jako Anglie nebo Holandsko. Zranění se nevyhnula ani největším hvězdám.
1: Frekvence jedna.
5: Počasí.
2: Ve čtvrtek má přijít ochlazení a studená fronta, která přinese déšť. Teploty budou kolem 16 až 20, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Na většině území ale zítra může zapršet. Na východě a jihovýchodě Česka se objeví také bouřky. Později večer potom budou v západní polovině Čech srážky, částečně a i oblačnost ubývat.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Ještě stále hlášen poměrně hustý provoz na pražském okruhu, a to ve směru k letišti, po nějaký 16. kilometr. Zdržení je tam ale pouze už v řádu jednotek minut. Dobrá zpráva taky přišla z dálnice D1 za Prahou. Tady už se jezdí v obou směrech plynule. Kolona, která byla ve směru na Brno asi 15-minutová ještě před hodinou a půl, ta už se rozplynula. Tak ať to vydrží a stále se jezdí dobře, ideálně s frekvencí 1 naladěnou a Milanem Bílkem za mikrofonem.
0: Hezký večer, my jedeme dál po zprávách. Zmíním taky další 7. říjen v dekádách, v událostech a v rámci velmi významných okamžiků pop music. A to za chvíli tečer, Savage Garden a taky tým
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

jeden z nejslavnějších hitů, fenomenální share teď na Frekvenci 1, If I Could Turn Back Time. A hlavně vzpomínáte na ten klip, share byla s námořníky, se stovkami námořníků na velké bitevní lodi. A k tomu se váže jeden velmi zajímavý příběh, protože ona to nebyla jen tak obyčejná loď, ale ta slavná USS Missouri. A americké námořnictvo opravdu dalo k natáčení svolení, protože věřilo, že půjde o vlastenecké video, které pomůže náboru nových vojáků, aspoň takto, jako balila produkce zpěvačky Cher, ale vůbec nikdo netušil, jaký kostým si Cher oblékne, a když nastoupila před posádku v tom průsvitném síťovaném overallu, tak reakce stovek přítomných námořníků byly stoprocentně autentické a nehrané. Ono to bylo velmi sexy, ale byl z toho problém, protože se nakonec ozvali váleční veteráni, no a vedení námořnictva pak za tento krok sklidilo ostrou kritiku hlavně od nich a ty doslova napsali, že za tohle tedy ve druhé světové válce nebojovali, aby nějaká hambatá Cher se procházela po americké bitevní lodi. Ale nakonec krásný klip, skvělá píseň, kterou si hrajeme po třech dekádách. Jedeme dál, Aqua, divokej byl a teď Tom Greenen, Don't Break the Heart.

0: Jo, to byla Aqua před půl devátou. Backstreet Boys tady budou ve velké formě 90. let. Sheeran a teď i Taylor Swift. Tedy teď. Sotva se do toho pustí Suchánek a Kolečko.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když má někdo narozeniny a sfoukne svíčky na dortu, kam se poděl ten vzduch, který do nich foukl? Neměli bychom ho pak vlastně jíst?
3: To se takhle říká, nebo to nějaký tohle...
2: Jako sfoukávání dortu na svíček na dortu?
3: To jo, ale že někomu, že se ztrácí u toho vzduch?
2: Tak ten vzduch samozřejmě, který tam foukne, že to je naprosto logicky velmi správná otázka od Kláry z Pardubic, že tam foukneš
3: no.
2: A ten vzduch, co si tam přidal do toho vzduchu, který tam byl předtím, tam furt je.
3: A předtím, když nefoukneš na svíčku.
2: Tak je tam jenom ten vzduch, co tam je. Ty tam přifoukneš další vzduch.
3: A když se otočíš jako na druhou stranu a foukneš, tak...
2: Tak máš zase vzduch na druhé straně další.
3: No, ale to, vlastně ale to nežádáš potom jako... No,
2: tam jde o to, kde se nadechneš.
3: Ten vzduch jde kam?
2: Ten tam zůstane. Ten
3: na tom vlastně, místě?
2: No, na tom místě, no.
3: Podle jaké, mě, jako,
2: podle mě, dokud neodfoukne vítr. Dokud neotevřeš okno a no. Neodfoukne ho vítr, no.
3: Kam až doletí?
2: Ale to třeba přiletí vosa.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: A je to tak, we've got it going on. A co si budeme povídat, Lunatic vždycky chtěli trošku vypadat a být jako Backstreet Boys, což konec konců přiznali taky v tom víkendovém rozhovoru po svém koncertu v O2 Univerzum. Tak to byl výhled do 90. Zpátky ještě chvilku ne. Já bych se rád podíval na rok 1990. Ono takhle začátkem října se začala formovat kapela, skvělá kapela Pearl Jam, která se pomenovala po halucinogenní marmeládě z konce 19. století, protože ten budoucí frontman ze San Diego, Eddie Vedder, odcestoval do Seattlu, kde se poprvé setkal se svými spoluhráči, aby začali zkoušet novou desku, co z toho bude. A ono z toho něco bylo. Celé devadesátky platili Pearl Jam za obrovské hvězdy grunge roku. Eddie Vedder byl velká osobnost, takže to klaplo a ten odjezd ze San Diego myslím, že se docela vyplatil. No a co tam máme dál, třeba Beatles a to už je skoro pravěk, Abbey Road nahráli v pouhých 7 herních pokusech, takzvaných takes, za pouhých 5 hodin svůj budoucí hit She's Woman. No, na co dneska narazíme, já si myslím, že na muziku, hlavně na muziku, nový duet, Tejdet a Michael Patrick Kelly, Feel My Love, taky Depešáci, anebo Marek Ztracený a Stále věřím.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: A já přeju hezký večer. Ministrně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky. V Saúdské Arábii po útocích na mezinárodní letiště zemřeli 3 lidé. No a na dálnicích už je klid, jezdí se bez větších komplikací. Ministrně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla televizi Nova. Na síti X dnes také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na počátku října dosáhla na 5,79%. Rostla 7. měsíc v řadě a je nejvyšší od ledna 2024. Poslanec za motoristy Filip Turek uvedl, že v úterním videu na Facebooku adresovaném Hnutí Duha zrekapituloval slova uložená soudem. Ekologická organizace v úterý poznamenala, že nepovažuje jeho omluvu za dostatečnou. Turek věc považuje ale vyřízenou, jak řekl na dotaz ČTK. Podle organizace však poslanec povinnost uloženou soudem nesplnil, protože ve svém příspěvku přidal na její adresu řadu dalších vyjádření a nadále proto očekává řádné zveřejnění omluvy, které bude v souladu s verdiktem. Pokud se tak nestane, hodlá Hnutí Duha podniknout další právní kroky. V Saúdské Arábii po útocích na mezinárodní letiště krále Chalida v Riádu a mezinárodní letiště v Abhá zemřeli 3 lidé, informují večer podle Reuters tamní úřady. Riád z útoků zatím nikoho neobvinil, avšak jemenští povstalci z řad Husíů se dnes už přihlásili k útokům na saúdsko-arabskou metropoli. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michale Wernerové, která byla v roce 99 taky třetí.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Babí léto začne zítra ustupovat, přes Česko přijde studená fronta, přinese déšť, místy přehánky, na východě i možná bouřky. Přesto zůstane většinou poměrně teplo, a to kolem 20, na jižní Moravě až kolem 25 stupňů Celsia, odpoledne a večer zesílí vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava je klidná, na hlavních tazích a také na dálnicích se už jezdí bez větších komplikací, a to také včetně dálnice D1 za Prahou. Tak především, ať to vydrží, šťastnou cestu s Frekvencí 1, kde pokračuje Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji po 9. večerní, slyšeli jste Babí léto je na ústupu, no a v měsíci říjnu si můžeme dopřávat něco, co k podzimu a hlavně k začínajícímu podzimu prostě patří a co nám vždycky tak nějak chutná, je to naše, je to české, je to skvělé. Já vám budu dělat kutě a následně vás už za chvilku taky navedu na hezké akce, které nás v dalších dnech a týdnech čekají. Posílám i Rejžere, bude Kristýna a teď i Story of My Life, One Direction.

znáte Hejčiu, a to byli Erasure. Jinak dobrého oldies DJ na vaší party poznáte podle toho, že nikdy nezapomene právě na tenhle hit, super slavný kousek téhle britské dvojky. 15 minut máme po 21. jak u vás, ať už doma nebo v práci, doufám, že všechno jede podle plánu. Jinak pokud máte chuť se podzimem projídat, tak nás čeká hodně hezkých akcí, protože vrcholí ta podzimní gastronomická sezóna, která se nese ve znamení čeho. No tak máme tady zvěřiny, husí hody, ty nás čekají, samozřejmě houby a taky hřejivé polévky, které patří k podzimu. No a já si myslím, že na talíři by vám v tomto měsíci a v této době neměly třeba chybět ty poctivé omáčky se zvěřinovým masem, pečená dýně, čerstvý kapři, nejenom na Vánoce, ale i přes rok jsou moc fajn, samozřejmě hodně jablečných dezertů a husté krémové polévky. Na to všechno můžete taky natrefit na celé řadě akcí, které nás čekají, a když se dívám, tak celý říjen to jede akce za akcí. Vidím tady třeba podzimní polívkování v Praze, Smíchovská náplavka, pak Street Food Festival Sázava 17. října, to bude mix světových chutí burgerů, sladkých teček v podzimních kulisách po Sázaví, a máme tady taky hollywoodský nebo halloweenský, tak halloweenský food festival Teplice, je to taková tematicky laděná akce na tamním náměstí Svobody a bude tam plno podzimních barech a hlavně dýňových specialit. Tak máte vychuť, ochutnávejte, udělejte si dobře a přejeme vám samozřejmě z frekvence jedna hezký podzim. A my vám k tomu, myslím, budeme vzorně hrát. Už za chvíli slavná postava kapely Ultravox Solo, pro vás Mature, taky Bon Jovi, Keep the Faith, a teď Stay Love, a to je Luz Capaldi.

0: Dance je ta další z úžasných výletů do 80. let. To bylo rok 1985. A Michi Ure, který po kariéře v kapele Ultravox nahrál tenhle solový kousek. Sám napsal, sám nahrál. A jediný, kdo tam hrál na basu, byl jeho kámoš Mark Ink z Level 42. Za chvilku Sydney Young byla taky Mr. President a Eva Farná. Vzpomeneš si? My si vzpomeneme rádi na Martu Jandovou, která tady byla dnes mezi 10. a 11. hodinou. Tak tady?
1: Tak, už tady máme narozeniny a dneska nejsem sama. Dneska budeme přát společně s Martinem.
2: Hezké dopoledne.
1: Jsi připraven, Martine?
2: Jsem připraven.
1: Zkoušíme se dovolat Vendě.
3: Víznerová, prosím.
1: Době mluvím s Vendou Víznerovou.
3: Ano, mluvíte.
1: Krásný den, já jsem Marta Jandová, společně tady.
2: S Martinem Prágrem, dobrý den.
1: Dneska jsme na vás dva a my jsme zjistili od Janičky Chromkový, od naší maminky.
3: Janičky Chromková, ano, vydržte, já si vás dám.
1: Ano, vydržíme. Teď je to lepší, ano, je to lepší. My jsme se dozvěděli, že máte dneska narozeniny a chceme vám za celý rádio Frekvence 1 i vlastně za Stardance popřát všechno nejlepší.
3: Děkuju.
1: Vendo! To je 35 let, to jste jenom o 3 roky, starší než Martin. Martin Prager, totiž tady můj taneční partner, má narozeniny příští týden. Vlastně jo, no, už.
2: Nevím, jestli...
3: Všechno lepší.
2: Ježiš, tak to je krásné, my jsme si tady popřáli navzájem.
1: Jedna váha váze si popřeju.
2: To je moje druhý přání, babička už to dala minulý týden, protože mi neuvidí, tak to je hezky, tohle po druhý. Ještě je nemám.
1: No a naše milá, ještě tady mám teda přání od maminky a to je své nejúžasnější dceři. Přejeme jen to nejlepší, hlavně kupu zdraví, štěstí, pohody, lásky. A ti její 3 děti dělají jen samou radost a splní se jí všechna tajná přání. To jí ze srdce přeje mamka s taťkou.
2: To je hezky.
3: Je, tak to má nejúžasnější maminka, je opravdu nejúžasnější.
1: A vy máte 3 děti.
3: Ano, já mám 3
1: děti. Wow, Martina, to si musíš teďka taky činit.
2: Nemám ještě 3 děti. No.
1: Ale budou.
2: Nedovedu si to představit. Teď mám tebe na tanečním parketě. Možná je to za 5 dětí.
1: No, děkuji. No tak jo, tak ještě jednou, já tady mám ještě otázku na jméno, protože maminka napsala Vendě.
3: Ano, Vendula se jmenuje.
1: Vendula, no tak Vendulko, ještě jednou všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší.
3: Hrozně moc děkuju.
1: Moc rádo se stalo, mějte se krásně.
2: Hezký den.
3: I díky,
1: naschledanou. Naschledanou.

0: zpíval vlastně o trpělivosti, naději a taky pasivním čekání na lepší zítřky, tak tahle píseň byla hitem v dobách, kdy tady se v Česku, tady v Československu rozhodně nesedělo a bylo to zrovna v době, kdy se tady zvonilo klíči a byla to ta sametová revoluce, takový ten sametový podzim roku 1989. Přesně v té době dorazil Sydney Youngblood s hitem Sit and Wait. Den co den dorazí také velké hlavy, tedy každý všední den, no a dnes to bylo o tom vzpomenout si po 17. hodině. Tak co z toho zešlo?
1: Tak některé věci někteří z našeho týmu pamatují, tak to Mikeši řekni.
2: Lehká atletika, to je obor, u kterého jsem byl, když jsi říkal. Už je to 103 let, co jsi
3: říkal. To jsem byl ještě lehký. Velké hlavy,
4: frekvence 1. Já vám povím, že na úplnom začátku novodobej atletiky v 19. storočí se ta tyčka, jak se z něj skáče do výšky, tak ona se používala na prekonávání výšky, ale něčeho jiného, než jako teda se skáče. Čo se skákalo s tou tyčou?
3: No nějaký příkop.
1: Teď se skáče jako přes tyč, tou tyčí.
4: Ano. Jo,
1: a předtím se skákalo, já bych taky řekl, no mé, přes nějaký potok.
2: Já bych řekl nahoru třeba do stodoly pro seno. Víš, že je to vysoko, abys tam musel poskočit.
1: Máňo, proč mi pro seno?
3: Máňa se rozuměl.
1: Máňa Duplantis.
2: A bylo tam.
4: No v Anglicku s tím začali a skutečně oni skákali cez priekopy a cez potoky. Aha. A to se zmeralo, jak daleko si preskočil.
1: Počkej, a to bylo v pohádce?
3: Bylo to, já ti to řeknu, Honza Málem králem.
1: Ale ne, aha. No to možná taky, ale hlavně to bylo v tom, z čerty nejsou žerty, že jo?
3: Jak skákal přes příkop?
1: No, podle mě jo.
2: Žádný příkop nebyl.
3: Tam nebyl žádný příkop a už vůbec neskladskem.
2: Ty vojáky zranil, dva zmoštil.
1: Ale tam žádný
3: a jednoho. Ty si to platíš, tam nebyl příkop. Ty to nemáš nakoukaný.
1: Počkej, to jsem skočil vedle. Frekvence 1.

0: Waterfall, a to byl Michael Schultz. Za minutu 22. hodina, pojďme na zprávy.
1: 22 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Mladí lidé mají problémy pořídit si vlastní bydlení bez pomoci. Studentské protesty se z Francie přesunuly také do Belgie a teploty ve čtvrtek budou kolem 20. Babí léto bude na ústupu. Na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má stále pro Čechy velký význam, řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
3: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
2: Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Často ručili vlastními nemovitostmi. Průzkumu společnosti Broker Consulting se zúčastnilo přes 600 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let. Do neobyvatelné ruiny v Chožově na Lounsku se nahlásilo během posledních měsíců asi 30 lidí s trvalým pobytem. Jaroslav Koubek, starosta obce, kde je asi 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám a mohli by lecos ovlivnit. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před volbami. Studentské protesty, které v posledních týdnech zasáhly Francii, se rozhořily také v Belgii. V Lutychu vyšly do ulic stovky mladých lidí. Protesty provázejí nepokoje a policie také asi stovku lidí zadržela. Belgičtí studenti se podle Reuters částečně inspirovali Francií a upozorňují na podobné problémy, přeplněné třídy nebo rostoucí náklady na vzdělávání. Ve Francii se mezitím situace částečně uklidňuje. Na většině středních škol se opět učilo. Studenti tam na čtvrtek ale chystají další protesty. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michale Wernerové, která byla v roce 99 také třetí.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Babí léto začne ustupovat, přes Česko přejde studená fronta, která od západu postupně přinese déšť a místy i přehánky, na východě i boušky. Přesto zůstane většinou poměrně teplo, nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Hezký večer, vezu vás dál tím 7. říjnem, ze kterého nám zbývají ještě 2 hodiny. Zbývá nám taky podívat se ještě jednou do rána, tak už za chvilku ještě jednou Ondra Brejška, host dnešního Music Studia Live, čili byla tady kapela Poetika. No a jak to v kapele vypadá a jaká je tam atmosféra, víc už za chvilku měříme do dnešního rána. Teď Olimur se nebo Krištof.
1: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Have Nothing, to byla Whitney Houston s námi ve své dokonalé baladě po 22. Ondra Brejška, to jsme dnes povídali, byl to náš ranní host, měli jsme tady Music Studio Live, no a Ondra tady byl i s kapelou Poetika, tak jak to probíhá v kapele, kdo je třeba nejukecanější?
1: Určitě jo. Já až moc si myslím, že mnohdy řeknu nějaký vtip a zasměju se jenom já v dodávce, ale jakože to mně stačí i na pódiu, tak mně přijde, že řeknu nějaký vtip a jak máme ty uši ještě nasazený, tak nemám brýle teda ještě na pódiu, takže nevidím ani neslyším tu reakci z těch lidí a automaticky mám pocit, že to nebylo vtipný, že nikdo, nebo vím, že to bylo vtipný, ale že to třeba někdo nepochopil, takže se tam nikdo v publiku nesměje. Tak a já se tomu směju potom jako jedinej do toho ticha, který jako si myslím, že tam je, což úplně nezachraňuju. No, takže furt kecám do dávce, furt říkám nějaký nápady a potom, když mě někdo neodpovídá, tak se podívám a zjistím, že mají třeba všichni sluchátka a spí, nebo něco takového. Ale jako já si tam proberu všechno. No.
2: Jo, zasměju se svým fufou.
1: Jo, přesně tak, já se pobavím dobře.

jste Lavenu, to byly Scorpions před půl jedenáctou. Na frekvenci jedna zítra máme 8. října. Co můžeme čekat od toho dalšího podzimního dne? Dívám se, že zítra, to bude hodně komentované, bude udělena Nobelova cena za literaturu, takže zítra odpoledne to bude kde kdo rozebírat. No a čistě náhodou hodinu později se opět dozvíme, kolik budeme platit za benzín a naftu. To znamená, že ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot na ten další den, tak v tom se jde od začátku října. No a co dále, na to si počkáme, protože mám pocit, že zítřejší den bude zahlcen ještě událostmi dalšími, o kterých se teď neví, to tak bývá. Tak Rod Stewart za malou chvíli, taky si a teď Fever Dream, tady je Alex Warren.

0: Rhythm of My Heart, to byl Rod Stewart, ano, o něm se hodně mluvilo, protože nedávno ohlásil, že v rámci svého rozlučkového turné Final Encore vystoupí mimo jiné 24. června příštího roku pražské O2 aréně. A je to rozlučkové turné a prý už naposled, a v jeho případě bych tomu věřil, ne, že by jako byl na tom špatně, to ani náhodou, ale vzhledem k jeho věku, nebo je ročník 1945, je to poměrně pochopitelné, a pak taky navíc je proto, že už koncem 70. let byl velmi dobře zabezpečený a byl to jeden z nejbohatších britských hudebníků, což myslím, že platí dál. Ale to nic nemění na tom, že to je fajn chlapík s bezvadnou muzikou. Tak nevím, jak vy, já jdu 24. června příštího roku. Za chvilku rok se Shakira, taky Chinaski a báseň.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. A babí léto postupně odchází, teploty se udrží stále kolem 20 stupňů. U zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6%, oznámil to statistický úřad. Co to znamená, vysvětloval v presklubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní.
3: Česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat exportní zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
2: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci tak umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slabské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Julia Ždanovová označila několik států, mezi nimi i Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílejí se tak na vraždách ruských občanů. Napsala to ruská státní agentura TAS. Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a asi měsíc nezasáhne do hory. 23-letý hráč patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu. Po třetím ze 4 zápasů skupiny A3, ale mužstvo muselo pustit.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve čtvrtek začne babí léto ustupovat, od západu dorazí déšť a přehánky. Na východě se může objevit i bouřka. Přesto zůstane poměrně teplo, většinou kolem 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
4: Hezký večer vám přeji. Po 23. hodině míříme k půlnoci a bude to hezky volné. Bude tady takový život na ulici, life in the streets, Garrett Gates, Anyone of Us. A teď po zprávách rozdáváme i diamanty. Tady je Tereza Kendlová.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.
6: Tak když spolu spíme,

Live in the Streets a to byl Prince a Little Joe na frekvenci 1. Zítra Press Club a budeme tady mít velmi váženého hosta, protože hostem toho zítřejšího bude vicepremiérka ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Romana Navarová se určitě bude ptát na hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše, případně také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu. Zítra Press Club startujeme v 18 hodin. Teď Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Los Hero, Dave Stewart a výborné Ságo, které kočírovala Candy Dulfer. Tak ode mě vše, přeji vám dobrou noc až do rána, hezky si žijte a já se na vás těším, protože máme středu, jako vždy v neděli na finále dalšího říjnového víkendu, tak si užívejte. Za chvilku Lana Del Rey nebo opět a Radeček a romantický smyčce.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Mladí lidé mají problémy pořídit si vlastní bydlení bez pomoci. Studentské protesty se z Francie přesunuly také do Belgie a teploty ve čtvrtek budou kolem 20. Babí léto bude na ústupu. Na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má stále pro Čechy velký význam, řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
1: Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Často ručili vlastními nemovitostmi. Průzkumu společnosti Broker Consulting se zúčastnilo přes 600 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let. Do neobyvatelné ruiny v Chožově na Lounsku se nahlásilo během posledních měsíců asi 30 lidí s trvalým pobytem. Jaroslav Koubek, starosta obce, kde je asi 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám a mohli by lecos ovlivnit. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před volbami. Studentské protesty, které v posledních týdnech zasáhly Francii, se rozhořily také v Belgii. V Lutychu vyšly do ulic stovky mladých lidí. Protesty provázejí nepokoje a policie také asi stovku lidí zadržela. Belgičtí studenti se podle Reuters částečně inspirovali Francií a upozorňují na podobné problémy, přeplněné třídy nebo rostoucí náklady na vzdělávání. Ve Francii se mezitím situace částečně uklidňuje. Na většině středních škol se opět učilo. Studenti tam na čtvrtek ale chystají další protesty. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michale Wernerové, která byla v roce 99 také třetí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Babí léto začne ustupovat, přes Česko přejde studená fronta, která od západu postupně přinese déšť a místy i přehánky, na východě i bouřky. Přesto zůstane většinou poměrně teplo, nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

srdce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklíčí.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. A babí léto postupně odchází. Teploty se udrží stále kolem 20 stupňů. U zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6%, oznámil to statistický úřad. Co to znamená, vysvětloval v presklubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní.
2: Česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat exportní zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci tak umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slabské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Julia Ždanovová označila několik států, mezi nimi i Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílejí se tak na vraždách ruských občanů. Napsala to ruská státní agentura TAS. Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a asi měsíc nezasáhne do hry. 23-letý hráč patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu po třetím ze 4 zápasů skupiny A3, ale mužstvo muselo pustit.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek začne babí léto ustupovat, od západu dorazí déšť a přehánky. Na východě se může objevit i bouřka. Přesto zůstane poměrně teplo, většinou kolem 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Mladí lidé mají problémy pořídit si vlastní bydlení bez pomoci. Studentské protesty se z Francie přesunuly také do Belgie a teploty ve čtvrtek budou kolem 20. Babí léto bude na ústupu. Na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má stále pro Čechy velký význam, řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
1: Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů.